0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Kateřina Chládková. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Jazykovědkyně a psycholingvistka. Tak jestli byste nám na úvod vysvětlila, čemu se vlastně věnujete?
1: Tak já se věnuju tomu, jak si osvojujeme, jak se učíme jazyk, jak ho vnímáme a jak vlastně jazyk se prolíná s celým naším životem, myšlením a jak ovlivňuje to, jak fungujeme ve společnosti.
0: A jak vás tenhle obor napadl?
1: Jak mě tenhle obor napadl? No, mě vlastně napadl v prváku na vysoké, když jsem chodila...
0: V Olomouci,
1: přesně tak. Když jsem chodila do kurzu Šárky Šimáčkové o osvojování řeči, tak jsem se úplně do toho oboru zamilovala a už nebylo cesty ven.
0: A vy jste studovala i v Amsterdamu. Jaký je třeba přístup, kdybyste porovnala tu Českou republiku a Nizozemí v přístupu k jazykovědě?
1: Tak v Nizozemsku to je, nebo aspoň byl, když já jsem tam šla studovat, vyloženě ráj lingvistiky a jazykovědy, psycholingvistiky, neurolingvistiky taky. A tam prostě pracovala spousta prostě špičkových světových lingvistů, kognitivních psychologů, takže tam to bylo to místo, kde jsem prostě chtěla studovat a dál se nějak realizovat. A co vlastně mě jako zasáhlo úplně, co jsem nečekala, jsem věděla, že jdu jako mezi superlingvisty a do skvělé země, ale co jsem nečekala, byl ten přístup toho k tomu vzdělávání. A tady jsem vlastně studovala toho bakaláře a jak jsem řekla, tak kurz v prváku, který jsem absolvovala a namotivoval mě, tak ten byl úžasný. Ale když jsem pak přišla do toho Nizozemska, tak všechny kurzy byly ve stylu prostě diskutujme tady.
0: Mm-hmm.
1: Průběžně se člověk musel vzdělávat z týdne na týden, opravdu jakoby číst hodně vědeckých článků.
0: Aby bylo o čem
1: přesně
0: debatovat.
1: A potom jako se vyjadřovat, debatovat. Mm-hmm. A já jsem opravdu v těch prvních týdnech jako vyloženě z toho, myslela jsem, že uteču, jako že jsem na to nebyla vůbec zvyklá, nebyla jsem na to připravená, co samozřejmě taky mění postupně tady. Ale tohle byl vlastně ten šok, ještě větší vlastně než to, že jdu mezi skvělé lingvisty. Tak to, že ten přístup tam k tomu byl úplně jiný. Jako otřepala jsem se, zvládla jsem to a pak to bylo skvělý, ale ten začátek byl trošku krušný. A byl to jako úplně jiná realita než tady.
0: A studovala jste v angličtině?
1: V angličtině. Většina kurzů v angličtině, něco jsem měla v holandštině, ale to spíš byly jenom ty volitelné. Já jsem studovala nizozemštinu v Olomouci, mm-hmm. tak proto jsem mohla, ale většina byla v angličtině.
0: A proč je to ráj, to Nizozemí? Je tam nějaký historický kontext pro tu jazykovědu?
1: Nevím, jestli pro jazykovědu obecně, ale možná je to dáno tím, že Nizozemsko je prostě multikulturní, mnohojazyková, plurilingvní země, protože jsou to historicky prostě obchodníci, takže potřebovali, že jo, se domluvit se všema, s kým obchodovali, takže prostě tam opravdu ty jazyky, různé jazyky slyšíte na každém rohu, tam podle mě, že v Amsterdamu, kde jsem studovala, až přes 200 různých národností, s tím se samozřejmě pojí všechny ty různé jazyky. Taky je tam spousta bilingvních rodin, protože přistěhovalci mají svoje zděděné jazyky, mluví nizozemsky, anglicky, takže se tam vlastně, je tam velký materiál, na jakém se dá jazykovědně zkoumat. Ten je samozřejmě ve všech zemích, ale tam prostě nějak asi, protože to prostředí bylo tak jako bujné, tak to tam dávalo vzniknout i té vědě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Kateřina Chládková a naše dnešní téma jednoduše jazyky. Vy mluvíte kolika jazyky?
2: Taková otázka pro lingvisty. Já mluvím jakože nějak uspokojivě nebo tak, abych se komfortně se cítím ve třech jazycích, v češtině, v nizozemštině a v angličtině.
1: A máte touhu, když jste takzvaně od fochu, se učit další a další jazyky, anebo na to není prostor, když je vlastně zkoumáte, anebo zkoumáte to učení?
2: Strašně bych chtěla znát všechny jazyky světa. A vždycky, když zkoumám nějaký jazyk, samozřejmě lingvista, když zkoumá nějaký jazyk, tak ho vůbec nemusí znát nebo nemusí ním umět mluvit. Což samozřejmě je trošku nevýhoda, je dobrý vždycky spolupracovat s někým, kdo s tím jazykem má vlastně vlastní zkušenost z první ruky. Ale jo, zkoumám. Teďka jsme měli experiment, kde jsme Čechy učili maorsky, nebo maorštinu jsme jim pouštili a učili jsme je a úplně jsem se do toho jazyku zamilovala. Já se vždycky zamiluju do každého jazyku, který zkoumám. Ale vlastně jako za ty meze toho, že to použiju pro experiment a ráda si to poslechnu, nebo se ráda koukám na seriály prostě v severských jazycích, kterým taky jako úplně moc nerozumím. Tak to nejde, no, protože prostě ten čas věnuju tomu zkoumání místo toho, abych se ty jazyky nějak učila.
1: A pomáhá třeba to, když člověk má hudební sluch, má potom lepší dispozice k tomu, aby se učil jazyky?
2: To je dobrá otázka a na té vlastně pořád taky ještě není shoda mezi
1: zkoumáte lingvisty. Zkoumáte to stále?
2: Zkoumáme, já to takhle úplně moc neskoumám, ale z toho, co takhle jako znám za výzkumy a nějak pozoruju ve svých vlastních výzkumech, které nejsou přímo na toto zaměřeny, je, že strašně záleží na té metodě. Pokud použijete jakoby tu horší metodu, kde vám není, k tomu učení se jazyka, kde vám jako není ten zvuk toho jazyka dopřáván dostatečně, tak potřebujete mít dobrý hudební sluch, abyste si to z toho vytáhli, z toho mála. Ale pokud byste ten jazyk dostatečně dostávali v té jeho zvukové podobě, vlastně multimodální podobě plně, tak si myslím, je takový odhad, že nezáleží na tom, jestli máte hudební sluch. A možná pro dobrý hudební sluch nebo horší hudební sluch. A možná proto vlastně je i ten jako rozpor mezi různými studiemi, kdy jedna studie nachází, že má hudební sluch vliv, jiná studie nachází, že nemá. Může to být tím, že ty lidi v těch různých studiích se prostě cizí jazyk učili různými metodami.
1: Dobře, tak může být nějaký jiný předpoklad pro to, abychom byli dobří v tom učit se další a další jazyk? Napadá mě třeba, jestli máme vysoké nebo nižší IQ, jestli mi rozumíte.
2: No, ono záleží na tom zase, jakou metodou k tomu jdete, protože vlastně většina nebo drtivá většina lidí, kteří jsou nějak zdraví, typicky se vyvíjí jako děti, tak si úplně bez problémů usvojí svůj mateřský jazyk. Takže vlastně tu kapacitu, nebo mateřské jazyky, víc jazyků, takže tu kapacitu jako a ty mechanismy k tomu, abychom si jazyk osvojili, máme všichni, nezávisle na tom, jaké máme IQ. A potom záleží na té metodě, kterou se ty další jazyky učíte. Pokud třeba používáte metodu, kde jakoby hodně dbáte na to, že si chcete zapamatovat hodně slovíček, nebo pokud vaším cílem je znát co nejvíc slovíček v tom jazyce, nebo znát gramatická pravidla, tak potom samozřejmě lidi, kteří mají lepší paměť, tak budou na tom lépe tady při použití téhle metody než lidi, kteří mají horší paměť. Taky asi záleží, jestli jste jakoby primárně člověk, který jako rád má vizuální paměť, hodně vizuálně založenou paměť, že rád věci vidí napsané oproti tomu, když je třeba raději posloucháte. Takže zase záleží na metodě a potom v té konkrétní metodě může člověk s určitými charakteristikami být lepší než člověk s jinými charakteristikami. Ale v té metodě, která by kopírovala to osvojování mateřského jazyka, to znamená opravdu si ten jazyk zažívat a prožívat a vnořit se do něj, tak tam by vlastně neměly nějaké jako rozdíly mezi individuálními lidmi hrát roli.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A zajímá mě, jestli jste někdy zkoumali, jakým způsobem funguje takzvaný polyglot, člověk, který zkrátka je schopný se naučit neomezené množství jazyků.
1: Ty jsme neskoumali a asi bychom měli, protože vlastně tyhle podobné otázky vlastně vyvstávají strašně často, nejenom jako zvenčí vůči nám, ale vůči naší laboratoři, ale i jakoby v nás samotných. Co jsem takhle jakoby odpozorovala nebo četla z rozhovoru s polygloty, tak které jsem ani sama nikdy nedělala, fakt to musím napravit, tak oni opravdu si dávají na začátku hodně času prostě si ten jazyk pouštět do uší a co nejvíc se na něho prostě naladit, opravdu na něho vplout, nasát co nejvíc prostě tu zvukovou podobu toho jazyka, případně i se dívat na to, jak lidi vlastně ten jazyk artikulují, takže vlastně velmi zrychleně a velmi zhuštěně to, co zase děláme v našem mateřském jazyce všichni, v tom cizím jazyce někteří z nás, asi ne většina. A potom vlastně asi oni, aby si zrychlili zase to učení, tak nechodí po světě a nenechávají na sebe působit ten jazyk a tam se objeví jedno slovíčko, vidí ho tam, že jo, vidí tam prostě auto, tak zjistí, jak se řeklo auto, ale pak už opravdu jdou zase na tu paměť a na ten drill potom, co teda se naladí na ten jazyk a drillují se prostě ta slova a opakují si různé ty prostě gramatické konstrukce. Takže bych řekla, že jakoby velmi zhuštěně dělají možná něco trošku podobného jako v přirozeném učení malé děti, ale už tam jsou i ty aspekty nějakého prostě drillu, aby stihli vlastně za ten svůj relativně krátký lidský život prostě se naučit desítky různých jazyků. Ale je to můj takový odhad, možná to každý z nich dělá jinak a opravdu jakoby stálo za to nějak prozkoumat.
0: Ale jsou polygloti, kteří jsou schopní se naučit cizí jazyk třeba během několika týdnů i měsíců, což už zavání nějakou výjimečností, genialitou a z toho vyvozuji, že není možné je úplně zkoumat nějakým běžným výzkumem, kdyby se zařadilo více podobných lidí.
1: To určitě ne, to je určitě speciální skupina a určitě mají nějaké speciální nadání nebo nějaké speciální schopnosti. Možná mají opravdu jako velmi dobře vyvinutou sluchovou percepci, taky určitě tu paměť. Další věc je, že se určitě nestydí mluvit, když už se ten jazyk aspoň trošku naučí, tak si to i potom říkají a nestydí se prostě nahlas ten jazyk říkat, což spoustu lidí blokuje, když se zkouší učit cizí jazyk. A určitě by to byla speciální skupina a bylo by velmi zajímavé zjistit, jak funguje jejich mozek, když vlastně se s tím novým jazykem setkají a postupně se jej učí.
0: Protože kdybychom je do určité míry pochopili a poznali, jak fungují, tak bychom to mohli potom aplikovat na další a další lidi, kteří by se pak jednodušeji mohli učit jazyky,
1: určitě,
0: když to zjednoduším.
1: Je to jedna z cest, ale zase si musíme uvědomit, že pokud chceme v životě dělat i něco jiného, než se učíme jazyky, tak je asi jako nedoženeme, protože opravdu, když se chcete jazyk naučit a i třeba jako ten polyglot, musíte tomu věnovat prostě strašně moc času. Tím pádem si ten čas musíte na něčem jiném ubrat. Takže tam potom jde i o tu motivaci. Pokud je člověk jako motivován, opravdu zná desítky jazyků, tak by stálo za to je nějak zkusit skopírovat.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a jak si tak povídáme, tak mám pocit, že nejjednodušší forma, jak se naučit jazyk, je poslouchat. Prostě poslouchat ten jazyk, aby se nám dostal pod kůži.
2: Tak, poslouchat a nejenom poslouchat, ale vlastně se i dívat prostě na život v tom jazyce, na nějaké interakce. Takže prostě filmy, seriály, to se úplně nabízí. Na začátku poslouchat, teda nějak to navnímávat, koukat na ten jazyk nebo na komunikaci v tom jazyce, ale určitě nezůstat jenom u toho poslouchání a až cítím, že už něco mám naposloucháno, tak nečekat a začít prostě nějak se i sám projevovat, aby tam nebylo to, že budu jenom rozumět, někdo může mít za cíl dobře rozumět a stačí mu to, ale pokud chci i sám mluvit, tak musí přijít ta fáze, že opravdu překonám ten svůj ostych i za cenu, že budu mluvit s chybami, je to úplně normální mluvit s chybami na začátku. A konec mluvíme s chybami u konce, jako, nebo když známe jazyk dobře, tak děláme chyby. A nebát se a prostě začít tím jazykem mluvit, protože i to, že slyším to, co já říkám, tu vlastní zpětnou vazbu do uší, srovnávám to s tím, co říkají ostatní, tak vlastně už ten můj mozek vlastně i podvědomě to tam prostě trošku poupraví ta kolečka a příště to řeknu trošku líp, aniž bych si to vlastně vědomě nějak opravoval.
1: A můžete zmínit základní pilíře toho přirozeného učení jazyka? První věc teda poslouchat.
2: Na začátku určitě poslouchat, navnímávat, zapojit všechny modality, takže i koukat na ty interakce v jazyce. Při tom poslechu klidně i nějak jakoby si tancovat nebo prostě pohupovat rukou si.
1: Do rytmu toho
2: jazyka. Přesně tak. Tak, abych se na něho opravdu naladil. Potom nesnažit se na začátku číst a nějak si zvědomovat nějaká pravidla nebo poučky. Další by bylo tam motivace, že mít motivaci, ne, já se potřebuji prostě do 3 měsíců naučit tady tenhle jazyk, protože prostě mi to řekl můj šéf, že potom dostanu třeba přidáno, ale nějak se zkusit seznámit s tou kulturou, která se k tomu jazyku váže, zkusit se do ní aspoň trošku zamilovat, do té kultury, protože to strašně moc pomůže. Tam bude potom ta motivace, že chci poznat tu novou společnost, zařadit se do té nové společnosti a kultury.
1: Je pravda, že třeba Italové vyjadřují svoje emoce úplně jiným způsobem než třeba Dánové. A to je často propojené s tím jazykem. Přesně. A s pochopením toho principu.
2: Je tam vlastně, ten jazyk není jenom o té verbální komunikaci, ale i o těch gestech, o tom všem, co k té komunikaci patří. Takže vlastně tím, že si budu osvojovat nový jazyk, tak se mě opravdu stane trošku zase, získám i novou nějakou osobnost k té svojí, co už mám.
1: Na druhou stranu, když si představím české školství a jsem český malý žáček, tak když se začnu učit anglicky, tak zřejmě bych tam nejprve měl poslouchat. Ale takhle to vůbec nefunguje v tom školství.
2: Strašně se to liší. Nejenom mezi školami, ale i v rámci školy, jakou zrovna dítě dostane paní učitelku a opravdu, nebo pana učitele. A opravdu jsou učitelé, kteří prostě se informují, prostě sledují ten vývoj v oboru a dopřávají těm dětem hodně poslech, pouští jim prostě seriály, nějaká videa, pak s nimi o tom mluví v tom cílovém jazyce. A hlavně nehodnotí je. Nebo je teda hodnotí jenom jedničkama, tak jako, že to je prostě jazyková výchova. Pak jsou učitelé, kteří prostě si tu práci, nechci říct úplně zlehčí, ale prostě dají dětem ty seznamy těch slovíček a naučí se slovíčka.
1: A tam drill.
2: Přesně, a napíšeme si písemku. Tím jednak vlastně jako vůbec nevyužívají to, že ten dětský mozek opravdu má velkou kapacitu prostě do toho nového jazyka vplout úplně bezděčně. A vlastně i trošku potom zabíjí tu chuť toho dítěte se učit ten jazyk, když třeba dostane špatnou známku z toho testu na slovíčka, který vlastně s osvojováním jazyka nemá toho moc společného. Takže jsou obrovské rozdíly a bylo by skvělé, kdyby učitelé zkusili aspoň v té první, druhé třídě, že jo, teď už budeme od první třídy mít angličtinu povinně, ten jazyk zprostředkovat dětem opravdu nějakou hravou, nenásilnou formou, taky je seznamovat s tou kulturou. A v tom cílovém jazyce ideálně.
1: A vlastně nenutit mluvit zpočátku.
2: Na začátku vůbec, to vlastně zmiňujete dobře, to je taky jedna vlastně z chyb, která tomu v té velmi rané fázi škodí, že jsou děti nuceni od začátku vlastně mluvit, přitom ještě ten jazyk skoro ani neslyšeli. Ale zase není to všude a liší se to mezi učiteli a mezi školami.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A když zůstaneme u těch dětí, tak jak fungují vlastně bilingvní děti? Protože tam často rodič jeden mluví česky, druhý dejme tomu anglicky a to dítě postupem času umí perfektně oba ty jazyky.
1: Je to tak, když se bavíme teda o simultánně bilingvních dětech, to znamená těch, co mají dva nebo víc jazyků hned od narození nebo od velmi brzkého kojeneckého věku, tak si prostě paralelně osvojují ty dva jazyky, pokud maminka mluví jedním, tatínek druhým. Pokud vlastně je slyší i takhle jakoby vyváženě, zhruba 50-50%, což jako je velmi raritní, vždycky jeden jazyk trošku nebo často jeden jazyk trošku převládá, tak si vlastně paralelně podobně rychle oba ty jazyky osvojují. Jsou i nové studie, které ukazují, že tady ten vývoj jazyka u bilingvního dítěte je zcela srovnatelný s vývojem jazyka monolingvního dítěte. To znamená, zhruba v roce života začne dítě říkat svoje první slova, ať už je bilingvní nebo monolingvní. Za 6 až 12 měsíců začne spojovat vždycky dvě slova do věty, zase ať už je bilingvní nebo monolingvní. Takže není tam jakoby nějaké zpomalení jazykového vývoje, ale samozřejmě pokud dítě třeba má většinu v češtině a trošku v němčině nebo ve francouzštině, v jakémkoliv jiném jazyce, tak bude víc slov říkat v češtině, protože je tam prostě víc inputu v češtině.
0: A když je to 50-50, maminka češka a tatínek, dejme tomu Brit, tak vybere to dítě, kterým jazykem začne mluvit dřív, anebo je to opravdu půl na půl, že i kombinuje tu češtinu s angličtinou?
1: Ono to nevybírá záměrně, ale třeba v té kombinaci, co jste zmínila, angličtina, čeština, tak angličtina má kratší slova než čeština, zejména ta dětská slova, má jednoslabičná slova často. Některá se třeba jednodušeji vyslovují než ty české ekvivalenty, takže děti třeba začnou říkat první slova v angličtině, protože se jim to prostě líp artikuluje, protože v jednom roce ještě neumí tak dobře artikulovat. Ale vyvíjí se jim slovník v obou jazycích. A třeba ten ekvivalent v češtině znají pasivně, ale zatím ho neříkají. Taky můžou mít ta různá slova spojená s tou určitou, s tím rodičem nebo s tou kulturou jazykovou. Takže třeba pokud je francouzsko-české miminko, tak croissant bude říkat ve francouzštině, protože to je prostě kulturně spojené nebo něco podobného. Děti budou ty jazyky mixovat, takže půlka prostě věty bude v jednom jazyce, půlka v druhém jazyce, nebo celá věta v jednom jazyce vloží do toho slovo, nebo jenom koncovku v tom druhém jazyce. To není vůbec žádný znak nějaké jako nekompetence nebo chybného vývoje. To dítě vlastně úplně krásně využívá všechny ty zdroje, co má, a protože prostě zrovna je mu vhodnější tam plácnout to české slovo do té věty, tak ho tam dá. Ostatně my jako dospělí, když mluvíme víc jazyky, tak to děláme taky. Třeba v pracovním kontextu často používáme slova z angličtiny, protože se zrovna hodí líp.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Kateřina Chládková. A v rámci vašich výzkumů jste zkoumala i miminka. Proč a co jste zjistila?
1: My zkoumáme miminka vlastně od narození zhruba do 2 let věku, potom už jsou to, pak už jim neříkáme miminka, ale ty novorozenci, úplně hned miminka po narození, tak nás zajímalo vlastně, co už se učí prenatálně, předtím, než se narodí. Protože děti už je dlouho známo, že poznají po narození hned hlas matky, od hlasu jiné ženy poznají taky svůj mateřský jazyk. Tak my jsme s těma miminky zkoumali, jestli poznají, i když někdo mluví jejich mateřským jazykem, trošku znerodili přízvukem nebo s netypickým přízvukem. Takže jsme jim pouštili češtinu, jako běžnou češtinu, a potom češtinu, kterou ta mluvčí vyslovovala jenom trošičku jinak. Jako moc to ani vlastně byste to nepoznali. No a zjistili jsme, to je teda výzkum doktorantky Martiny Dvořákové, že hned po narození opravdu novorozenci čeští, kteří jsou vystaveni jenom češtině prenatálně, poznají tady tyhle malinké odchylky, takže moc dobře poznají, co je jejich mateřský jazyk.
0: Na druhou stranu, když se zeptám úplně jednoduše a vlastně banálně, tak by se dalo očekávat, že to takhle dopadne, nebo?
1: No, ono, to je otázka. To se vlastně, my stále přesně nevíme, co všechno se miminka v té děloze nebo v tom prenatálním vývoji učí. Tady tohle je vlastně takový, bych řekla, docela jako pro lingvistiku přelomový objev, samozřejmě, je to náš výzkum. Ale ono se dřív mělo, že miminka mělo za to, že miminka při narození poznají opravdu jenom rozdíl mezi jazyky, které jsou od sebe hodně jiné. Takže třeba ruština, italština. A vlastně se to neskoumalo na úrovni jazyku, nebo ukázalo se jenom jednou, že v jednom výzkumu miminka nedokázala, myslím, rozlišit mezi francouzštinou a italštinou, což ale zase nic neznamená. Pokud nenajdu výsledek, neznamená to, že tam není. Tak jsme vlastně chtěli jít ještě dál, a mimo to, že testujeme čeština versus jiné jazyky, kde taky vidíme při narození, že mozek opravdu reaguje úplně jinak na ty různé jazyky, tak nás zajímalo, jestli opravdu úplně tenhle detail, jako malinká, tam byla jenom malinká změna rytmu, že tam mluvčí vyslovovala přízvučné slabiky trošku dlouhou, než by je vyslovovala normálně. Tak jenom tady tuhle malinkatou změnu vlastně v délce slabiky ve slově, to miminko poznalo, že ta čeština je prostě trošku jiná, než bylo zvyklé z té dělohy.
0: A ty poznatky z těchto výzkumů potom použijete jakým způsobem v praxi? Co vám to říká o té vědě?
1: Je tam vlastně víc cest, kde se to dá použít. My děláme hlavně základní výzkum tady s těmi miminky, takže ještě úplně takhle jakoby do aplikované praxe nejdem, ale tím, že zjišťujeme, co všechno malá miminka umí při narození, mimo to jsme třeba testovali, jestli mezi jakými slovy jejich mozek slyší rozdíl hned po narození, tak by se to dalo použít v diagnostice, vlastně kde ke screeningu sluchu by mohl přijít ještě test přímo takhle na to, jak mozek zpracovává, ne teda jenom jestli funguje to ucho a ta sluchová dráha, ale jak vlastně mozek zpracovává řečové podněty, protože prostě řeč je prostě zásadní komunikační nástroj. A potom další aplikační linka je, že se snažíme pochopit, jestli vlastně ty podobné mechanismy, které vidíme hned na počátku osvojování mateřského jazyka, by se daly implementovat právě pro ty dospělé anebo starší děti, aby jsme jim zjednodušili to učení se jazyků cizích.
0: Se mnou byla Kateřina Chládková, moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: dne. Tři novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a YouTube jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je čtvrtá. Trojka je taky poprvé, Felixiana Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top 10, Another a 54 Ultra, Talk to You. A jednička. Po druhé, Ižel, Email Angel a Ultra Natej, Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží. Přidejte se.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Kamera.
1: Jeder,

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli influencerka Mariana Prachařová. Jak vypadá její práce na sociálních sítích a proč absolvovala kurz stylingu v Londýně, tak o tom všem budeme mluvit už za chvíli.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
1: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnuju tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
0: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
1: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležitý mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
0: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
1: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
0: Ne.
1: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prk na to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch jakoby těch možností. Když se to nepovede. Ale to mi ještě je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
0: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
1: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
0: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá, protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
1: No,
0: dá se to tak říct.
1: Ano.
0: A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
1: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to bylo fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily postaru fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
0: Ale musela jste zadat pracovat kvůli Brexitu, kvůli
1: přesně
0: těm podmínkám.
1: Tak. Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možné. Takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu jako opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem za to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já toho vůbec jako nelituju. Vůbec bych to nevrátila bych nic.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
3: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
2: tady
3: mám
2: v Česku.
3: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc, ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královsky, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, kdy člověk je takovej jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc. A i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
2: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
3: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věci jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
2: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
3: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon z tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztraceni a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba. Ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví. Že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak. Já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Sleduje stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
1: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, si myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu. A já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví. A samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
0: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovili vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
1: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se mi při focení její kolekce. Nikča Čechová má laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
0: full time. Na full time to úplně nevidíte.
1: To ne.
0: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
1: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
0: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
1: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaší postavu to třeba vůbec nemusí být, že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nenechotí. A teď už jsem v tomhle taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je, takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
0: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
1: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl. Já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí ráda nemá, takže mi řeknou, to ti to vůbec nesedí. Já říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí. Ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete před zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný.
0: Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
1: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
0: Fakt?
1: Jo, jako myslím si, že pak když člověk vyjede do zahraničí, tak tam to lidi se to vůbec neboje, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může udělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
0: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout? A zase klidně zůstaňme u žen. Říká se, že francouzsky to vždycky umí.
1: Mně se asi strašně líbí, jak se oblíkají v Dánsku. Nebo ve Švédsku, když jsem byla v Kodani, tam opravdu, to mě jako hrozně baví, prostě mají ty volné košile, žabky nosí v létě, mají ty džíny, je tam kole a je to takový hrozně všechno hezký, čistý, estetický, tak to se mi jako líbí.
0: Ale zrovna ty severské země, vím třeba i, že tam spadá Holandsko, oni rádi používají kvalitní materiály, takže ty svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
1: A ono je to hodně vidět, poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Marina Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storíček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
3: No, mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně, abych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku přišel do Česka.
2: Což je 2015, něco takového?
3: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla a házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje. Takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
2: 5000 plus?
3: No, myslím si, že to na tom mělo jako velký podíl. A pak nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
2: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
3: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdíla, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala. Myslím si, že spoustu lidí ani nevěděl, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam psalo, já jsem vůbec nevěděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako zase tolik lidí vlastně asi neví.
2: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
3: ano,
2: náhodou.
3: Ano.
2: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
3: No to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
2: No a zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
3: Ano, to je hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv. Já si ten čas můžu rozvinout úplně jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, tak to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat, ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava vám jde 24/7, to není o tom, že já všet zaklapnu e-mail a jako naschledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
2: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej.
3: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědí, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím
2: Přijede jako Mariana, uklidte.
3: Jo, přesně. Přesně. Ne, to zase jako ne, ale já si právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku. Naopak, já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizené, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel, ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na tý dovolený, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemný pro všechny.
0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
2: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako aktivní, tak já i přidávám strašně jako spoustu věcí, které vůbec jako placený vlastně nemám. A vždycky, když je to placený, tak to je přiznaný ten obsahný hashtag spolupráce, aby to prostě lidi jako věděli. Takže fakt se snažím jako nebrat všechno a mít to tak nějak hezky rozložené, aby to těm lidem jako nevadilo.
1: V nějakém rozhovoru jste zmínila, že vy jako influencerka, i když já vím, že influenceři to úplně nemají rádi, když je takto označujeme, ale nevím pro to český ekvivalent. Kdybych ho věděla, ráda ho v českém rozhlase použiju. Ale napadá mě jedině tohle slovo. Každopádně zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
2: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinovala, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci a ty lidi to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
1: Nebojíte se někdy?
2: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
1: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
2: Jo, určitě.
1: Asi nepůjdete pod mě po Harlem.
2: Rozhodně ne, tam jako tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je pořád tolik lidí na ulici a pořád se tam něco děje, furt světla, tohle, že vlastně tam vůbec nemáte pocit, že jste jakoby sami. Tady u nás kolikrát opravdu je ulička, tam nikdo není prázdno. V tom New Yorku prostě je ten ruch, furt jako to tam nějak jako pulzuje, takže já se tam jako vůbec nebojím.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: jsme ve finále. Se mnou je stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si Nocou Fany Ani. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
1: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem se tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
0: Je to těžký.
1: Je to těžký. Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju. Jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, to já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já, když to vidím, já nechtěla. Fakt ne, teď jsem byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
0: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodoběji žít.
1: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako domů a prostě vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
0: V rámci cest, co vás teď čeká?
1: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
0: hodně.
1: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
0: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou... Omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je. A že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
1: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
0: srovnávají,
1: říkají, ty nic neděláš a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumějí a nevidí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině
0: a
1: to moje
0: privilegie. A brácha, starší nebo mladší?
1: No, mladší ten...
0: To umí
1: no,
0: asi,
1: ten
0: ne?
1: To nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině jako, no, já prostě mám ty sociální sítě a jsem v tom dobrá.
0: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
1: Ano, obrací.
0: Obrací.
1: Ano, obrací. Dřív to bylo jako, co to děláš a teď žádaj o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
0: Je spokojená. Mm-hmm. A vy taky.
1: Ano.
0: Se mnou byla Mariana Prachařová. Moc děkuju a jste spokojená i nadále.
1: Děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: A ve studiu se mnou už je Vašek Miller. Krásné dobré ráno, tady jsou první zprávy, první dnešní zprávy Rádia Praha.
1: Dobré ráno. Úřady práce začnou tento týden vyplácet superdávku, části domácností se výrazně sníží. Neukázení návštěvníci na Sněžce dostali při nedělní ranní kontrole pokuty. Evropská unie by mohla za necelé 2 roky dostávat zemní plyn z Kypru. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát začne od tohoto týdne vyplácet superdávku, do ní se nově sloučili dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4 100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Strážci Krkonošského národního parku včera ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5 ráno se na nejvyšší České hoře sešlo 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
6: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
7: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
6: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
7: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, které se ukazuje, že do Horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
6: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
1: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. Fotbalisté Slavie jsou i po třetím kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice totiž porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodu. Stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olomouc vyhrála na trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava. V Praze dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů, slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.

0: ty dnes pro nás bude připravovat z dopravního infocentra kolega Jarda Koller. Já tě zdravím.
1: Hezké ráno. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice ze 2,5 kilometru budete popojíždět do omezení u letiště. Zdržíte se téměř 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště kolem sjezdu na Jesenici dopravní omezení, a to mezi kilometry 81 a 3. Jede se pomaleji, bez kolony. A ve Kbelské pokračuje dopravní omezení. Ve směru na D8 se kvůli tomu zaplnila téměř celá Novopatská. Ve směru do Hloubětí nás pomalíte při sjezdu z Cínovecké.
0: Díky moc, Jardo. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Za půl minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 10. srpna. Vavřinec a Lars mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, chlapi. Co nás čeká? Maroon 5 a Sugar. A taky třeba Miley Cyrus a její End of the World. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.

0: To byly One Republic a Runaway, je 6:15, posloucháte Rádio Praha v pondělí 10. srpna. Připomínám, že až do dnešního poledne vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát dneska večer v 9 ve vinilu. Proti sobě tentokrát stojí Genesis a Queen, bylo nám jasné, že ten souboj bude hodně drsný a opravdu je. Máme 74 hlasů pro Queeny a 73 pro Genesis. A jak jsem říkal, hlasuje se až do dnešního poledne, takže se to 100% ještě změní. Rozhodněte o tom, co si zahrajeme. Bude to deska Genesis nebo deska od Queenu The Works. Je to na vás a my se na to těšíme.
1: Praha je nej. Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes budeme v Praze mít jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu místy přehánky nebo bouřky mohou být i velmi silné, maxima 34 až 36 stupňů, teď jsme na 19 stupních, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v těch bouřkách bude nárazový. Jak to vidí Jarda Koller?
2: Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy. Za sjezdem na středu kluky z 5. kilometru budete popojíždět do omezení u letiště, zdržíte se téměř 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště kolem sjezdu na Jesenici dopravní omezení, a to mezi 81. a 3. kilometrem. Jede se pomaleji zúženými pruhy, teď bez kolony. Ve Kbelské pokračuje dopravní omezení ve směru na D8, se kvůli tomu zaplněna téměř celá Novopatská. Ve směru do Hloubětína zpomalíte v Cínovecké za sjezdem na Ďáblice a v Českobrodské do centra se začíná tvořit ranní kolona před Běchovicemi.
0: Díky moc, Jardo, zatím hezké ráno.
2: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Tři novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a YouTube jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je 4. Trojka je taky poprvé, Felix je na Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top 10, Another a 54 Ultra, Talk to You. A jednička. Po druhé Ižel, Email Angel a Ultra Natej, Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží.

0: Robin Schulz, Isle a Headlights, půl sedmé na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravil je Vašek Miller.
1: Dobré ráno, soud se dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hluboček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Do konce září můžou lidé letos naposledy požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Každý rok této možnosti využije zhruba 60 tisíc lidí. Důvodem bývá například stěhování, dostupnost smluvních lékařů nebo nabídka příspěvků a dalších benefitů. Žádost je možné podat online nebo osobně na pobočce. Více než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Školská reforma původně počítala s povinnou angličtinou už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Proti jeho rozhodnutí jsou častěji mladí lidé a vysokoškoláci. V Las Vegas nezačíná soud s mužem obviněným z vraždy amerického rapera Tupaca Shakura před 30 lety. Jeden z nejznámějších hudebníků americké hiphopové scény zemřel v 25 letech potom, co ho někdo zastřelil z jedoucího auta. Obviněným je 63-letý Duane Kev D. Davis, ten ale vinu odmítá. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem, je to na téměř 15 minut do omezení u sjezdu na letiště. V Liberecké do centra se za čerpací stanicí MOL srazila dvě auta, vozidla před chvílí odjela, ale stihla si vytvořit kolona, brzdí se v Cínovecké za sjezdem na Ďáblice. Začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, v Novopatské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. V Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na více než 10 minut. A ve Vídeňské směrem do Krče se jede v koloně mezi IKEMem a Thomayerovou nemocnicí.
0: Jardo, moc děkuju, měj se.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Baby, won't you
0: stay for a minute, stay for... V raní Praze po půl sedmé Leone a Caleb Scott, Stay. So we say hey. A budou taky Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion, DNA, Morgan Again.

0: Musíme se najít. Už, tady jsem.
1: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů. Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
2: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
1: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravou kouzelného lektvaru.
0: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint. Peppermint, správně. Pak tam mám a pearl dust. Příprava lektvaru se podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
1: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
2: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadway, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
0: Na jak dlouho to tak je vlastně?
2: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny, abyste vlastně stihli všechno a určitě doporučujeme audioprůvodce.
1: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maximální teploty 34 až 36 stupňů Celsia, teď jsme pořád na 19 stupních. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit a bude mít nárazy. Jak to vidí Jarda Koller?
4: Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem, je to na téměř 15 minut do omezení u sjezdu na letiště. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště mezi Lochovským tunelem a Ořechem pojedete v koloně, je to provozem na 10 až 15 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové na 15:15. V Novopatské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. V Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na více než 10 minut. Ve Vídeňské směrem do Krče se jede v koloně mezi IKEMem a Tomajerovou nemocnicí a pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Nesouvislá kolona se táhne už z Liberecké.
3: Já ti moc děkuju, Jardo. Zatím ahoj.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: 7 hodin ve studiu Rádia Praha je kolega Vašek Miller. Máme pro vás zprávy a přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno. Pražští radní začnou řešit opravu karlínských kasáren. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Francie znovu varuje před vysokými teplotami. Hasiči bojují s několika požáry a teplo bude i v Praze. Jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky. No a ty teploty 34 až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní začnou připravovat rekonstrukci karlínských kasáren. Na dnešním zasedání by měli opravu zařadit do investičního programu města. Památkově chráněné pětipatrová budova kousek od Florence roky chátrá. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka z hnutí STAN by z ní mělo být moderní kulturní centrum.
3: Jedná se o projektovou přípravu toho hlavního objektu, který má město ve vlastnictví od roku 23. Dvůr a ty objekty na dvoře se budou řešit až v další fázi.
1: Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, ale lidé ji neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Lidé tak vodu už můžou pít, jen pokud ji dlouho nepouštěli, měli by ji nechat před použitím chvíli odtéct. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy, to je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledním 2 let je místo plošného zvyšování mest individuální odměňování třeba podle výkonu. Průměrná hruba mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 korun. Meziročně zrostla o víc než 8%. Po odečtení inflace se zaměstnanci polepšili reálně o 6,4%. Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty, hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
4: Přes 100 hektarů porostu se žehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Pardubičtí fotbalisté v nové sezóně šance ligy znovu nebudovali. Ve třetím kole této sezóny prohráli na stadionu dosud 100% Slavie 1-2. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase domácí útočník chytil. Východočeši jsou v tabulce aktuálně předposlední, pokračuje jejich kouč Jan Trousil.
5: Mě víc štve to, že herně kluci obstáli, ale neobstáli. Jsme v těch nejtěžších věcech, kdy ty situace si vytváříme na gól a nedáme ho, a ze situací, kdy mi ani vlastně nepřijde, že můžeme dostat góly, tak je tam nějaký podcenění a to prostě zbytečně inkasujeme. Takže je to samozřejmě špatně a uvědomuje se to, že ten tlak na nás samozřejmě bude.
1: Slavia vede ligovou tabulku o skóre před Jabloncem, který zdolal Slovácko 1-0. Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a brněnský Artis podlehl Olomouci 1-2. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné, nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů a slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, teď ještě doplní Jarda Koller.
6: Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru. Pojedete krokem, je to na téměř 15 minut do omezení u sjezdu na letiště. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště začala regulace provozu v tunelech. K Ořechu počítejte s 15 minutami navíc. V ulici k Barandovu se před okruhem popojíždí od Kauflandu více než 10 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové na 15:15. V Novopatské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. V Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na více než 10 minut a na Nuselském mostě do centra postojíte také 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí s datem 10. srpna. Máme 6 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Imagine Dragons a Demons. A taky hodiny a souhvězdí.

0: Moving to the Sun, momentální jednička hitu týdne, Ižel, Immanuel Angel a Oltrana T na webu Rádia Praha, jak je to, praharozhlas.cz, můžete hned teď hlasovat v hitu týdne a dát hlas svému oblíbenému songu. Momentálně v novinkách Calvin Harris, Jay-Z a Satisfy, taky Stella Lefty, Boston, Vesna, Ben Cristovao, Já si tě brát nebudu, pardon. Taky Kecaj Animal a Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Hlasujte, praharozhlas.cz.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
2: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
4: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
4: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
4: Nikola pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
0: To pondělí bude jasné až polojasné, večer od západu místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné, maxima mezi 34 a 36 stupni Celsia, chvilku potrvá, než se tam dostaneme, jsme na 20 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v těch bouřkách samozřejmě sílit. Jak to vidí Jarda Koller?
5: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete pomalu do omezení u letiště, je to na 10 až 15 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, nejvíce se popojíždí mezi Lochkovem a Ořechem, zdržení přes 10 minut. V ulici k Barandovu se před okruhem popojíždí od Kauflandu více než 10 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové na téměř 20 minut. V Novopatské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. V Českobrodské do centra je fronta před Bychovicemi na více než 10 minut, na Nuselském mostě do centra postojíte také 10 minut a v Černokostelecké do centra u odbočky na Štěrboholskou spojku stojí v levém pruhu porouchané auto, je tam krátká kolona.
0: Jardo, moc ti děkuju, měj se.
5: Není za co, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jediný

0: Olivia Rodrigo a Vampire v půl osmé na Rádiu Praha. Dáme si zprávy ve studiu, s nimi už je připravený Vašek Miller.
1: Dobré ráno. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Případ zubního lékaře Petra Vinče, odsouzeného za výrobu dětské pornografie, prověří ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Lékař fotil ve své ordinaci nezletilé pacientky a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to dal letos v květnu podmínku pracovat s dětmi, mu nezakázal. Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd, vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj je změna teď není v plánu. A srbským hasičům se po 5 dnech hašení podařilo dostat pod kontrolu požár v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Dál ale fouká vítr, který může situaci zkomplikovat. V terénu tak zůstává na 400 hasičů, vojáků i lesníků. Požár se zatím obešel bez obětí i větších škod. V Praze bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se podíváme ještě na silnice společně s Jardou Kollerem.
3: Dobré ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky. Ze 4. kilometru pojedete pomalu do omezení u letiště, je to na 10 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, nejvíce se popojíždí mezi Lochkovem a Ořechem, zdržení přes 10 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od Kauflandu na více než 10 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 Krumyslové na téměř 20 minut. Na okruhu směrem na D10 je také kolona od D11 do Ucpané Novopatské a v Černokostelecké do centra u odbočky na Štěrboholskou spojku stojí v levém pruhu porouchané auto. Kvůli tomu stojí kolona z Dolních Měcholub a je na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Will Smith, Man in Black, ve 7:45 na Rádiu Praha. Pražský magistrát letos zaevidoval přes 3000 ztracených předmětů. Nejčastěji se jedná o tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Objevila se ale i mačeta nebo hasící přístroj. Nevyzvednuté věci může město po 3 letech prodat.
1: Jako pamatuju si, že jsem před časem nechala v tramvaji kytku, takovou tu umělou monsteru. Jela jsem vlastně poloprázdnou tramvají, dala jsem jí na vedlejší sedadlo, no a zapomněla jsem na ní. Dneska hodně jezdím s malou, tak ta už nechala v tramvaji nějaký kousátko.
2: Říká paní Veronika, která stála s dcerou na zastávce na Pražském Smíchově. Právě ve vozech hromadné dopravy nebo ve stanicích metra lidé zapomínají věci nejčastěji. To potvrzuje pan Martin, který řídí tramvaj už více než 9 let.
3: No nejčastěji se nachází většinou mobilní telefony, lidi zapomínají, občas nějaký peněženky, tašky a tak.
2: Podle jeho kolegy Jana se v tramvaji na konečné zastávce dají objevit i neobvyklé věci.
4: No, slepeckou slepec nechal, ale většinou jsou to zavazadla, tašky, anebo doklady, peněženka, ale většinou vybraná od zlodějů, no, že ty to ukradnou, vyberou prachy nebo doklady a zahodí někam za sedadla.
2: Dopravní podnik eviduje od začátku roku 5000 nalezených předmětů. Pro zhruba 1/3 z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté věci putují na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Tam vydrží až 3 roky a potom je magistrát prodává, říká jeho mluvčí Vít Hoffman.
5: Jedná se o prodej souboru nalezených věcí, nikoli však o jednotlivé předměty.

0: zaplatit poplatek 3 koruny za kalendářní den od uložení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu místy přehánky nebo bouřky mohou být i velmi silné, maxima 34 až 36 stupňů Celsia, pořád jsme na 20 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jardu Kolera zdravím do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
2: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středu Kluky ze 4. kilometru pojedete pomalu do omezení u letiště, je to na 10 minut, stojí se teď také na Radotínském mostě kvůli regulaci provozu na Pražském okruhu. V Evropské do Dejvice popojí z Dědiny na Divokou Šárku. Na okruhu směrem na D1 zesílil provoz, pomalu pojedete od dálnice D5 za Ořech. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové na téměř 20 minut. Na okruhu směrem na D10 je také kolona od D11 do Ucpané Novopatské. V Černokostelecké do centra u odbočky na Štěrboholskou spojku stále stojí v levém pruhu porouchané auto. Kvůli tomu stojí kolona z Dolních Měcholup a je na 15 minut. A z Nuselského mostu se táhne kolona celou Legerovu až k hlavnímu nádraží. Zdržení 20 minut.
1: Díky moc, Jardo, měj se.
2: Není za co, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Marshmallow a Jonas Brothers, Live Before You Love Me v 8 hodin na Rádiu Praha. Teď si dáme zprávy ve studiu, s nimi už je připravený Vašek Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Pražští strážníci evidují na rozpočtu přestupků v městské hromadné dopravě. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit devátou třídu, ukázal exkluzivní průzkum. Americký prezident jmenoval Billa Scharfa hlavním právním poradcem Bílého domu. A v Praze bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští strážníci při kontrolách městské hromadné dopravy od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to asi o 800 více než za stejné období loni. Meziročně vzrostl třeba počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusů a metra. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
2: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
0: Služba rané péče nově působí v Praze Vinoři. Nabízí terénní pomoc rodinám dětí do 7 let věku s vývojovou vadou. Poradkyně rodičům ukazují, jak u potomku rozvíjet zejména zrak a jemnou motoriku. Službu si ve Vinoři můžou bezplatně vyžádat i další zájemci, říká vedoucí rané péče z organizace EDA Jana Ješková.
3: Služba v praxi funguje tak, že poradkyně rané péče pravidelně dojíždějí přímo do rodiny dítěte. Pomáhají rodičům vyrovnat se situací, porozumět dítěti a jeho diagnóze a užitečně využívat raný věk dítěte pro všestrannou podporu jeho vývoje.
0: Tři z pěti lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíce jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
0: Návrh na zrušení deváté třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO řekl, že změna není na pořadu dne. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty můžou vystoupat na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 36 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od září stane Will Scharf. Na sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Do agendy právního poradce patří třeba prezidentské milosti, jmenování soudců nebo posuzování návrhu zákonů. Pomáhá taky s vyšetřováním prezidenta a jeho vlády v kongresu a se soudními spory, ve kterých je prezident žalovaný. Změna na postu přichází několik měsíců před kongresovými volbami. Demokraté už dřív oznámili, že v případě úspěchu ve volbách chtějí začít vyšetřovat Trumpa a jeho administrativu. Fotbalisté Slavie a Jablonce jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Zatímco Pražané ve třetím kole soutěže porazili Pardubice 2-1, Severočeši zdolali Slovácko 1-0. Olomouc neděli porazila v Brně domácí Artis 2-1 a stejným poměrem Hradec Králové vyhrál nad Ostravským Baníkem. V Praze dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů. Slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller. Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete pomalu do omezení u letiště. Je to na 10 minut. Zesílil provoz i ve směru z Prahy. Krokem se jede od nájezdu z Evropské, zdržení 15 minut. V Evropské do Dejvic se popojíždí z Dědiny na Divokou Šárku. V Brněnské na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice se na 5. kilometru srazila 4 auta. Stojí u středových svodidel a částečně blokují levý pruh. Je tam krátká kolona. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Zpomaluje se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Celkové zdržení je kolem 25 minut k Ořechu. V Černokostelecké do centra u odbočky na Štěrboholskou spojku stálo v levém pruhu porouchané auto. Kvůli tomu stojí kolona z Dolních Měcholup a jen na 20 minut. Auto teď je odtáhli. Začne se kolona postupně rozjíždět. A z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legerovou až k hlavnímu nádraží a zdržíte se 20 minut.
6: Já ti moc děkuju, Jardo. Hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha v pondělí 10. srpna. Hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku Nico Santosa, Ray of Light. A bude taky Debbie a Touch the Sun.
1: Rádio Praha a Honza Klein.

0: Debbie a její Touch the Sun ve čtvrt na devět na rádiu Praha. 75-73. Takové je skóre na našem facebookovém profilu ve vašem hlasování o tom, co budeme dneska večer hrát. To skóre je momentálně pro Queeny. Queeny mají těch 75 hlasů s deskou The Works. 73 hlasů drží Genesis s deskou Genesis. Uvidíme, jak to dopadne, protože končí hlasování dneska v poledne a večer si zahrajeme to, co jste vybrali, nebo respektive co vyberete. Tak hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Je pondělí 10. srpna a v Praze budeme mít jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu místy přehánky nebo bousky mohou být i silné, maxima 34 až 36 stupňů Celsia, teď jsme na 23 stupních, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. A jak to vidí Jarda Koller z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno v Brněnské na příjezdu po D1. Za sjezdem na průhonice se na 5. kilometru srazila 4 auta, stojí u středových svodidel, částečně blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště, je to na 10 minut. Popojíždí se i v opačném směru, krokem se jede od nájezdu z Evropské, zdržení 15 minut. V Evropské do Dejvic se popojíždí z Dědiny na Divokou Šárku. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech, zpomaluje se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Celkové zdržení je kolem 25 minut za Ořech. Na východní části okruhu směrem na D10 je fronta za sjezdem na Běchovice a pokračuje až do ucpané Novopatské. V Černokostelecké do centra se popojíždí z Dolních Měcholup. Provoz brzdilo stojící auto u Štěrbohol, to už nepřekáží. Zdržení kleslo na 15 minut. A v Cínovecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Ďáblice do omezení ve Kbelské.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Tři novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a U2 jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je čtvrtá. Trojka je taky poprvé, Felix je na Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top 10, Another a 54 Ultra, Talk to You. A jednička, po druhé Ižel, Email Angel a Ultra Natej, Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží.

0: byla Ellie Goulding a Black Prada Dress. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, jsou se dnes po dvou měsících vracích projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Do konce září můžou lidé letos naposledy požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Každý rok této možnosti využije zhruba 60 tisíc lidí. Důvodem bývá například stěhování, dostupnost smluvních lékařů nebo nabídka příspěvků a dalších benefitů. Žádost je možné podat online nebo osobně na pobočce. Více než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Školská reforma původně počítala s povinnou angličtinou už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Proti jeho rozhodnutí jsou častěji mladí lidé a vysokoškoláci. V Las Vegas nezačíná soud s mužem obviněným z vraždy amerického rapera Tupaca Shakura před 30 lety. Jeden z nejznámějších hudebníků americké hiphopové scény zemřel v 25 letech poté, co ho někdo zastřelil z jedoucího auta. Obviněným je 63-letý Duane Cafferty Davis. Ten ale vinu odmítá. A bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dneska budeme v Praze mít jasno, no to asi budeme, ale teď potřebujeme mít jasno v dopravě. Jardo, ahoj!
3: Hezké ráno. Na D7 z Chomutova do Prahy zase zdem na Středokluky. Ze 4. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště. Je to na 10 minut. Popojíždí se i v opačném směru. Krokem se jede od nájezdu z Evropské, zdržení 15 minut. Na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem od D5 i od Lochkova na 15 minut. Na jižní spojce se před Barandovským mostem srazilo nákladní a osobní auto. U sjezdu do Modřanské blokují pravý pruh. Kolona začíná za sjezdem na Pankrác a pokračuje dál i za místem nehody až do Dobříšské. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru řeší srážku 4 aut v levém pruhu, je tam krátká kolona. V Evropské do Dejvice popojíždí z Dědiny na Divokou Šárku a v Cínovecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Ďáblice do omezení ve Kbelské.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.

0: Ed Sheeran, Shape of You ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefo.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Pokračuje festival Žižkovská spojka. Ten vám přináší jedinečné propojení architektury, krajinářské tvorby a urbanismu prostřednictvím populárně naučných i odborných aktivit. Vidět můžete třeba nový minimalistický objekt v podobě trojhraného sloupu u Žižkovské highliny, a to na úrovni hlavního nádraží. Dozvíte se něco o historii tohoto místa, ale taky o budoucích změnách. Do nich vstoupíte skrze okno a budete tak pozorovat chystané proměny lokality. A nebo se vydejte do divadla, pobavit se můžete u pedagogické komedie Úča musí pryč. Ta se odehrává v 5. třídě základní školy, kde se sešlo 5 rodičů a ti mají jasno. Za špatné známky jejich dětí může učitelka. Jenomže učitelka jen tak nedá svoji kůži zadarmo. Jak tohle dopadne, dozvíte se na letní scéně pod Žižkovskou televizní věží v pondělí od 19 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu místy přehánky nebo bousky mohou být i silné. Maxima 34 až 36 stupňů Celsia, jsme na 23 a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v těch bouřkách samozřejmě sílit. Jardo, zdravím tě, povídej.
2: Hezké ráno, na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště od Evropské i od sjezdu na Středokluky na zhruba 15 minut. Na Pražském okruhu obousměrné kolony před Ořechem od D5 i od Lochkova na 15 minut směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. V Brněnské na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru řeší hromadnou nehodu. Stojí u středových svodidel, částečně blokují levý pruh, je tam kolona z 8. kilometru na 10 minut. Ve Strakonické směrem na Smíchov je fronta z Velké Chuchle k Barandovskému mostu. Na jižní spojce směrem na Barandovský most zpomalíte za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede do Dobříčské. Navíc v koloně u sjezdu do Modřan řeší srážku nákladního auta s osobním, blokují pravý pruh. Na východní části okruhu jsou fronty v obou směrech, horší je teď situace směrem na D10, popoždí se od sjezdu na Běchovice do Ucpané Novopatské a v Hartigově stojí kolona směrem do centra z Vápenky na Ohradu. Na Ohradě opravovali semafory.
0: Díky moc, měj se.
2: Není za co, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava.

0: Na Albertově pokračuje stavba nového biocentra. Univerzita Karlova pro něj hledá ředitele. Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. U Rušného nádraží v centru Berlína neznámí pachatelé zastřelili muže. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
2: Nové centrum je zatím jedno velké staveniště. Do 3 let má ale podle děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Krylova propojit špičkový výzkum se vzděláváním.
3: Biocentrum Albertov je společný projekt naší Přírodovědecké fakulty, první lékařské fakulty a matematicko-fyzikální fakulty. Bude zde prováděn špičkový excelentní výzkum v oblasti biomedicíny, imunologie, regenerace.
2: Univerzita teď pro nové centrum schání vědeckého ředitele v mezinárodním výběrovém řízení. Hledá nejen špičkového vědce, ale také člověka, který bude určovat směr výzkumu a propojovat jednotlivé vědecké týmy. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Úřad práce v účastnictví za rok 2025 opravil chyby ve výši 3,5 miliardy korun. Oznámil to nejvyšší kontrolní úřad, který původně zjistil nedostatky za více než 5,5 miliardy. Podle kontrolorů neopravené položky za 2 miliardy nejsou vzhledem k celkovému rozpočtu významné. Vnitřní kontrolní systém ale podle NKÚ není plně účinný. Nedostatky zjistili hlavně v hospodaření s majetkem státu nebo v evidenci a kontrolách softwaru licencí. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnár.
4: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
0: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 korun. Neznámí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala policie německého hlavního města. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Agentura DPA uvedla, že případů násilné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době ve 4milionové metropoli výrazně přibylo. Zhruba za půl hodiny začnou na plavecké mistrovství Evropy v Paříži soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dni budou o postup do finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková, které na předloňském šampionátu v Bělehradě získali v této disciplíně zlato a stříbro. Šampionát potrvá do neděle. V Praze dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů. Slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice společně s Jardou Kolarem.
6: Hezké ráno, na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště od Evropské i od sjezdu na Středokluky na zhruba 15 minut. Na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem od D5 i od Lochkova na 15 minut. Na východní části okruhu jsou fronty v obou směrech, horší je situace směrem na D10, popojíždí se od sjezdu na Běchovice do Ucpané Novopatské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most zpomalíte za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede do Dobříšské, navíc v koloně u sjezdu do Modřan řeší strážku nákladního z auta s osobním. Blokují pravý pruh. V Karlovarské do centra se na křižovatce s Drnovskou srazilo nákladní a osobní auto, brzdí se za okruhem zdržení kolem 5 minut a v Hartigově směrem do centra stojí kolona z Chmelnice. Na ohradě je dopravní omezení a průjezd křižovatkou je značně omezený. Plná je trasa i přes Malešickou.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

srpna a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno přeju, máme 6 minut po deváté. Za chvilku Lost Frequency, se je někde vy, reality. A bude taky tedy Swims a Mr. Know It All. Hezké ráno.

0: Teddy Swims a Mr. Know It All ve 9:45 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
4: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
3: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
4: Josef Dostal je olympijský vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
3: A o chvíli později přilétla 5.
5: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
3: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny, bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně, nyní sportovní moderátorce Andreje Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu místy přehánky nebo bouřky, ty mohou být i velmi silné. Maxima mezi 34 a 36 stupni Celsia, teď jsme na 25 stupních. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách bude sílit. Jak to vidí Jarda Koller?
6: Hezké ráno, na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště, od Evropské i od sjezdu na Tuchoměřice na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu jsou fronty před Ořechem od D5 i od Lohkova na 15 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Černý most pomalíce za Europarkem kolona nesouvisle pokračuje až do plné Novopatské. Celé je to kvůli omezení ve Kbelské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most přibrzdíte, za sjezdem na Pankrác pomalu se jede do Dobříšské. Navíc v koloně u sjezdu do Modřan stále řeší srážku nákladního auta s osobním, blokují pravý pruh. V Karlovarské do centra se na křižovatce s Drnovskou srazilo nákladní a osobní auto, brzdí se za okruhem, zdržení kolem 5 minut. V Hartigově do centra stojí kolona z Chmelnice. Na Ohradě je dopravní omezení a průjezd křižovatkou je značně omezený. Plná je i trasa přes Malešickou. A v Bělohorské z centra postojíte před Vypichem 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: 10:30, čas na zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Hezké dopoledne. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Případ zubního lékaře Petra Vinše, odsouzeného za výrobu dětské pornografie, prověří ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Lékař fotil ve své ordinaci nezletilé pacientky a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to dal letos květnu podmínku, pracovat s dětmi mu nezakázal. Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd, vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Na některých dětských hřištích v Praze 8 je ode dneška omezený provoz. Dělníci musí odstranit poškozené herní prvky a nainstalovat místo nich nové. Opraví tak například dřevěný domeček na hřišti Řešovská, lanovou dráhu v Plzeňské ulici nebo vodní prvky ve Větrušické. Práce potrvají do konce týdne. V Praze bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zprávy jsou za námi, abychom to měli komplet, potřebujeme ještě informace z dopravy a ty má připravené Jarda Koller.
3: Hezké ráno. Na pražském okruhu jsou fronty před Ořechem směrem na letiště, nadále regulují provoz v tunelech. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Dolní Počernice, kolona nesouvisle pokračuje až do plné Novopatské. Je to celé kvůli omezení ve Kbelské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most přibrzdíte za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede do Dobříšské, naberete zpoždění téměř 15 minut. V Hartigově do centra stojí kolona z Chmelnice, na ohradě je dopravní omezení a průjezd křižovatkou je komplikovaný, plná je i trasa přes Malešickou a z poloviny Nuselského mostu se popojíždí celou Legerovou až do omezení u hlavního nádraží.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Dopra-

půl desáté na Rádiu Praha, Sam Fendra, Olivia Dean, Rain Man. A budou taky Katy Perry a Skip Marley, Chain to the Rhythm.

0: Jim Impala, Jenny, Drákula ve 3:15 na Rádiu Praha. Nejnovější most v Praze spojuje Smíchov a Podolí. Otevřen je přibližně 4 měsíce a naše letající redaktorka Monika Doležalová se o dvorecký most zajímala trochu víc. Takže co nám o něm povíš? Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Po téměř 60 letech se hlavní město dočkalo dalšího mostního spojení přes Vltavu. Dvorecký most propojuje Prahu 4 a Prahu 5. Je dlouhý zhruba 337 metrů a vysoký 16,5. Je zajímavý svým moderním vzhledem. Autoři projektu ho navrhovali z bílého betonu, který odkazuje ke kubismu a brutalismu. Vznikl hlavně proto, aby zrychlil cestování. Je široký, nabízí krásné výhledy na Vltavu i panorama Prahy a lidé ho využívají nejen k cestování, ale i na takové příjemné procházky. Do konce roku by navíc pod mostem na obou březích měly vzniknout rekreační zóny. Na podolském podmostí tam vznikne takzvaná betonová arena s technickým zázemím pro kulturní akce a na smíchovské straně zase vznikne odpočinková zóna s lampami pouličního osvětlení z celého světa.
0: Dvorecký most spojuje sice Smíchov a Podolí, ale osobním autem se po něm neprojedu.
1: Jo, přesně tak. Dvorecký most je pro běžnou automobilovou dopravu uzavřený. Mohou po něm jezdit

0: Měj se, ahoj.
1: Naslyšenou, hezký den. Praha je nej.
0: Bude dneska jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu místy přehánky nebo bouřky, mohou být i silné, maxima mezi 34 a 36 stupni Celsia, stále jsme na 25 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v těch bouřkách sílit. A ještě Jarda Koller s dopravou.
2: Hezké ráno, na pražském okruhu jsou fronty před Ořechem od D5 i Lochkova, zpoždění kolem 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Černý most zpomalíte u sjezdu na Běchovice. Kolona pokračuje až do plné Novopatské, je to celé kvůli omezení Vekbelské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most přibrzdíte za sjezdem na Pankrác. Pomalu se jede do Dobříšské, naberete zpoždění téměř 15 minut. V Hartigově do centra stojí kolona z Vápenky. Na Ohradě je dopravní omezení a průjezd křižovatkou je komplikovaný. V Liberecké směrem do centra před nájezdem ze Zenklovy se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Prosek, zdržení kolem 5 minut. Anuselský most směrem do centra je plný, za most je to na více než 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, za dnešní spolupráci a přeju ti hezké pondělí i celý týden. Ahoj.
2: Napodobně, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: pondělí 10. srpna Rádio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Pracoviště ztráta nálezů pražského magistrátu letos nazbíralo asi 3000 předmětů, to je meziročně stejně. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal exkluzivní průzkum. Při ukrajinském dronovém útoku na ruské město Nižnekamsk zemřelo 12 lidí, Ukrajina hlásí 5 mrtvých v charkovské oblasti. A fotbalisté Slavie porazili Pardubice a vyhráli i třetí zápas ligové sezóny. V Praze bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 36. stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský magistrát od začátku roku v kanceláři v ulici Karolíny Světlé na Starém městě zaevidoval více než 3000 ztracených předmětů. Z toho 322 se už dostalo zpět k majitelům. Počet nálezů je podobný jako ve stejném období loňského roku. Nejčastěji lidé věci zapomínají v městské hromadné dopravě. Kromě tašek, peněženek a mobilů to bývají někdy i kuriozity, říká mluvčí hlavního města Jan Hofmann.
3: V letošním roce se mezi ztracenými předměty objevila také řada kuriozit. Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
1: Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji. Digitální a informační agentura vykázala chybné částky majetku za 106 milionů korun. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při prověřování účetnictví za minulý rok. Agentura nehmotný majetek vykázala jako nedokončený, i když ho využívala. Podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty se jednalo o účetní nesrovnalost. Agentura ale přijme opatření, aby se chyby neopakovaly. Další chyby DIA upravila po upozornění úřadu ještě před účetní závěrkou. Díky tomu je podle kontrolorů celkově spolehlivá. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíce jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
1: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem řekl, že změna není na pořadu dne. Ukrajina v noci vyslala drony na ruské město Nižnekamsk, kde se nachází jedna z největších a nejmodernějších rafinérií v zemi. Podle ruských úřadů bezpilotní letouny zasáhly výrobní i civilní objekty. Zemřelo 12 lidí, dalších 39 je zraněných. Nočním útokům čelila i Ukrajina. V charkovské oblasti zemřelo 5 lidí po dělostřeleckém ostřelování. Severoukrajinské Sumy hlásí 14 zraněných po dopadu zřízených leteckých bomb. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. V Edenu porazili Pardubice 2-1. Oba góly domácích dal útočník Chytil, který rozhodl v 80. minutě. Slavisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
5: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama. A pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
1: Praze dnes jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů. Slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje kolega Jarda Koller.
6: Hezké dopoledne. Na Pražském okruhu jsou fronty před Ořechem od D5 i od Lohkova zpoždění kolem 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most zpomalíte za Europarkem. Kolona pokračuje až do plné Novopatské. Celé je to kvůli omezení Vekbelské a celou trasu pojedete 40 minut. Před ohradou jsou kolony v Hartigově do centra a v ulici Jana Žilivského od nákladového nádraží. Je to kvůli dopravnímu omezení vždy na zhruba 10 minut. V Liberecké do centra před nájezdem ze Zenklovy se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Prosek. Zdržení kolem 5 minut. A v Lipské na výjezdu po D7 se popojíždí od nájezdu z Evropské do omezení u letiště. Je to na skoro čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že jste se ten další srpnový týden rozhodli odstartovat právě s námi. Ptáte-li se, jaký ten týden bude, vypadá to, že opět horký a suchý. Srážky a mírné ochlazení očekávají meteorologové až v neděli. Detaily nabídneme za chvíli. No a z muziky v této hodině nabídneme třeba Coldplay, R.E.M., Cindy Marsou nebo právě teď DJskou duo Offenbach. Tak snad se vám trefíme do vkusu. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. TV.

0: To byly Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. Hezké dopoledne přejeme. Česko čeká další horký a hlavně suchý týden. Počasí bude podle meteorologů většinou slunečné, beze srážek a s odpoledními teplotami nad dlouhodobým průměrem. Největší horko má přijít právě dnes, kdy se teploty místo dostanou vysoko přes 30 stupňů. Večer sice přes Česko přejde slabá studená fronta a lokálně se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Vydatný déšť se ale neočekává. V úterý a ve středu se přechodně ochladí, pořád ale zůstane slunečno a sucho, od čtvrtka pak teploty znovu porostou a velmi teplý má být i víkend. Víc o tom píšeme na webu irozhlas.cz. Vysoké teploty mimo jiné ovlivňují bezpečnost na pracovištích a nejenom to, také zdraví a produktivitu, zejména u osob pracujících venku nebo v horkém vnitřním prostředí. Pokud budou podobné vlny veder častější, bude nejspíš potřeba uvažovat například o změnách pracovní doby. I o tom na našem zpravodajském webu píšeme. Doufám tedy, že teď sedíte třeba v příjemně klimatizovaném autě. Pohled na silnice nabídneme už za okamžik.
1: Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště pojedete pomaleji kolem Lochkova, k Ořechu je to na asi 10 minut. V Lipské na výjezdu po D7 se popojíždí od nájezdu z Evropské do omezení u letiště, je to na 15 až 20 minut. Na jižní spojce z Lanového mostu počítejte s kolonou, nesouvisle pokračuje přes okruh až do Ucpané Novopatské. Před ohradou jsou kolony v Hartegově do centra a v ulici Jana Želevského od nákladového nádraží, je to kvůli dopravnímu omezení, fronty jsou vždy na 10 minut. V Liberecké směrem do centra před nájezdem ze Zenklovy řeší srážku dvou aut, v levém pruhu provoz zeslábl, je to už bez zdržení a v Povltavské směrem k tunelu Blanka je kolona z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Scrollujete? Jen si

0: To byly Sufjan Giants. Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Praha. Před minutou a čtvrt bylo 10:30 a tady jsou krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 2030. Podle spolku připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a herecké asociace. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu víc než v červnu. Údaje zveřejnil úřad práce. Celkem úřady evidovaly přes 367 tisíc uchazečů o zaměstnání. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96 stupně Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. A v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Jarda Koller.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu. V tunelech brzdí se za sjezdem na Vestec, zpoždění přes 20 minut za Ořech. V Lipské na výjezdu po D7 se popojíždí od nájezdu z Evropské do omezení u letiště, je to na 15 až 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Vršovice čekejte silný provoz, různě pomalu se jede přes východní část okruhu až do plné Novopatské. V Patočkově z centra vyšetřují nehodu za výjezdem z tunelů, blokovaný je levý odbočovací pruh, tam se nezdržíte, a v Liberecké do centra před nájezdem ze Zenklovy řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Je tam krátká kolona. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké dopoledne, 4,5 minuty po 10:30, posloucháte Rádio Praha, děkujeme, že jste s námi. Za několik let se na pražském Albertově otevře největší vědecké centrum v novodobé historii Univerzity Karlovy. Škola teď hledá světově uznávaného vědce, který projekt za téměř 5,5 miliardy korun povede. Podrobnosti už za chvíli, do té doby další muzika, třeba skupina R.E.M. nebo Bella Kay. Hezký poslech, vám z Rádia Praha přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Jennifer Lopez a David Guetta jste poslouchali v pondělním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme ve 10:45. Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra, uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
1: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
2: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
1: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
2: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží třeba k měření určitých parametrů biologických.
1: Společný projekt Přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
2: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční.
1: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
2: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože uřídit takhle obrovské centrum dá spoustu práce.
1: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
3: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, no a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu.
1: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Na pražském okruhu směrem na letiště zůstává kolona za Lohkovským tunelem. K Ořechu je to na asi 10 minut. V Lipské na výjezdu po D7 se popojíždí od nájezdu z Evropské do omezení u letiště. Je to na 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Hostivař. Čekejte silný provoz, různě pomalu se jede přes východní část okruhu až do plné Novopatské. V Patočkově směrem z centra vyšetřují nehodu za výjezdem z tunelů, blokovaný levý odbočovací pruh. Nicméně zdržení vás nečeká. V Liberecké směrem do centra před nájezdem ze Zenklovy řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Je tam krátká kolona a Žitná popojíždí téměř v celé délce, a to kvůli nehodě na Karlově náměstí. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si je

0: Ve vysílání Rádia Praha nás pozdravila Adele. Já teď zdravím Václava Mellera. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Před námi jsou zprávy v 11 hodin.
2: Ve Strudlukách prasklo při tlakové zkoušce vodovodní potrubí. Jeden člověk zemřel, další dva jsou zranění. Organizace v kultuře vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 36 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Strudlukách poté, co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zranění. Jeden z nich je velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici U jezera. Podrobnosti zjišťujeme. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 2030. Podle spolku připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl televizi CNN Prima News, že na dopis hodlá reagovat. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosáhnout až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
4: To očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo, jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
2: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požáru a může se projevit i na zemědělské úrodě. Tajfun Dolphin zaslábl na tropickou bouři. V noci dorazili nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
5: Nad čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfragmentovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Kulaře Tomáše Staňka čeká v úvodní dni na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program kulařské soutěže opakovaně kritizuje.
6: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně. No. Se nás spletou s více bojařima. No. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, tak podle mě tak nějaký 3 a večeřet už asi nebudu.
2: České výsledky doplním. Semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů nastoupí republikový šampion Volodymyr Myslivčuk. V Praze bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů. Slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na silnice. Jarda Koller ví víc.
1: Hezké dopoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Vestec zpoždění přes 20 minut za Ořech. V Lipské na výjezdu po D7 se popojíždí od nájezdu z Evropské do omezení u letiště, je to na 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Hostivař čekejte silný provoz. Různě pomalu se jede přes východní část okruhu až do plné Novopatské. Provoz brzdí omezení ve Kbelské, je to na desítky minut. V Patočkově z centra vyšetřují nehodu za výjezdem z tunelu. Blokovaný je levý odbočovací pruh, nezdržíte se. V Liberecké z centra před nájezdem ze Zenklovy řeší srážku dvou aut v levém pruhu, zpomaluje se za sjezdem na Prosek, zpoždění pouze krátké. Do Břížská směrem k Mrázovce je plná od Zlíchovského tunelu a v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Ještě Pražský okruh, proto moje nejistá řeč, pozoruji tady chodce ve směru na D1, dejte pozor za nájezdem od Vestce, stojí tam porouchaná dodávka a kolem se pohybuje řidič. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré pondělní dopoledne, tady je Rádio Praha. I po 11. hodině vám plánujeme hrát jeden hit za druhým. Zazní DJ Robin Schulz. It's gonna be okay. Tak U2 a Martin Garrix. No a už za pár minut se vrátíme ještě k víkendu. Letošní pochod Prague Pride skončil netradičně na ostrově Štvanice. Týdenní festival završila nedělní mše. Než se ale dostaneme k podrobnostem, tak pro vás mám třeba Two Colors a Safri Duo. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byly Chad Kruger a Josie Scott, 11 hodin a 16 minut, posloucháte pondělní dopoledne na Rádiu Praha. Letošní ročník festivalu Prague Pride skončil. V Praze ho v sobotu tradičně završil duhový průvod na podporu práv LGBT plus lidí, kterého se zúčastnili desítky tisíc lidí. Letos měl ale pochod výraznou novinku, poprvé neskončil na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice. Účastníci vyrazili z centra Prahy za doprovodu hudby, duhových vlajek a transparentů, mezi lidmi byly i rodiny s dětmi nebo studenti. Průvod začal minutou ticha za oběti nedávného útoku na podobnou akci v Berlíně, kvůli kterému policie v Praze posílila bezpečnostní opatření. Podle policejní mluvčí se ale akce obešla bez komplikací a konfliktů. Celý letošní ročník festivalu pak uzavřel nedělní program, včetně mše v evangelickém kostele svatého Martina ve Zdi. Celou reportáž kolegy Mikuláše Vochosky si můžete poslechnout na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec, zpoždění přes 20 minut za Ořech. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od Kauflandu na více než 10 minut. V Lipské na výjezdu po D7 se popojíždí od nájezdu z Evropské do omezení u letiště, i tady je to na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Hostivař čekejte silný provoz. Různě pomalu se jede přes východní část okruhu až do plné Novopatské. Provoz brzdí omezení ve Kbelském. V Patočkově směrem z centra je za výjezdem z tunelů blokovaný levý pruh. Po dřívější nehodě kolona se ale netvoří. A v Liberecké směrem do centra před nájezdem ze Zenklovy řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Zpomaluje se za sjezdem na Prosek. Zpoždění je nicméně pouze krátké. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: byly Klok Klok, posloucháte Rádio Praha, je 11.30, krátké zprávy připravil Václav Miller.
1: Jeden člověk dopoledne zemřel ve Stodůlkách poté, co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidi jsou zranění, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici U jezera. Podrobnosti v poledních zprávách. V noci na pondělí se na letišti Václava Havla v Praze muselo krátce po startu vrátit letadlo. Důvodem byla závada na jednom z motorů. Stroj společnosti Spratwings mířil z Prahy do Tel Avivu. V letadle bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Dnes o tom informovala mluvčí společnosti Vladimíra Duvková. Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlit výrobu a dodávky zbraní, včetně munice. Pentagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Íránem. Napsal o tom deník Washington Post s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany. Prezident Trump ale problémy se zásobami popřel a tvrdí, že Spojené státy mají obrovské množství munice. V Praze bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat taky na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to ví Jarda Koller.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště je silný provoz kamionů, kvůli tomu stále regulují provoz v tunelech. Popojíždí se zejména kolem Lochkova a sjezdu na Barandov osobními auty 15 minut navíc za Ořech. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od Kauflandu na více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most přibrzdíte u sjezdu na Strašnice. Nesouvislá kolona pokračuje přes okruh až do Novopatské. V Liberecké směrem do centra před nájezdem od Bulovky stále řeší nehodu v levém pruhu, je to teď bez kolony. A v Patočkově z centra je za výjezdem z tunelů blokovaný levý pruh po dřívější nehodě. Kolona se netvoří. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, hned celé 3 minuty po 11:30 pokračuje dopolední Praha. Byli byste pro, aby školní docházka trvala jenom 8 let? Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. Už za chvíli vám o něm prozradíme víc, teď vám ale jdeme hrát další muziku. Třeba DJ Robina Schulze a zpěváka Jamesa Blunta. Hezký poslech.

0: Minutu po 11:45 posloucháte Rádio Praha. Hezké pondělní dopoledne vám přejeme. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Na Pražském okruhu ve směru na letiště je silný provoz kamionů, kvůli tomu stále regulují provoz v tunelech, popojíždí se zejména kolem Lhokova a sjezdu na Barrandov osobními auty 15 minut navíc za Ořech. V Lipské na výjezdu po D7 směrem do Chomutova stále pojedete pomaleji od nájezdu z Evropské do omezení u letiště, je to na 10 minut. V ulici k Barrandovu je před okruhem fronta od Kauflandu na víc než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most přibrzdíte u sjezdu na Strašnice, nesouvislá kolona pokračuje přes okruh až do Novopatské. V Liberecké směrem do centra před nájezdem od Bulovky stále řeší nehodu v levém pruhu, je to teď bez kolony a v Patočkově směrem z centra je za výjezdem z tunelu blokovaný levý pruh po dřívější nehodě. Kolona se ale netvoří.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.

0: I pondělí 10. srpna Praha vysílá polední zprávy, ve studiu s nimi Václav Miller. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Při tlakové zkoušce potrubí ve Studulkách zemřel muž. Kvůli závodě na motoru se v noci na pražské letiště nouzově vracel Boeing Smartwings. A pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblečno, později přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ve Studulkách dopoledne zemřel jeden muž. Při tlakové zkoušce tam prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom pražští policisté a záchranáři. Ti pečovali ještě o dva zraněné muže, říká za pražskou záchrannou službu Jana Poštová.
3: Další z mužů utrpěl velmi vážná poranění, byl ošetřen, zajištěn a poté transportován do jednoho z pražských traumacenter společně s třetím poraněným. Ten utrpěl naštěstí pouze lehká poranění, byl mimo ohrožení života.
1: Neštěstí se stalo v ulici U jezera, potrubí prasklo v podzemí. Policejní mluvčí Eva Kropáčová dodala, že kriminalisté na místě zjišťují příčinu. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednou z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
4: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
1: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky. V otevřeném dopise kritici zmiňují, že dokument připravil rezort kultury netransparentně a bez diskuze s odbornou veřejností.
5: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Revolut nemá žádné kamenné pobočky a jeho služby využívá přes 70 milionů klientů po celém světě. Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 setin sekundy.
6: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svoji rodinu, svýho trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
1: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu čtvrtou medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek Marek Váňa byl šestý. A plavkyně Barbora Semanová a Barbora Jeníčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. V Praze bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné, nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů, slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Polední provoz na silnicích sleduje Jarda Koller. Ahoj Jardo, hezký den.
7: Hezké poledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště je silný provoz kamionů, kvůli tomu stále regulují provoz v tunelech. Popojíždí se zejména kolem Lochkova a sjezdu na Barrandov. Kamiony chvílemi už od Vestce ze 3. kilometru. Osobními auty čekejte 15 minut navíc za Ořech. Na jižní spojce směrem na Černý most přibrzdíte u sjezdu na Strašnice. Nesouvislá kolona pokračuje přes okruh až do Novopatské. V Liberecké do centra před nájezdem od Bulovky stále řeší nehodu. V levém pruhu je tam krátká kolona. V Patočkově z centra za výjezdem z tunelu je blokovaný levý pruh po dřívější nehodě, kolona se tam netvoří. A před ohradou jsou fronty ze všech směrů na zhruba 10 minut. V křižovatce je výkop a průjezd je komplikovaný. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:15 popoledně posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to. Neztratili jste náhodou mačetu, prstní implantát nebo ukulele? Pražský magistrát eviduje více než 3000 ztrát a nálezů, podrobnosti ve vysílání nabídneme už za chvíli. Do té doby je třeba Anastasia, DJ Tiesto nebo Sombr. Od mikrofonu vám klidné pondělí přeje Vojtěch Přívětivý, hezký poslech.

0: Už za několik týdnů vystoupí tahle zpěvačka v Brně, pokud se nepletu, to byla Anastasia, teď ale vystoupila na Rádiu Praha. Dobrý den. Jestli jste někde v Praze něco ztratili, možná to není ztraceno na dobrom. Na magistrátní pracoviště ztráta nálezů se od začátku roku dostaly už více než 3000 předmětů a zdaleka nejde jenom o klíče, peněženky nebo mobilní telefony. Lidé v hlavním městě dokážou zapomenout i mnohem neobvyklejší věci. Letos se mezi nálezy objevily třeba mačeta, ukulele, fritéza, psací stroj, hasící přístroj, krmivo pro králíka, zubní otisk nebo dokonce prsní implantát. Nejčastěji se věci ztrácejí v dopravních prostředcích a ve stanicích metra. Dopravní podnik sám od začátku roku eviduje několik tisíc nálezů. Pro část z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté předměty pak putují právě na magistrát, kde zůstávají až 3 roky. Potom je hlavní město může nabídnout k prodeji. Jak musí člověk prokázat, že je nalezená věc opravdu jeho a kolik zaplatí za každý den jejího uložení? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. Na okruhu ve směru na letiště je silný provoz kamionů, kvůli tomu stále regulují provoz v tunelech, popojíždí se zejména kolem Lochkova a sjezdu na Barrandov. Kamiony chvílemi od Vestce ze 3. kilometru, osobními auty čekejte 15 minut navíc za Ořech. V Liberecké směrem do centra stále řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu před Bulovkou a před omezením ve Kbelské, popojíždí fronta kamionů v Novopatské také na východní části okruhu už ze Štěrbohorské spojky a v Patočkově směrem z centra je za výjezdem z tunelů blokovaný levý pruh po dřívější nehodě. Kolona se nicméně netvoří.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Týdne.
2: 3 novinky a 1 návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a YouTube jsou 7., ale všechny další v nejlepší 5. Tu otevírá Eva Farna. 2. novinku má Ellie Goulding, je 4. 3. je taky poprvé, Felixie na Kaskáda, Boy, You Turn Me. 2. návrat do Top Ten, Another a 54 Ultra, Talk to You. A 1. Po 2. Ižel, E-mail Angel a Altranatej. Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola

0: byli Avicii a El King, dvojice, která nás dovedla ke krátkým zprávám Rádia Praha. Ve 12.30 je pro vás má Václav Miller.
1: Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 2030. Podle spolku připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, například Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu víc než v červnu. Údaje zveřejnil úřad práce. Celkem úřady evidovaly přes 367 tisíc uchazečů o zaměstnání. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Od páku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96°C. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. A bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sledujeme taky pražský provoz, jak to v něm vypadá, to ví kolega Tomáš Kolmistr. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směnu na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Fronta kamionů se tak táhne už od Vesce ze 3. kilometru. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan popojíždí fronta hlavně kamionů v Novopatské. Také na východní části okruhu už ze Štěrbolské spojky místy se zastavíte i osobním autem v levém pruhu. V Liberecké směrem do centra stále řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu před Bulovkou, tvoří se kratší kolona. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silnější provoz mezi Lanovým mostem a Europarkem. Na příjezdu do metropole od Slaného se popojíždí od konce D7 ze 3. kilometru až ke sjezdu na letiště, tam se omezením projíždí pouze levým pruhem. A ve Vilzonově směrem do Holešovic se popojíždí před Hlávkovým mostem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: ve městě, na FM, v digitálu i na webu. Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Dobrý den, 3 3/4 minuty po půl jedné pokračuje vysílání Rádia Praha, které děkujeme, že posloucháte. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Velké sklady na zdravotnický materiál a prostorný archív lékařské dokumentace. Pracovnice kolínské nemocnice se stěhují do nového pavilonu. Co vše se tam vejde, si povíme už za chvíli. Hezký poslech.

0: znění vašeho pondělního odpoledne se stará Rádio Praha, to byla Amy Winehouse, bude 1:45, než ale předáme štafetu kolegovi Oldovi Burdovi, tak se v reportáži ještě stihneme vydat do Kolína. Kolínská nemocnice má totiž nové sklady, prostor pro IT oddělení a archiv zdravotnické dokumentace. Pracovníci a jejich oddělení se do pavilonu S postupně stěhují. Stavba nové budovy a propojení s areálem nemocnice trvala 2 roky.
1: Do nového prostoru v pavilonu S museli pracovnice archivu spolu se stěhovací firmou přesunout tisíce šanonů lékařské dokumentace.
2: To stěhování probíhalo 2x, takže to vlastně v celku trvalo skoro 10 dní.
1: Říká jedna z archivářek Zdeňka Vlachovská. Podle zákona musí chorobopisy uchovávat 40 let. Najdou se tu ale i starší složky.
2: Tady jsou nejstarší, ještě možná předválečné operační knihy a potom prostě chorobopisy 100 leté.
1: Archiváři teď musí ještě dokumentovat. Uspořádat. Vyhrazené jsou na ně 3 prostorné místnosti s vysokými kovovými regály.
2: Předtím jsme měli prostory po oddělení nějakém, nebylo to úplně ono. Tady máme techniku na vyhledávání, nemusíme líst po štaflích.
1: Dodává Zdeňka Vlachovská. Kromě archivu umístilo vedení nemocnice do nových prostor i další klíčovou infrastrukturu, říká její ředitel Petr Chudomel.
3: Další patro je autonomní oddělení IT, jehož význam neustále narůstá v souvislosti s tím ohrožením kyberbezpečnosti.
1: V přízemí jsou sklady zdravotnického materiálu, oblečení pro zaměstnance, dezinfekčních prostředků a dalších pomůcek.
3: S tím, že se naskladňuje vlastně zvenku areálu nemocnice a vyskladňuje se přímo do areálu nemocnice, ta velká auta, která zaváží materiálem, tak nebudou vyjíždět do areálu.
1: Oceňuje ředitel Chudomel. Kolínská nemocnice byla podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka z ODS poslední nemocnicí ve vlastnictví kraje bez centralizace. Skladů.
4: Skladovací prostory tady byly, ale byly v pronajmutých zapůjčených unimobuňkách nebo ve sklepních prostorech jednotlivých pavilonů.
1: Za nový pavilon zaplatila nemocnice téměř 140 milionů korun. Na polovinu ceny dostali dotaci od Středočeského kraje. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
0: Na Pražském okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lohkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezd do obou tunelů, fronta kamionů se táhne už od Vestce. Přitom mezi ním Vekbelské se sune fronta hlavně kamionů celou Novopatskou, popojíždí se na východní části okruhu už ze Štěrboholské spojky, místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. V Liberecké směrem do centra dejte pozor před Bulovkou, řeší tam nehodu v levém pruhu, je to bez kolony a náhle se vybočuje. Na příjezdu do metropole od Slaného se popojíždí z konce D7 od 3. kilometru až ke sjezdu na letiště, tam se omezením projíždí pouze levým pruhem a ve Vilzonově směrem do Holešovic se popojíždí před Hlavkovým mostem. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už 100x, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.com. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme společně ke 13. hodině a tedy k aktuálním zprávám. Ty má ve studiu připravené už Václav Miller. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezky odpoledne. Zemřel spisovatel Vladimír Pádal, bylo mu 94 let. V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat a organizace v kultuře vyzývaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přeháňky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Pádal. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a Bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlišního života. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně žímečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 2030. Podle spolků připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otto Klempíře za Motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl televizi CNN Prima News, že na dopis hodlá reagovat. Tramvaje v Praze od zítřka nepojedou mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dělníci budou v úseku opravovat trať. Omezení se dotkne 5 linek a potrvá do konce srpna. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Podrobnosti jsou na webu Pražského dopravního podniku. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolili kamionům jezdit o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
6: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s pětinovou zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Jakub Dudicha na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu do semifinále běhu na 800 metrů nepostoupil. V rozběhu se český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední. Do finále šampionátu neprošly koulařky Bryškovová a Mazurová. Praze dnes jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Teploty 34 až 36 stupňů, slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně nárazový.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady taky Tomáš Kolmistr, který má pro nás připravenou aktuální dopravu. Buď vítán, Tomáši.
8: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta hlavně kamionů, a to od sjezdu na Vestec z 3. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Reguluj proto vjezdy do tunelů, zastavíte se tak i osobními auty, hlavně před tunely. Před omezením Vekbalské se sune fronta hlavně kamionů celou Novopatskou už z východní části okruhu od Běchovic. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silnější provoz mezi Lanovým mostem a Europarkem a omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy. Kolona se táhne od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru, zdržení asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné horké letní odpoledne, vítejte u nás na rádiu Praha. Ano, budeme vlnit éterem, aby jsme se trošičku osvěžili, a osvěží nás velké hudební hvězdy, jako například Madonna s novou Dancetery.

0: Dál budou taky The Loved. Let's come together. Ed Sheeran, A Little More. I used to love you, now every day I hate you just a little more. A společně teď začínáme se skvělými Coldplay, tak si je pojďme užít.
1: Radio Praha a Olda Burda.

0: Sweet Harmony byla s vámi, Rádio Praha je 13 hodin a 18 minut, což je krásný čas. Ideální možná na procházky, ale hlavně někam k vodě a nebo do stínu. Věděli byste, kde najdete ten vůbec nejstarší strom na území a Prahy? Váže se k němu pověst, že ho sázel Karel IV. Někdy okolo roku 1359, ale dendrologové říkají, že strom je o 100 let mladší. To znamená, že byl vysazen někdy za vlády krále Jiřího z Poděbrad. No a kde byste ho našli? V areálu zámku Koloděje. Tak to je o nejstarším stromu v Praze, ale i ty mladší dávají, myslím, velmi příjemný stín. No a pokud jste závislí na klimatizaci nebo otevřených okýnkách v autě, jak to vypadá s dopravou? Na okruhu směrem na letiště se dojíždí do kolony kamionů u sjezdu na Vestec, ta pokračuje až k tunelům. Tam regulují vjezdy do nich, je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 19. kilometrem. Navíc z nájezdu od Strakonické na 10. kilometru se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne fronta kamionů od sjezdu na Hradeckou D11 až nakonec Novopatské. Omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy. Kolona se táhne od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru. A na magistrále je plná Vilzonova směrem do Holešovic před omezením na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha ve 13.30, kdy zprávy má Václav Milera.
1: Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín za zhruba 1,9 miliardy korun, včetně DPH. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Pražští radní dnes souhlasili s tím, aby firma vypsala tender na zpracování projektu rekonstrukce. Po opravě budou kasárna sloužit různým účelům, nabídnou místo pro obchody, kanceláře, byty, uměleckou i kulturní činnost. Vedení Prahy vrátilo do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné. Dnes to na návrh Pirátů schválili radní města, kteří dříve centrum z řádu vyřadili, což ohrozilo jeho další fungování. A pražská policie pátrá po muži, který může mít násilné sklony. Lékař mu nařídil vzhledem k jeho zhoršenému zdravotnímu stavu hospitalizaci. Muž ale z ordinace v Praze 8 Bohnicích utekl. Hledaný 49-letý Jan Souček v minulosti například schodil člověka do kolejiště metra. Na webu policie o tom dnes informovala její mluvčí Eva Kropáčová. V noci na pondělí se na letiště Václava Havla muselo krátce po startu vrátit letadlo. Důvodem byla závada na jednom z motorů. Stroj společnosti Smartwings mířil z Prahy do Tel Avivu. V letadle bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Dnes o tom informovala mluvčí společnosti Vladimíra Duvková. Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. V Praze dnes jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Tomáš Kolmistr ještě připojí aktuální dopravu. Tomáši?
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se dojíždí do kolony kamionů u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Ta pokračuje až k tunelům. Tam regulují vjezdy do nich. Je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 19. kilometrem. Navíc v nájezdu od Strakonické na 10. kilometru se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne fronta kamionů od sjezdu na Hradeckou D11, a to až na konec Novopatské. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silnější provoz před Europarkem a na magistrála je plná Vilzonova směrem do Holešovic před omezením na Hlávkově mostě a také v opačném směru od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Pokud patříte k milovníkům Harryho Pottera a viděli jste mnohé z těch filmů a četli třeba i všechny knížky, pak vás jistě bude zajímat, že do Letňan připutovala výstava o Harry Potterovi. No a my se na ní zajdeme podívat už za 10 minut. Zůstaňte s námi, teď je tady Charlie Puth.

0: Rasmus in the Shadow, 13 hodin 44 minut. No a my se teď podíváme do kouzelnického světa, protože do Prahy dorazil svět Harryho Pottera. V Letňanech začala velká interaktivní výstava věnovaná právě Harry Potterovi. Zopakovat si pár kouzel vyrazila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Pubertův plánek. Musíme se najít. Už, tady jsem.
2: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů. Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
3: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
2: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravu kouzelného lektvaru.
1: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint, správně, pak tam mám a pearl dust. Příprava lektvaru se podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
2: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
3: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadwayi, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
1: Na jak dlouho to tak je vlastně?
3: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny, abyste vlastně stihli všechno a určitě doporučujeme audioprůvodce.
2: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: A my se jdeme podívat na aktuální dopravu. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Fronta kamionů se táhne už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 19. kilometrem. Před omezením ve Kbelské do Letňan se sune fronta hlavně kamionů v Novopatské už z východní části okruhu od Běchovic. Na magistrále je plná Vilzonova před omezením na Hlávkově mostě ve směru do Holešovic. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na zhruba 10 minut. V křižovatce je výkop a průjezd je komplikovaný. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 14 hodin a ze 14. hodinou vešla do studia také Anna Hašková. Máme připravené zprávy. Ani vítej.
1: Hezké odpoledne. Pražští radní začnou řešit opravu karlínských kasáren. V srpnu už zemřelo na silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Na silnici v Polských Tatrách srazilo auto medvěda. Odpoledne čekejte polojasno až jasno s teplotami do 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní začnou připravovat rekonstrukci karlínských kasáren. Na dnešním zasedání by měli opravu zařadit do investičního programu města. Památkově chráněná pětipatrová budova kousek od Florence roky chátrá. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka z hnutí STAN by z ní mělo být moderní kulturní centrum.
3: Jedná se o projektovou přípravu toho hlavního objektu, který má město ve vlastnictví od roku 23. Dvůr a ty objekty na dvoře se budou řešit až v další fázi.
1: Na některých dětských hřištích v Praze 8 je ode dneška omezený provoz. Dělníci musí odstranit poškozené herní prvky a nainstalovat místo nich nové. Opraví tak například dřevěný domeček na hřišti Hřešovská, lanovou dráhu v Poznaňské ulici nebo vodní prvky ve Větrušické. Práce potrvají do konce týdne. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání Českého rozhlasu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
4: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
1: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Na polské straně Tatra srazilo auto mladého medvěda, zvíře srážku nepřežilo. Řidiči dodávky se nic nestalo. Auto šelmu srazilo na běžně používané silnici několik kilometrů východně od tatranského střediska Zakopané. Polská policie vyzývá motoristy, aby byli zejména v lesích opatrní. Většina srážek s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. Plavkyně Barbora Sémanová s Barborou Janíčkovou postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo s časem 53,77 sekundy a zaostala jen o 27 setin za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6. Odpoledne bude polojasno až jasno, později oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady také Tomáš Kolmistr s aktuální dopravou. Jdeme nejdřív na okruh.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Fronta kamionů se táhne už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 19. kilometrem. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan se sune fronta hlavně kamionů Novopatské, také na východní části okruhu už z konce Štěrboholské spojky. Navíc na 60. kilometru stojí po nehodě kamion v pravém pruhu. Omezení brzdí provoz u letiště ve směru do Prahy. Kolona se táhne od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru. A na magistrále je plná Vilzonová před omezením na Hlávkově mostu ve směru do Holešovic. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině venku pořádné vedro, ideální na to jít se někam vykoupat a nebo schladit. No a u nás na cestu budou hrát Lady Gaga, Jakub Ondra, anebo Leonie a Colin Scott. A samozřejmě i další velké hvězdy. Ať se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
6: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 14 hodin a 13 minut. Máme tady pondělí, je 10. srpna. No a s pondělkem přichází vždycky výsledek toho, co se bude dít večer po 21. hodině. Kdože zazní na vinilu. Děkujeme za všechny hlasy, které jste nám dali do facebookového hlasování. A musím říct, že tentokrát to bylo opravdu o fous, protože pouze o dva hlasy vyhráli Queeni nad Genesis. No a dnes večer tedy bude LPčko z roku 1984 Dvorks a hity Radio Gaga, Hammer to Fall nebo I Want to Break Free. No a pokud vás zajímá, co bude v příštím hlasování, tam proti sobě nastoupí Coldplay a jejich slavné album Viva La Vida or Dead and All His Friends z roku 2008, anebo starší U2 Zoropa z roku 1993. Takže jaká bude volba? Viva La Vida od Coldplay anebo Zoropa od U2? To už bude záležet jen a jen na vás. Hlasovat se bude opět na Facebooku a předem za všechny hlasy opět děkujeme. No a teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu.
1: Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví. A možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. Praha je nej.
0: Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Dolní Počernice. Ta pokračuje přes východní část okruhu až do Novopatské před omezení Vekbelské, navíc na 60. kilometru u nájezdu z Hradecké D11 stojí kamion v pravém pruhu. Na okruhu ve směru na letiště se táhne fronta kamionů od sjezdu na Vestec až k tunelům, tam regulují vjezdy, do nich nárazově se zastavíte i v osobním autě. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomaleji mezi sjezdem na Krč a Barandovským mostem. Před ohradou se tvoří kolony od Flory a také od Jarova. Je to kvůli výkopu v křižovatce, je tam obtížný průjezd. Zdrží vás to 10 minut. A ve Vilzonově do Holešovic počítejte s kolonou před omezením na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Four Seasons, Ellie Goulding s námi na rádiu Praha. Teď je 14:30, máme pro vás zprávy s Anou Haškovou.
1: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem také končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách, poté co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zraněni, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Nové workoutové hřiště budou moci brzy začít využívat obyvatelé pražských Letňan. Venkovní posilovnu v parku Stará náves si obyvatelé vybrali v participativním rozpočtu na přeměnu městské části. Stavební práce by měly skončit v září. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dříve zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Zbytek odpoledne čekejte polojasno až jasno, později až oblačno. Opojeděněle přijdou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 34 až 36 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na to, jak projedete Prahou. Tomáš Kolmistr to ví a řekne nám to.
3: Hezké odpoledne. Na Štěrbalské spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Dolní Počernice. Ta pokračuje přes východní část okruhu až do Novopatské před omezením Vekbelské. Navíc na 60. kilometru u nájezdu z Hradecké D11 stojí kamion a osobní auto po nehodě v pravém pruhu. Na okruhu směrem na letiště se tahne nesouvislá fronta kamionů od sjezdu na Jesenici až k tunelům. Tam regulují vjezdy do nich, nárazově se tak zastavíte osobním autě v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se pomaleji mezi sjezdem na Krč a Barandovským mostem. Ve Vilzanově směrem do Holešovic počítejte s kolonou před omezením na Hlávkově mostě a v centru je plná Ječná, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne ve 14:33, je tu 10. srpen a pořádně žhavý. Jaký byl v historii a v minulosti? To ví Petr Jungmann a řekne nám o tom víc za 10 minut. Teď je tady LP.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburk na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
4: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
3: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
4: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
3: A o chvíli později přilétla 5.
5: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
3: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny, bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně, nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
6: A my jdeme na silnice, konkrétně na Štěrboholskou spojku, kde směrem na Černý most se zastavují kamiony za sjezdem na Dolní Počernice. Kolona pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až do omezení Vekbelské. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují tedy vjezdy do tunelů, nárazově se zastavuje před nimi. V Poltavské u odbočky na Bulovku řeší nehodu 2 osobních aut. Policie řídí provoz kivadlově tvořící kolony ve směru k Blance. Popojíždí se už od Balabenky a je to na 20 minut. V opačném směru se zdržíte 10 minut od Nové Povltavské. No a na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte se silným provozem od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most a ještě Ječná, tady se popojíždí od Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Dua Lipa s námi na rádiu Praha, teď, kdy se píše 15. hodina, to je také čas, kdy přichází do studia Anna Hašková s aktuálními zprávami.
1: Pěkné odpoledne.

0: mu 94 let. Pracoviště ztrát a nálezů pražského magistrátu letos nazbíralo asi 3000 předmětů, je to meziročně stejně. V areálu bulharské zbrojovky EMKO vypukl požár. Podle majitele se nejedná o sabotáž, ale o nehodu. Zbytek nečekejte polojasno až jasno, nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Párel. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Párelova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
2: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
0: Pražský magistrát od začátku roku v kanceláři v ulici Karolíny Světlé na Starém městě zaevidoval více než 3000 ztracených předmětů. Z toho 322 už se dostalo zpátky k majitelům. Počet nálezů je podobný zhruba jako ve stejném období loňského roku. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městské hromadné dopravě. Kromě tašek, peněženek a mobilů to bývají někdy i kuriozity, říká mluvčí hlavního města Jan Hofman.
3: V letošním roce se mezi ztracenými předměty objevila také řada kuriozit. Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
0: Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji. Hasiči zasahují ve Svrkyni u Prahy, hořelo tam pole. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4, který před 14. hodinou snížili na první. Na místě zasahovalo 13 jednotek. Požár mají pod kontrolou, říká mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
4: Plocha zasažená je zhruba 200x10 metrů. Byly to nějaký část stohu, nějaké palety, částečně travní porost. Zásah tam probíhal 7 vodními proudy. V současné chvíli je uhašeno plamenné hoření, bude se to rozhrabávat a máme tam zřízenou kyvadlovou dopravu vody.
0: V areálu bulharské zbrojovky EMKO v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoliv o sabotáž. Podle agentury BTA areálem po vypuknutí požáru otřáslo několik výbuchů. Lidé se z místa i jeho okolí museli evakuovat. Bulharské média zatím neinformují o mrtvých ani zraněných. Zbrojovka dříve využívala i sklady v Moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinily ruské tajné služby. Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrala česká jednička 6 ran pod pár a celkové skóre uzavřela na -7. Kristýna Napoleáová skončila 46. Během odpoledne a večera bude polojasno až jasno, později i oblačno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teplotní maxima 34 až 36 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pojďme se podívat na aktuální dopravu. S vámi je teď Tomáš Kolmistr a začneme Štěrboholskou spojkou.
6: Hezké odpoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se zastavují kamiony za sjezdem na Dolní Počernice. Kolona pokračuje nesouvisle přes východní část okruhu a Novopatskou až do omezení Vegbelské, tam se projíždí pouze jedním pruhem. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje před nimi. Plná je také ulice k Baranovu už od Kauflandu. V Povltavské u odbočky na Bulovku řeší nehodu 2 osobních aut. Policie tam řídí provoz kyvadlově, tvoří se kolony. Ve směru k Blance se popojíždí už od Balabenky, tam je to na zhruba 20 minut. V opačném směru se zdržíte asi 15 minut od Nové Povltavské. Na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte s velmi silným provozem od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most a Věčné se popojíždí od Karlova náměstí až k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 15. hodině, venku sice trochu fouká vítr, ale je tam pořádné horko, které stojí za to strávit u vody, nebo alespoň u klimatizace. Kdo nám bude hrát v příštích chvílích? Určitě Bruno Mars, Just the Way You Are. Přijdou společně i David Guetta, Alphaville a Ava Max s tímhle legendárním hitem Forever Young. George Ezra, Anywhere for You. Ať se vám daří a užíváte si dnešek.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: Just the way you are a Bruno Mars s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 16 minut. S tímhle legendárním a jedinečným hitem vyšel 20. července 2010, tak si snadno spočítáme, kolik je mu let, a není bez zajímavosti, že to byl vlastně debutový single téhle světové hvězdy. Tenkrát ještě tak trochu neznámého Bruna Marse. No a hned tenhle single znamenal obrovský úspěch. 53. ročník udělení cen Grammy a cena za nejlepší mužský popový vokální výkon. Na prvním místě se umístila v americké hitparádě Billboard Hot 100, v Austrálii, Kanadě, Novém Zélandu, ve Spojeném království, no a v dalších zemích se umístila nejhůře v první pětce. No a co se týče živých koncertů Bruna Marse, pokud byste ho chtěli vidět naživo, je to možné, ale museli byste si udělat pořádný kus cesty, protože koncertuje momentálně po Spojených státech amerických. Nejbližší koncert je už 21. srpna a ten poslední je 2. října. Stačí podívat se na internet a tam všechno potřebné najdete. No a teď Tomáš Kolmistra, aktuální doprava.
1: Hezké odpoledne. Před omezením Vejkbelské se suné fronta hlavně kamionů v pravém pruhu celou Novopatskou a také východní části okruhu už od Běchovic, místy se zastavuje i v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, počítejte tak s kolonou kamionů od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 19. kilometrem, plná je také ulice k Barandovu. Na jižní spojce se jede pomaleji směrem na Smíchov od sjezdu na Kradže k Barandovskému mostu. Na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkově mostu a také v opačném směru od Florence k muzeu. A před ohradou se tvoří kolony jak od Flory, tak také od Jarova. Je to kvůli výkupu v křižovatce, je tam obtížný průjezd, zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Týdne. Tři novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a YouTube jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je čtvrtá. Trojka je taky poprvé, Felixiana Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top ten, Another, a Pippi for Ultra, Talk to You. A jednička. Po druhé Ižel, Email Angel a Altranatej. Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží.

0: George Ezra s námi na rádiu Praha 15.30. Máme pro vás zprávy s Anou Haškovou.
1: V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho poté, co psychiatr dopoledne nařídil jeho hospitalizaci, muž ale následně utekl neznámo kam. V minulosti například bez varování schodil člověka pod metro. Teď už je v psychiatrické nemocnici. Tramvaje v Praze od zítra nepojedou mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dělníci budou v úseku opravovat trať. Omezení se dotkne 5 linek a potrvá do konce srpna. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Podrobnosti jsou na webu pražského dopravního podniku. Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamanšský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitrem o tom informoval server BBC. Přetížená a nevyhovující plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Odpoledne bude polojasno až jasno, později oblačno. Ojediněle se objeví přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr sleduje dění na silnicích a řekne nám, kde to vázne.
3: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské se sune fronta hlavně kamionů v pravém pruhu celou Novopatskou a také východní částí okruhu, a to už od Běchovic, místy se zastavíte také v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do tunelu, počítejte tak s kolonou kamionů přibližně od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 19. kilometrem, plná je také ulice k Barandovu. Na jižní spojce se jede pomaleji směrem na Smíchov, a to od sjezdu na Krč až k Barandovskému mostu. Na spojce počítejte se silným provozem od Běchovic k Europarku. Na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkově mostu a také v opačném směru od Florence k muzeu. A na výjezdu z metropole po Strakonické se sune fronta od Cukráku ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne v 15.34, už za chviličku se podíváme do kasáren Karlín. Hlavní město je chce do 6 let opravit. A co tam bude? Kanceláře, ubytování pro studenty anebo obchody? Víc za 10 minut.

0: Thriller a Michael Jackson s námi na rádiu Praha. Návrat do 80. a 15:45. Mimochodem, návrat do 80. u nás bude zítra po 21. hodině. No ale teď pojďme k plánům hlavního města Prahy. Ta plánuje rozsáhlou rekonstrukci karlínských kasáren. Pražští radní dnes souhlasili s vypsáním zakázky na přípravu projektové dokumentace. Oprava by měla podle současných plánů stát zhruba 1 900 000 000 korun. Co přesně město s tímhle rozsáhlým historickým objektem zamýšlí, to ví kolega Mikuláš Vochoska, se kterým jsem teď ve spojení. Mikuláši, vítej.
1: Dobrý den. Kasárny Karlín získalo hlavní město do svého majetku zhruba před 2 lety. Objekt je v současné době ve špatném stavu a lidé, kteří přes Karlín chodí a nebo pracují v okolí, ví, že je tam třeba kvůli opadávající fasádě uzavřený chodník. Z toho, co mi říkali místní, tak to okolí na ně vůbec nepůsobí příjemně. Hlavní město chce celý objekt postupně proměnit v místo, které bude mít víc využití. Vzniknou tam obchody nebo třeba kulturní prostory. Samotná rekonstrukce ale ještě nezačne. Praha je teď na začátku přípravy projektu.
0: Dobře, kdyby tedy mohly ty práce začít?
1: Tak městská firma Trade Center Praha, která má kasárny ve správě, vypíše soutěž na zpracování projektové dokumentace. Za ní město zaplatí zhruba 120 milionů korun. Projektová příprava a následné povolení by měly být hotové do roku 2028, potom by měla začít samotná rekonstrukce. Hlavní město předpokládá, že by práce mohly být hotové do roku 2032.
0: A jak by následně kasárna Karlín po rekonstrukci měla vypadat a k čemu budou jednotlivé prostory sloužit?
1: Například v přízemí vzniknou především obchodní prostory, mělo by tam být také několik nových průchodů z ulice, které kasárny spojí s okolím. Ve vyšších patrech potom mají být například kanceláře, ateliéry, kulturní a umělecké prostory a v podkrovních prostorech uvažuje město třeba také o studentském ubytování. O ní už projevila podle radních zájem Univerzita Karlova. Konkrétní využití jednotlivých místností ale zatím není definitivní a projekt má být navržen tak, aby se dali v budoucnu využívat co nejpružněji.
0: Pražští radní nesouhlasili s vypsáním zakázky na přípravu projektové dokumentace opravy karlínských kasáren. Podrobnosti k tomu měl kolega Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.
0: Pojďme za aktuální dopravou. Tomáš Kolmistr nás provede tím, co se děje na silnicích. Tomáši.
2: Hezké odpoledne. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta hlavně kamionů před omezením ve Kbelské, a to už z východní části okruhu od Běchovic. Na Štěrbohorské spojce počítejte se silným provozem od Běchovic k Europarku. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na jižní spojce se jede pomalou směrem na Smíchov před Barandovským mostem. Na výjezdu z metropole Postra Konické se sune fronta od Cukráku ke sjezdu na Jiloviště, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení okolo 10 minut. Na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. A před ohradou se tvoří kolony od Flory, také od Jarova. Je to kvůli výkopu v křižovatce, je tam obtížný průjezd, zdržení je do 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Goodbye téhle té hodině, protože právě teď jsme překročili 16. a to znamená, že jsou tady zprávy Rádia Praha. No a s nimi Anna Hašková, vítej.
1: Pěkné odpoledne.

0: Organizace v kultuře vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Při tlakové zkoušce potrubí v pražských Stodůlkách zemřel muž. V Riádu hořelo v továrně na pohovky, požár má nejméně 16 obětí. Zbytek nebude polojasno až jasno s teplotami do 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 30. Podle spolků připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otoklem píře za motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává. V pražských Stodůlkách dopoledne zemřel muž, při tlakové zkoušce tam prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom pražští policisté a záchranáři. Ti pečovali ještě o dva zraněné muže, říká za pražskou záchrannou službu Jana Poštová.
2: Další z mužů utrpěl velmi vážná poranění, byl ošetřen, zajištěn a poté transportován do jednoho z pražských traumacenter společně s třetím poraněným. Ten utrpěl naštěstí pouze lehká poranění, byl mimo ohrožení života.
0: Neštěstí se stalo v ulici U jezera, potrubí prasklo v podzemí. Policejní mluvčí Eva Kropáčová dodala, že kriminalisté na místě zjišťují příčinu. Služba rané péče nově působí v pražské Vinoři. Nabízí terénní pomoc rodinám dětí do 7 let věku s vývojovou vadou. Poradkyně rodičům ukazují, jak u potomků rozvíjet zejména zrak a jemnou motoriku. Službu si ve Vinoři můžou bezplatně vyžádat i další zájemci, říká vedoucí rané péče z organizace EDA Jana Ješková.
3: Služba v praxi funguje tak, že poradkyně rané péče pravidelně dojíždějí přímo do rodiny dítěte. Pomáhají rodičům vyrovnat se situací, porozumět dítěti a jeho diagnóze a užitečně využívat raný věk dítěte pro všestrannou podporu jeho vývoje.
0: Při včerejším požáru továrny na výrobu pohovek v saúdsko-arabském Riádu zahynulo nejméně 16 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na bangladéšské ministerstvo zahraničí. Všechny oběti totiž pocházely právě z této země. Podle riádské agentury civilní obrany neměla továrna žádnou licenci. Bangladéšská vláda uvedla, že zajišťuje co nejrychlejší převoz ostatků do vlasti a potřebnou pomoc pro rodiny obětí. Saúdská civilní obrana oznámila, že oheň v objektu už uhasila. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu poslal svoje náčiní hned v prvním pokusu na 79 metrů a 61 cm a dál už pak mohl šetřit síly na úterní finále. Hladký průběh kvalifikace Myslivčuka překvapil.
4: To jsem nečekal, měl takový strach, že to mně se nepodaří, tak úplně co se týče toho pokusu, prostě to hodil a kouknul a je to 79-61 a říkám, je to krásné.
0: Do večerního finále postoupil výkonem 20 metrů a 66 cm také koulař Tomáš Staněk. Z kvalifikace dálkařů prošel Petr Mindlschmidt. Zbytek odpoledne čekejte polojasno až jasno, později až oblačno. Ojediněle přijdou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 34 až 36 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A pojďme se podívat teď na aktuální dopravu po 16. hodině v Novopatské, Štěrboholské, na okruhu i jinde. Tomáš Kolmistr je tady.
6: Hezké odpoledne. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta hlavně kamionů před omezením Vekbalské a to už z východní části okruhu od Běchovic. Na Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od Běchovic k Europarku. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 se jede pomaleji před Ořechem. Ve Strakonické z centra se sune fronta před omezením u sjezdu na Jiloviště, už od sjezdu na Lipence zdržení okolo 10 minut. Na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. A před ohradou počítejte s kolonami ze všech směrů. V křižovatce je nový výkop, projíždí se tam komplikovaně. Od Jarova je to v Hartigově na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha.
5: Pěkné odpoledne a dobrý den po 16. hodině. Ano, s vámi je Rádio Praha na frekvenci 107.1 FM a také v DAB+. Vavřincové mají dnes svůj svátek, tak všechno nejlepší. No a svátek také ti, kteří mají rádi horké počasí, protože tenhle týden si ho opravdu užijeme. No a koho si užijeme v následujících minutách, přijdou BB Rexa, Fadeless, New Religion. Coda Line s hitem Brother. A také Shakira Barna Boy s hymnou letošního mistrovství světa ve fotbale. Ať máte nádherný den.
1: Radio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: Codaline Brother, 16 hodin a 16 minut, s vámi je Rádio Praha. Už jste někdy něco zapomněli nebo ztratili, nedej bože, ve vlaku, v autobuse, nebo jste to jen tak někde opřeli a už se to nenašlo? Inu, může se to ještě najít, protože existují ztráty a nálezy. No a co se ztratilo v Praze? Například mačeta, prstní implantát nebo ukulele. Magistrát eviduje víc než 3000 ztrát a nálezů. A pokud byste rádi věděli, jestli je tam třeba něco, co postrádáte, podívejte se na naše stránky. Tam o ztrátech a nálezech najdete vícero informací. praha.rozhlas.cz. A pojďme aktuálně také na dopravu s Tomášem Kolmistrem.
1: Hezké odpoledne. Před omezením ve Kbelské se sune fronta hlavně kamionů pravým pruhem v Novopatské a také na východní části okruhu už od Běchovic. Na Štěrbolské spojce trvá silnější provoz ve směru na Lanový most mezi Běchovicemi a Europarkem. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do tunelu. Počítejte nárazově s kolonou kamionů od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 19. kilometrem. Ve Strakonické směrem z centra se sune fronta před omezením u sjezdu na Jiloviště. A to už od sjezdu na Lipence, zdržení je tam okolo 10 minut. A ve Vilzonově se popojíždí směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Navíc u Florence řeší nehodu dvou osobních aut. V opačném směru se pak popojíždí od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Rihanna s námi na rádiu Praha, teď kdy je 16 hodin a téměř 30 minut. Máme pro vás zprávy s Anou Haškovou.
1: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošného zvyšování mezd volí spíše individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Na některých hřištích v Praze 8 je ode dneška omezený provoz. Dělníci musí odstranit poškozené herní prvky a nainstalovat místo nich nové. Opraví tak například dřevěný domeček na hřišti Řešovská, lanovou dráhu v Poznaňské ulici nebo vodní prvky ve Větrušické. Práce potrvají do konce týdne. Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů. To je o zhruba 1% více než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko-Halle stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to dnes uvedla německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo Bild. Podle Die Zeit stejnou genetickou informaci policie dříve našla v Litvě. Deník Bild uvedl, že DNA zatím není spojené s žádnou konkrétní osobou. Zbytek odpoledne a večer bude polojasno až jasno, později i oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima 34 až 36 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr nám řekne, co se děje na silnicích.
3: Hezké odpoledne. Před omezením Vegbelské se sune fronta kamionů v Novopatské a také na východní části okruhu už od Běchovic. Na Štěrbolské spojce trvá silnější provoz ve směru na Lanový most mezi Běchovicemi a Europarkem. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do tunelů. Počítejte nárazově s kolonou kamionů přibližně od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 19. kilometrem. Na jižní spojce se jede pomaleji směrem na Smíchov od sjezdu do Vídeňské na Barandovský most. Před ohradou čekejte kolony ze všech stran, hlavně tedy od Jarova v Hartigově. Je to kvůli novému výkopu v křižovatce, projíždí se tam velmi obtížně. Na Jarově je velmi ucpaná spojovací směrem do centra, a to už z Českobrodské. Na výjezdu z metropole po Strakonické se zastavuje u sjezdu na Lipence, následná kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem, a plná je Vlzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, s vámi je Rádio Praha, 16 hodin 32 minuty, za chvilku Pink nebo Robert Miles, no a také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16.46 a my pro vás máme pražské tipy Jirky Štefla.
1: Prožijte letní večer v malebných zahradách Trojského zámku, a to na akci Riviera, kterou pořádá Galerie hlavního města a Rádio Wave Českého rozhlasu. Připravili si tam pro vás jedinečný večer propojený s výstavou Labyrint, která zkoumá lidské rozhodování a nejistotu. Těšit se můžete na skvělé koncerty současné hudby, taneční performance i diskuzi. Moderátorka Tereza Havlínková se svými hosty otevře témata jako kořeny a domov, umělecké spory nebo vliv algoritmů na náš vkus. Začátek akce Pod širým nebem je v úterý v 17.30. A nebo se vydejte na koncert špičkové světové tribut kapely Queenie. Připravili si pro vás velkolepou koncertní show plnou věrných aranží v původních tóninách Freddieho Mercuryho. Těšit se můžete na živá provedení legendárních hitů jako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You nebo Radio Gaga. Tenhle koncert můžete zažít v úterý večer na výstavišti v Holešovicích. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Máme pro vás i aktuální dopravu a Tomáš Kolmistr nám řekne, kde se zdržíte.
2: Hezké odpoledne. Před omezením Vejkbelské směrem do Letňána se sune fronta hlavně kamionů celou Novopatskou a také na východním části okruhu už od Běchovic, tam postojíte v obou pruzích. V Mrázovce ve směru na Barrandov velmi opatrně. Mezi pravým a připojovacím pruhem leží větší pytel a náhle se tam vybočuje, vznikají tam nebezpečné situace. Na jižní spojce se jede pomaleji směrem na Smíchov, a to od sjezdu do Vídeňské na Barrandovský most. V opačném směru, tedy na Černý most, dejte pozor, před nájezdem z Modřanské tam stojí dodávka v pravém pruhu. Před ohradou čekejte kolony ze všech stran, hlavně od Jarova v Hartigově, tam je to na zhruba 20 minut. Je to kvůli novému výkupu v křižovatce, projíždí se tam velmi obtížně. Na Jarově je velmi ucpaná spojovací směrem do centra už z Českobrodské. Na výjezdu z metropole po Strakonické se zastavuje u sjezdu na Lipence. Následná kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. A Vilzonová směrem do Holešovic je plná, a to od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostu, je to zhruba na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: český zubař, který zneužíval fotky svých pacientek k výrobě dětské pornografie, podle zjištění Českého rozhlasu nyní pracuje v jiné zubní ordinaci. Praha do 6 let opraví za bezmála 2 miliardy korun kasárny Karlín. Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí nejméně 20 obětí. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Český rozhlas zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. K soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. Podle soudu zneužíval k výrobě porna fotky 36 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Praha plánuje opravit kasárny Karlína za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře či studentské koleje, říká radní Adam Zábranský z Pirátů.
2: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít oživit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Nové workoutové hřiště budou moci brzy začít využívat obyvatelé pražských Letňan. Venkovní posilovnu v parku Stará náves si obyvatelé vybrali v participativním rozpočtu na přeměnu městské části. Stavební práce by měly skončit v září. Podle starosty Prahy 18 Zdeňka Kučery z hnutí ANO radnice za hřiště zaplatí téměř 160 tisíc korun.
3: Zároveň už připravujeme i další workoutové hřiště v nové obytné čtvrti směrem Čakovicím. Nabídne prostor pro rekreační i zkušené sportovce.
0: Zemětřesení na západě Kolumbie má zatím 20 potvrzených obětí. Většina z nich zemřela ve městě Pereira, vzdáleného asi 350 kilometrů na západ od kolumbijské metropole Bogoty. Ve městě Cali se zřítily nejméně 20 budov. Pod jejich troskami zůstaly podle tamního starosty uvězněni lidé. Otřesy s epicentrem v provincii Choco o síle 7,4 stupně zemi zasáhly po 7:30 ráno. O necelou hodinu později seismologové zaznamenali ve stejné oblasti druhý otřes o síle 4,6 stupně. Zemětřesení bylo cítit i v hlavním městě a v sousedních zemích, v Ekvádoru, v Panamě nebo ve Venezuele. Cyklista Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, jehož hvězdou je Brit Tom Pidcock. Český cyklista podepsal se švýcarským týmem dvouletou smlouvu. Zítra bude v Praze a okolí zpočátku polojasno nebo skoro jasno, později se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď už doprava a Tomáš Kolmistr.
5: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan se sune kolona hlavně kamionů celou Novopatskou a také na východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, tam postojíte v obou pruzích. Na jižní spojce směrem na Černý most opatrně za Barandovským mostem. V zatáčce tam stojí dodávka v pravém pruhu, na místě už je i odtahová služba. Ve směru na Smíchov se jede pomaleji od sjezdu do Vídeňské k Barandovskému mostu. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do tunelu. Kolona hlavně kamionů se táhne od 3. kilometru od sjezdu na Vestec, navíc na 4.5. kilometru zůstalo stát osobní auto a blokuje levý pruh. Před ohradou se táhnou kolony ze všech stran, je tam nový výkop, průjezd křižovatků je velmi komplikovaný. A na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic, a to od hlavního nádraží až na Štvanici. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební jmény po 17. hodině, Teddy Swims, Gracie Abrams a bude tady Cyril. a já jsem Petr Zajíček, hezký den.

0: But you're just a boy.
1: Tak tolik Beyoncé na Rádio Praha. No a když se podíváme na dopravu, tak připomínám, koho dnes budeme hrát v pořadu Vinyl. O tom rozhodujete vy svým hlasováním a to hlasování skončilo jako vždy na Facebooku Rádia Praha dnes ve 12 hodin. A musím tedy zase říci, že jsme dlouho takový nervák nezažili. Protože chvilku vedli Genesis, pak vedli hodně dlouho Queeni a pak zřejmě o víkendu, to jsem tady nebyl, jste se poprali fanoušci Genesis a Queenu a bylo to strašně nerozumné. Rozhodně. A nakonec tedy o dva hlasy, o pouhé dva hlasy v té skrumáži vyhráli Queeni, já to nebudu protahovat. The Works, jejich 10. album z roku 84, kde jsou takové skvosty jako Radio Gaga, I Want to Break Free nebo Hammer to Fall a další samozřejmě. Tak album Queenu nakonec tedy All Foes o dva hlasy vyhrálo nad Genesis. Tak nesmutněte, fanoušci kapely Genesis. Já jsem taky fanda Genesis a Phila Collinsa samozřejmě, ale v tomto případě přiznám se, bych dal taky hlas, kdybych hlasoval, já jsem nehlasoval, tak Queenům, protože to už jsem tady ten příběh minulý týden říkal, prostě první zahraniční deska, kterou jsem kdy jako kluk držel v ruce, no a to se prostě nezapomíná, byli to Queeni, tak si právě tu úžasnou desku plnou hitu dneska pustíme po 9. hodině večer. A jak to vypadá? V dopravě řekne Tomáš Kolmistr.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelů, kamiony se tak nárazově táhnou od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru, plná je také ulice k Barandovu. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů pravým pruhem od Běchovic až do Novopatské, místy se zastavuje i v levém pruhu. Na Štrbolské spojce směrem na Lanový most čekejte silnější provoz, a to od Běchovic k Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most opatrně za Barandovským mostem, zatáčce tam stojí dodávka v pravém pruhu, na místě je odtah. V opačném směru tedy na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč před Barandovský most do Dobříské před Mrázovku. Před ohradou se táhnou kolony ze všech stran, je tam nový výkop a průjezd křižovatku je velmi komplikovaný. A na výjezdu z metropole po Strakonické se sune fronta od Cukráku ke sjezdu na Jiloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
5: Ve vašem mobilu.

0: Tak to byl Cyril na Rádiu Praha. Teď už jsou tady krátké zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Zaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu více než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách, poté co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zranění, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici U jezera. Hasiči zasahují ve Svrkyni u Prahy, hořelo tam pole. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4, který před 14. hodinou snížili na první. Na místě zasahovalo 13 jednotek. Požár mají podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové už pod kontrolou. Maďarská jaderná elektrárna Paks začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Paks musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Petera Maďara měla znovu spustit druhá turbína. Zítra čekejte zpočátku polojasno nebo skoro jasno, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na východní části Pražského okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů pravým pruhem, a to od Běchovic až Novopatskou až do omezení Vegbelské, místy se zastavuje i v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do tunelů, plná je také ulice k Barandovu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobřízké před Mrázovku. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to před Europarkem. Před ohradou se sunou fronty ze všech stran, v křižovatce je nový výkop, zdržení okolo 10 až 15 minut a na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic, od hlavního nádraží až na Štvanici a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Naše letající redaktorka Monika se zúčastnila zábavných závodů na paddleboardu. Za chvilku o tom uslyšíte víc.

0: Tak to byly společně The Kid LAROI a Justin Bieber, ten první jmenovaný, takže The Kid LAROI, podtrhuji, ne Justin Bieber. Kid LAROI bude 17. listopadu přesně v Praze, odehraje a odspívá svůj koncert v O2 Universum. Pedalboard si většina z nás spojuje hlavně s pohodovou projížďkou po vodě, jenže na pedalboardu se dá také závodit. Jeden takový netradiční závod se konal v pražských Lipencích u místního jezera. Byla u toho naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Když se řekne pedalboard, tak většina z nás si asi představí takovou klidnou projížďku po hladině, sluníčko, maximálně nějaké to opalování, jenomže ono to jde i úplně jinak. Na pedalboardu se totiž dá závodit, soupeřit, ale hlavně se u toho hodně nasmát. A přesně to si mohli vyzkoušet lidé, kteří dorazili na jezero v pražských Lipencích. Rozhodně nešlo o klasický závod, kde by vyhrál ten, kdo nejrychleji dopádluje z bodu A do bodu B. Disciplíny mi představila organizátorka akce Michaela Laversová.
2: Dvojce na pedalboardech se musí jeden druhého pokoušet schodit do vody pomocí pěnových tyčí. Není to jednoduché, protože jenom přiblížit se k sobě něco trvá. Další disciplína lov pokladů, kdy vysypeme na hladinu krabici míčku a zase každý na svém pedalboardu ve dvojici budou muset každý co nejrychleji pospírat co nejvíce balonků a nakonec se pokusíme dostat co nejvíce lidí na jeden pedalboard, aby se udrželi alespoň 10 vteřin.
1: Na těch disciplínách se krásně ukázalo, že udržet rovnováhu na pedalboardu může být někdy mnohem větší výzva než to samotné pádlování. U těchto zábavných aktivit nemusíte být žádný sportovec ani zkušený pedalboardista. Navíc se mohli zapojit celé rodiny s dětmi, jako třeba maminka se synem.
3: Co na tom bylo nejtěžší?
4: No asi udržet ten balanc, zjistit směr, jak to plave a udržet se. Měli jsme se snažit pěnovou tyčí schodit soupeře do vody.
1: A jak to šlo, kdo vyhrál?
4: Maminka, já jsem prohrál 3-1.
1: No a ve chvíli, když jsi spadnul do vody, tak jak se dostává na ten pedalboard?
4: Chytil jsem se takovýho ouška, který tam bylo. Snažil jsem se na něj vyškrábat. Jednou jsem ho podařil dokonce celý přetočit, takže jsem ho pak ještě musel přetočit zpátky a zase na něj vyzkoušet líst. Takže jsme to měli takový dobrodružný.
1: Pokud jste si až doteď mysleli, že pedalboard je jen taková letní relaxace na vodě, tak v Lipencích ukázali, že se na něm dá zažít i pořádná dávka adrenalinu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Praha žije sportem.
0: A po 15 minutách se podíváme na dopravu s Tomášem Kolomistrem.
6: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne fronta kamionů pravým pruhem přes Novopatskou až do omezení Vekbelské. Od sjezdu na Hradeckou D11 se pak popojíždí i levým pruhem. Na okruhu směrem na letiště se sune kolona mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, plná je také ulice k Barandovu. Na Štěrbolské spojce směrem na Ledový most počítejte se silnějším provozem, a to před Europarkem. Před ohradou se sunou fronty ze všech stran v křižovatce Nový Výkop, zdržení okolo 10 minut. V Dobříské se popojíždí před Mrázovkou a na magistrále je plná Vilzonova směrem do Holešovic, a to už je z Legerovy od muzea až na Štvanici a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, máme právě 18 hodin, je čas na další zpravodajskou relaci a tu připravila do vysílání Anička Hašková. Hezký podvečer.
1: Pěkný podvečer. Organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta vznikla podle kritiků netransparentně. Mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem od zítra nepojedou tramvaje. Francouzi musí kvůli suchu omezit využívání vody. V úterý bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiku o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident kulturní a kreativní federace Jakub Bakula upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
3: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svůj kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativní vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
1: Tramvaje od zítra v Praze nepojedou mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dělníci budou v úseku opravovat trať. Omezení se dotkne 5 linek a potrvá do konce srpna. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Podrobnosti jsou na webu Pražského dopravního podniku. Služba rané péče nově působí v Pražské Vinoři. Nabízí terénní pomoc rodinám dětí do 7 let věku s vývojovou vadou. Poradkyně rodičům ukazují, jak u potomků rozvíjet zejména zrak a jemnou motoriku. Službu si ve Vinoři můžou bezplatně vyžádat i další zájemci, říká vedoucí rané péče z organizace EDA Jana Ješková.
4: Služba v praxi funguje tak, že poradkyně rané péče pravidelně dojíždějí přímo do rodiny dítěte. Pomáhají rodičům vyrovnat se situací, porozumět dítěti a jeho diagnóze a užitečně využívat raný věk dítěte pro všestrannou podporu jeho vývoje.
1: Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásily v téměř 70 departmánech. Během něj se voda smí využívat jen pro přednostní účely, jako je zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho. Na jihovýchodě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolala krizový štáb. Tomáš Staněk postoupil na evropském šampionátu do finále. V Birminghamu se dostal ve třetí kvalifikační sérii na 20 metrů a 66 cm, ale po svém nejdelším závěrečném pokusu na sobě nějakou větší radost nedal příliš znát.
5: To já jsem byl spokojený, jenom jsem nechtěl jako úplně zářit emocema, a protože jsem víceméně věděl, že i ten první pokus už v tu chvíli bude stačit, protože vlastně v té druhé skupině nikdo moc jako by neměl přede mnou ten výkon, takže spíš to bylo taková jako radost na ten trefený pokus.
1: Během zítřka bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne čekejte od severozápadu vyjasnění. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, místy mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne fronta kamionů pravým pruhem přes Novopatskou až do omezení v Ekbelské. Od sjezdu na Hradeckou D11 se popojíždí i levým pruhem. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastavíte před nimi. Plné také ulice k Barandovu, a to už od akvacentra. Navíc před malou chvílí na 15.5. kilometru se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh. Před Mrázovkou se popojíždí v Dobřízké, a to už z konce jižní spojky. A na magistrále Ucpaná Vilzonová směrem do Holešovic, a to už z Legerovy od muzea a až k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se dozvíte podrobnosti o novém pražském mostě, který nese název Dvorecký. Za několik let se na Albertově otevře největší vědecké centrum v novodobé historii Univerzity Karlovy. Řekneme k tomu víc. A už za chvíli uslyšíte informace k zapomenutým věcem v pražské MHD. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný pondělní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nálezů více než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé věci zapomínají v dopravních prostředcích, většinou to jsou tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Letos ale pracovníci našli třeba také mačetu nebo hasicí přístroj. Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji.
1: Jako pamatuju si, že jsem před časem nechala v tramvaji kytku, takovou tu umělou monsteru. Jela jsem vlastně poloprázdnou tramvají, dala jsem jí na vedlejší sedadlo, no a zapomněla jsem na ní.
2: Říká paní Veronika, která stála s dcerou na zastávce na pražském Smíchově. Právě ve vozech hromadné dopravy nebo ve stanicích metra lidé zapomínají věci nejčastěji. To potvrzuje pan Martin, který řídí tramvaj už více než 9 let.
3: No nejčastěji se nachází většinou mobilní telefony, lidi zapomínají, občas nějaký peněženky, tašky a tak.
2: Podle jeho kolegy Jana se v tramvaji na konečné zastávce dají objevit i neobvyklé věci.
4: No, slepec nechal, ale většinou jsou to zavazadla, tašky anebo doklady, peněženka.
2: Dopravní podnik eviduje od začátku roku 5000 nalezených předmětů. Pro zhruba třetinu z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté věci putují na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Tam vydrží až 3 roky a potom je magistrát prodává, říká jeho mluvčí Vít Hofman.
5: Do prodeje přitom putují pouze věci, které nemůžeme využít pro svou potřebu nebo pro potřeby našich organizací, které zřizujeme.
2: A dodává, že se na pracoviště ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé dostalo i několik zajímavých předmětů.
5: Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj Konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
2: Majitelé ztracených věcí musí prokázat vlastnictví předmětu a zaplatit poplatek 3 koruny za kalendářní den od uložení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
7: Hezký podvečer. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne kolona kamionů v pravém pruhu přes Novopatskou až do omezení Vejkpelské. Levým pruhem se jede také velmi pomalu. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do tunelu. Je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 19. kilometrem. Navíc na 15. a 5. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta v pravém pruhu. Před Brázovkou se popojíždí v Dobřížské, a to už z konce jižní spojky. A na magistrále je ucpaná Vilzonova směrem do Holešova. Už z Legerovy od muzea až k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra, uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
2: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
3: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
2: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
3: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které sdružují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží k měření určitých parametrů biologických.
2: Společný projekt Přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
3: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční.
2: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
3: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože uřídit takhle obrovské centrum dá spoustu práce.
2: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
4: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, no a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní.
2: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte pondělní Pražský update a v rámci něj už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv s Aničkou Haškovou.
1: Plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře nebo studentské koleje. Policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho poté, co psychiatr dopoledne nařídil jeho hospitalizaci. Muž ale následně utekl neznámo kam. V minulosti například bez varování schodil člověka pod metro. Teď už je zpátky v psychiatrické nemocnici. Na některých dětských hřištích v Praze 8 je ode dneška omezený provoz. Dělníci musí odstranit poškozené herní prvky a nainstalovat místo nich nové. Opraví tak například dřevěný domeček na hřišti Řešovská, lanovou dráhu v Poznaňské ulici nebo vodní prvky ve Větrušické. Práce potrvají do konce týdne. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách, poté co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zranění, jeden ve velmi vážném stavu. A Praha 1 dnes začala upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici. Dělníci obnoví chodníky, doplní lavičky a zeleň. Přibudou také herní prvky. Radnice na podobě hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu. Zítra bude v Praze a okolí zpočátku polojasno nebo skoro jasno, později se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne kolona kamionů v pravém pruhu přes Novopatkou až do omezení Vegbelské, místy se zastavuje i v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do tunelu, je to kvůli silnému provozu mezi 15. a 19. kilometrem, plná je také ulice k Barandovu. Před ohradou počítejte s kolonami ze všech stran, v křižovatce je nový výkop a projíždí se tam obtížněji. Na Jarově je plná spojovací směrem do centra, a to od Českobrodské k Novovysočanské, a ve Vilzonově se popojíždí směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Týdne. Tři novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a U2 jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je čtvrtá. Trojka je taky poprvé, Felix je na Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top ten, Another, a Pity for Ultra, Talk to You. A jednička, po druhé Ižel, Email Angel a Ultra na Tej, Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží.

0: Máme 10. srpna a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
4: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
3: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
4: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
3: A o chvíli později přilétla 5.
5: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
3: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny, bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně, nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
1: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: Letos v dubnu byl otevřen nejnovější most v Praze. Monumentální stavba zaujala naši létající redaktorku Moniku Doležalovou a tak se o Dvorecký most více zajímala.
2: Stavba začala ve druhé polovině roku 2022 a nejnáročnější na celém projektu výstavby mostu byla tvarová složitost konstrukce, komplikované vystužení betonářskou výstuží a také ukládka předpínacích kabelů.
3: Prozradil mi mluvčí magistrátu hlavního města Vít Hofman. Dvorecký most měří přes 337 metrů a je vysoký 16,5 metrů. Autoři návrhu vycházeli z tradice pražských mostů a z přesvědčení, že nový most má své okolí doplňovat, nikoli mu dominovat. Most je výjimečný svou architekturou.
2: Autoři projektu ho navrhli z bílého betonu, který odkazuje ke kubismu a brutalismu. A i o jeho tvaru tedy můžeme říct, že je unikátní. Most je bezesporu praktickou dopravní stavbou, ale samozřejmě svým unikátním designem se jistě může stát další ikonou pražské architektury.
3: Slavnostní otevření se uskutečnilo 17. dubna tohoto roku a už o den později tudy projeli linky městské hromadné dopravy. Zajímalo mě, proč po mostě nejezdí auta.
2: Dvorecký most se od počátku připravuje jako spojení, které bude sloužit pro veřejnou dopravu, pěší a cyklisty. Někdy kolem roku 2007 vznikly dopravní modely, které ukázaly, že by automobilová spojnice na místě Dvoreckého mostu měla velice neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé Pankrácké pláni. Skoro 10 000 aut denně by totiž nejelo po jižní spojce a Barandovském mostě, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích na Pankráci, Budějovická, Antalastaška, Jeremenkova a dalších. Most pro auta by navíc musel být až dvakrát širší, výrazně dražší a konstrukčně by nemohl vypadat tak, jak vypadá.
3: Jaké spoje hromadné dopravy jezdí po Dvoreckém mostě, mi řekla tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Přes Dvorecký most jezdí tramvaje číslo 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196 a 197 a noční autobusy 901 a 914. Most byl od počátku navržen jen pro udržitelnou dopravu. Rozhodnutí zachovává plynulost MHD, podporuje klimatické cíle města a zapadá do strategie 6 nových tramvajových tratí.
3: Do konce tohoto roku budou na obou březích upravená podmostí jako odpočinkové a rekreační zóny. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
5: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne kolona kamionů pravým pruhem přes Novopatskou až do omezení Vekbelské, místy se zastavuje i v levém pruhu. Před ohradou počítejte se zdržením ze všech stran, v křižovatce je nový výkop a projíždí se tam obtížněji. Na Jarově je plná spojovací směrem do centra, a to od Českobrodské do Novovysočanské, a ve Vilzonově se popojíždí směrem do Holešovic před omezením na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A podíváme se na počasí. V noci a zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia. Zítřejší denní už budou nižší než dnes, 26 až 28 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byly 90. Over My Shoulder, tehdy největší hit od formace Mike and the Mechanics na Rádiu Praha. Máme 19 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a Anička Hašková. Vítej ve studiu, hezký večer.
1: Pěkný večer.

0: Skandinávských aerolinií se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Pražští strážníci evidují nárůst počtu přestupků v pražské hromadné dopravě. Do Británie připlulo na jednom člunu rekordních 230 lidí. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na ruzyňském letišti. Komu dron patřil, teď vyšetřuje Úřad pro civilní letectví, který Českému rozhlasu incident potvrdil. Událost se stala více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholi. Tam můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil a nikomu se nic nestalo. Pražští strážníci při kontrolách v městské hromadné dopravě od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to asi o 800 více než za stejné období loni. Meziročně vzrostl třeba i počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusu a metra. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irina Seifertová.
2: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
0: Nové workoutové hřiště bude brzy moci začít využívat obyvatelé pražských Letňan. Venkovní posilovnu v parku Stará náves si obyvatelé vybrali v participativním rozpočtu na přeměnu městské části. Stavební práce by měly skončit v září. Podle starosty Prahy 18 Zdeňka Kučery z hnutí ANO radnice za hřiště zaplatí téměř 160 tisíc korun.
3: Zároveň už připravujeme i další workoutové hřiště v nové obytné čtvrti směrem Čakovicím. Nabídne prostor pro rekreační i zkušené sportovce.
0: Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená a nevyhovující plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Nelegální přeplouvání Lamaňského průlivu podle statistik ale letos oproti loňsku pokleslo o 43%. Britská vláda je kvůli migraci pod stálým tlakem opozice. Naléhá proto na francouzské úřady, aby lépe hlídali pobřeží. Dvě české plavkyně budou na mistrovství Evropy v Paříži závodit o medaile na trati 100 metrů volný způsob. Do zítřejšího finále prošly Barbora Sémanová i Barbora Janíčková. Zítra čekejte zpočátku polojasno nebo skoro jasno, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá po 19. hodině na silnicích, to už řekne Tomáš Kolmistr.
5: Hezký večer. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne kolona kamionů pravým pruhem od sjezdu na Hradeckou D11 přes Novopatskou až do omezení Vekbelské. Místy se můžete zastavit i v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště počítejte už jen se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 16. a 18. kilometrem. Před ohradou čekejte zdržení hlavně od Jarova a také od Flory. V křižovatce je nové omezení. A na magistrále Ucpaná Vilzonová směrem do Holešovic před omezením na Hlavkově mostu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Tak po 19. hodině si dáme skupinu Činasky. Bude tady Nico Santos. A třeba Callum Scott. Tak tolik k muzice a ještě nabídka tématu. Už za pár okamžiků se zrušením devátých tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to alespoň z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. Za chvilku o tom uslyšíte více. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tři z pěti lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Pokerface a Lady Gaga na rádiu Praha. Teď už k počasí, v noci a zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Noční teploty budou pod 20 stupni Celsia, nebude to už tedy tropická noc jako ze včerejška na dnešek a teploty se budou tedy v noci pohybovat mezi 19 a 16 stupni Celsia. No a zítřejší denní teploty už budou také nižší o poznání než dnes. Zítra by se měly pohybovat mezi 26 a 28 stupni.

0: Tak tolik společně The Chainsmokers a Coldplay na rádiu Praha. Teď už metropolitní tipy a ty připravil jako tradičně Jirka Štefl.
1: Prožijte letní večer v malebných zahradách Trojského zámku, a to na akci Riviera, kterou pořádá Galerie hlavního města a Radio Wave Českého rozhlasu. Připravili si tam pro vás jedinečný večer propojený s výstavou Labyrint, která zkoumá lidské rozhodování a nejistotu. Těšit se můžete na skvělé koncerty současné hudby, taneční performance i diskuzi. Moderátorka Tereza Havlínková se svými hosty otevře témata jako kořeny a domov, umělecké spory nebo vliv algoritmů na náš vkus. Začátek akce pod širým nebem je v úterý v 17.30. A nebo se vydejte na koncert špičkové světové tribut kapely Queenie. Připravili si pro vás velkolepou koncertní show plnou věrných aranží v původních tóninách Freddieho Mercuryho. Těšit se můžete na živá provedení legendárních hitů jako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You nebo Radio Gaga. Tenhle koncert můžete zažít v úterý večer na výstavišti v Holešovicích. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Pracoviště ztrát a nálezů pražského magistrátu letos nazbíralo asi 3000 předmětů, je to meziročně stejně. Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. Zemětřesení v Kolumbii už má 74 potvrzených obětí. V úterý bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský magistrát od začátku roku v kanceláři v ulici Karoliny Světlé na Starém městě zaevidoval více než 3000 ztracených předmětů. Z toho 322 už se dostalo zpátky k majitelům. Počet nálezů je podobný jako ve stejném období loňského roku. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městské hromadné dopravě. Kromě tašek, peněženek a mobilů to bývají někdy i kuriozity, říká mluvčí hlavního města Jan Hofman.
2: V letošním roce se mezi ztracenými předměty objevila také řada kuriozit. Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
0: Nevyzvednuté předměty může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji. Tramvaje v Praze od zítřka nepojedou mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dělníci budou v úseku opravovat trať. Omezení se dotkne 5 linek a potrvá do konce srpna. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Podrobnosti jsou na webu pražského dopravního podniku. Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března kvůli omezení dodávek po ropovodu IKL a TAL. Podle Švagra už Orlen začal ropu postupně vracet.
3: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny. Ale plán je do konce srpna.
0: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 74. Informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Kladivář

0: Volodymyr Meslivčuk vyhrál na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů a 61 cm. Do úderního finále postoupil také dálkař Petr Mindl-Schmidt. Už dnes večer bude o medaili bojovat koulař Tomáš Staněk. V kvalifikaci splnil limit výkonem 20 metrů a 66 cm a obsadil druhé místo. Finále koulařů začne dnes večer po 9:30 našeho času. Během zítřka bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne čekejte od severozápadu vyjasnění. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A ještě doprava stručně po 20. hodině. Provoz už je většinou bez větších komplikací, tak se podíváme alespoň na D1, brněnskou dálnici, 30. kilometr ve směru na Brno. Tady by měl být nějaký blíže neupřesněný předmět na vozovce, tak opatrně. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A to už je hudební nabídka po 20. hodině. Maroon 5 a Cardi B. Bude tady Luis Capaldi. A třeba Alvaro Soler. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.

0: Tak to byly na rádiu Praha Guns N' Roses. V městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina, dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. V seriálu Českého rozhlasu Neobjevené skvosty proto míříme do Jinců, kam si zatím turisté cestu hledají, takže se ještě i vy můžete stát průkopníky.
1: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
2: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
1: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
2: Takže vás je třeba objevit.
1: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
2: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
1: Ano, ano.
3: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
4: No tak, my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, a jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
2: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
4: Tady to vydržíme, i ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
1: No jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
4: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný. Protože tady nejsme žádní železáři, to si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví. Protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
2: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
4: Tomu věřím, no.
2: Je to tady poznat.
4: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
2: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
1: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho.
2: Tady máte vystaveno dělový. To, co tady vyrábělo.
1: Ano, ano.
2: Třeba dělové koule z roku 1825.
1: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
2: Forma na bábovku.
1: Formy na bábovku.
2: Kolik má kilo taková forma?
1: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
2: Taky proto potřebujete na to pořádnou pec.
1: Ano.
2: To se doma asi použít dneska nedá.
1: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
2: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
1: Po babičce.
2: Ne v
1: muzeu. Ne. Po babičce.
2: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
1: Ano.
2: Kdo
1: ano.
2: By si teďka nechtěl zasáníkovat?
1: Přesně.
5: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
1: Úniková hra táhne a
2: pak takže to je hornická uniková hra.
1: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
2: Takže to je hutnická uniková
1: tak
2: hra.
1: Tak trochu hutnická. Ano.
2: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
1: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
2: Z hutě Barbora v Jincích, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak tolik společně Adamsky a Seal na Rádiu Praha. No a máme 5 minut po 9:30, takže už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady bude náš pravidelný pondělní speciál Vinyl a o tom, jakou desku, které LPčko si budeme hrát, rozhodujete vždy na Facebooku Rádia Praha svým hlasováním do pondělí 12. hodiny vy. A rozhodovali jste samozřejmě i tentokrát a to mezi dvěma skvělými deskami z 80. let, abych byl přesnější, z první poloviny 80. Ty desky od sebe vyšly zhruba v rozmezí půl roku a jednalo se o desky Genesis, a to jejich bezejmenná deska z roku 83, kde jsou takové věci jako Mama nebo That's All, a ta druhá deska, která vyšla právě o půl roku později, začátkem roku 84, tak to byly Queenie a The Works, kde jsou takové věci jako Radio Gaga, I Want to Break Free nebo Hammer to Fall. Tak nakonec opravdu vyhráli Queenie, tedy potvrzuji The Works, ale byla to velká bitva. Nejprve, připomínám, začali minulé úterý spíš fanoušci Genesis slavit, protože měli lehký náskok. Potom za to zabrali fanoušci Queenů a hodně dlouho, minimálně do víkendu, zásadně vedli, docela dost zásadně, že už to vypadalo, že se nic nezmění. Ono se nic nezměnilo, ale fanoušci Genesis opravdu dali trhák na konci a málem to všechno zvrátili. Málem o 2 hlasy, o pouhé 2 hlasy, tedy nakonec opravdu budeme hrát i Queeny a album The Works. Vynímečná deska, jedna z těch nejúžasnějších a nejúspěšnějších desek skupiny Queen, která vlastně zase navrátila na absolutní vrchol touhletou deskou. Pro ně začala bohužel tedy taková ta závěrečná, musím říct, fáze s Freddym, protože oni už potom spolu vlastně odjeli jenom to zásadní turné a jedno a pak už toho zase moc neudělali a u Freddyho se začala projevovat a zhoršovat jeho nevylečitelná choroba a jak to dopadlo v roce 91, všichni víme. Takže album The Works opravdu bylo hitové album, skvělé album a my ho dneska tedy připomeneme v pořadu Vinyl díky vašemu hlasování. Tak poslouchejte už po 21. hodině po zprávách.

0: Kolínská nemocnice má nové sklady, prostor pro IT oddělení a archiv zdravotnické dokumentace. Pracovníci a jejich oddělení se do pavilonu S postupně stěhují. Stavba nové budovy a propojení s areálem nemocnice trvala 2 roky.
1: Do nového prostoru v pavilonu S museli pracovnice archivu spolu se stěhovací firmou přesunout tisíce šanonů lékařské dokumentace.
2: To stěhování probíhalo 2x, takže to vlastně v celku trvalo skoro 10 dní.
1: Říká jedna z archivářek Zdeňka Vlachovská. Podle zákona musí chorobopisy uchovávat 40 let. Najdou se tu ale i starší složky.
2: Tady jsou nejstarší, ještě možná předválečné operační knihy a potom prostě chorobopisy 100leté.
1: Archiváři teď musí ještě dokumenty uspořádat. Vyhrazené jsou na ně 3 prostorné místnosti s vysokými kovovými regály.
2: Předtím jsme měli prostory po oddělení nějakém, nebylo to úplně ono. Tady máme techniku na vyhledávání, nemusíme líst po štaflích. Je to nové, čisté, máme dobré zázemí.
1: Dodává Zdeňka Vlachovská. Kromě archivu umístilo vedení nemocnice do nových prostor i další klíčovou infrastrukturu, říká její ředitel Petr Chudomel.
3: Další patro je autonomní oddělení IT. Jehož význam neustále narůstá a v souvislosti s tím ohrožením kyberbezpečnosti to považujeme za velmi dobré řešení.
1: V přízemí jsou sklady zdravotnického materiálu, oblečení pro zaměstnance, dezinfekčních prostředků a dalších pomůcek.
3: S tím, že se naskladňuje vlastně zvenku areálu nemocnice a vyskladňuje se přímo do areálu nemocnice, v tom vidíme benefit, že vlastně ta velká auta, která zaváží materiálem, tak nebudou vyjíždět do areálu.
1: Oceňuje ředitel Chudomel. Kolínská nemocnice byla podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka z ODS poslední nemocnicí ve vlastnictví kraje bez centralizovaných skladů.
4: Skladací prostory tady byly, ale byly v pronajmutých zapůjčených unimobuňkách nebo ve sklepních prostorech jednotlivých pavilonů. Ty skladové prostory, byť to není zdravotnický provoz jako takový, tak ale ukazuje, že je nezbytně nutný mít právě takové zázemí.
1: Za nový pavilon zaplatila nemocnice téměř 140 milionů korun. Na polovinu ceny dostali dotaci od Středočeského kraje. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas. Scrollujete? Jen si

0: totiž podle švagra v Česku naopak dostatek.
1: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
0: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Český rozhlas zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku dál může pracovat. To se nelíbí ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu proto uložil podmínku. Na některých dětských hřištích v Praze 8 je od dneška omezený provoz. Dělníci musí odstranit poškozené herní prvky a nainstalovat místo nich nové. Opraví tak například dřevěný domeček na hřišti Řešovská, lanovou dráhu v Poznaňské ulici nebo vodní prvky ve Větrušické. Práce potrvají do konce týdne. Ruský nejvyšší soud zakázal opoziční protiválečné straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle Rodiny snaží oslabit Rusko i jeho volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné, vdovy po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusové volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině. Cyklista Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, jehož hvězdou je Brit Tom Pidcock. Český cyklista podepsal se švýcarským týmem dvouletou smlouvu. Zítra bude v Praze a okolí zpočátku polojasno nebo skoro jasno, později se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Rádio Praha. Rádio Praha. Vinyl.
4: Je tady pondělní večer, čas na vinyl. Tentokrát to byl boj do poslední chvíle mezi Genesis a Queeny. V poledne měli o pár hlasů víc Queeny a dnes si tedy dáme jejich album z roku 1984 s názvem The Works. Přineslo samozřejmě megahity jako Radio Gaga, I Want to Break Free, Hammer to Fall nebo baladu It's a Hard Life, ale taky velmi negativní reakce, hlavně ve Spojených státech. Díky videoklipu I Want to Break Free, kde vystupovali členové skupiny jako drag queen v ženském přestrojení, což vedlo k tomu, že Queeny dokonce Ameriku vyškrtli i z následujícího koncertního turné. 11. studiového alba se tehdy ve zbytku světa prodalo přes 6 milionů kopií. Rok po vydání vystoupili Queen na slavném koncertu Live Aid ve Wembley a v tom možná nejlepším koncertním setu všech dob zazněly dva hity z LP The Works, Radio Gaga a Hammer to Fall. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon a Roger Taylor jsou připraveni vás bavit i dnes večer, následujících 37 minut. Tady jsou Queen a The Works a my děkujeme za všechny vaše hlasy.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: je 22 hodin.
1: Praha do 6 let opraví za bezmála 2 miliardy korun kasárny Karlín. Žně v Česku se chýlí ke konci. U obilovin by mohla být nejnižší úroda za posledních 14 let. U pobřeží Ománu je ropná skvrna o rozloze přibližně 390 km čtverečních. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře nebo studentské koleje, říká radní Adam Zábranský z Pirátů.
3: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou, otevřít, oživit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
1: Služba rané péče nově působí v pražské Vinoři. Nabízí terénní pomoc rodinám dětí do 7 let věku s vývojovou vadou. Poradkyně rodičům ukazují, jak u potomků rozvíjet zejména zrak a jemnou motoriku. Službu si ve Vinoři můžou bezplatně vyžádat i další zájemci, říká vedoucí rané péče z organizace EDA Jana Ješková.
4: Služba v praxi funguje tak, že poradkyně rané péče pravidelně dojíždějí přímo do rodiny dítěte. Pomáhají rodičům vyrovnat se situací, porozumět dítěti a jeho diagnóze a užitečně využívat raný věk dítěte pro všestrannou podporu jeho vývoje.
1: Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dříve než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Únik ropy z tankeru uvízlého u pobřeží Ománu vytvořil skvrnu o rozloze skoro 400 čtverečních kilometrů, oznámila to ománská vláda. Surovina uniká z cisternové lodi převážející ruskou ropu. Úřady plavidlo považují za součást ruské stínové flotily, které podléhá sankcím Evropské unie a jejich spojenců. Tanker už více než měsíc setrvává na mělčině u jižního pobřeží Ománu. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finálové osmičky postoupila z 8. příčky. Nejrychlejší byla Nizozemka Marit Stenmerchenová. Zítra čekejte zpočátku polojasno nebo skoro jasno, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
5: Jsem rád, že jste si naladili Prahu, abyste si poslechli další vydání Chartu. Vítejte, tady je Petr Jungmann a desítka nejlepších hitů na Rádiu Praha pro týden od 9. do 15. srpna. Sestavená přesně podle vašich hlasů, které jste nám do čtvrteční půlnoci poslali z našich stránek praharozhlas.cz. Díky za ně, bylo jich opravdu hodně. Než tady bude top 10, 5 nasazených. Jestli vás budou bavit a dáte jim hlasy, budou tu snad i za týden.
2: Hit týdne.
6: Nasazená novinka.
5: První, skotsko-irská spolupráce DJ Calvin Harris a jeho kolegyně Jazzy. Ta se živila i jako prodavačka v Tesku. Tady je první nasazená, Satisfy.

Calvin Harris a Jazzy. První nasazená Satisfy a druhá Country je prostě v modě. To je neoddiskutovatelný fakt. Mladé americké hvězdy s tradiční muzikou dobývají svět a k ním v posledních týdnech patří i kráska z Kalifornie,

Ty správné boty, bundu s třásněmi, klobouk a blue jeans Boston. To byla Stella Lefty. Dress code amerického venkova změníme za moravský kroj. Vesna a taky jeden šohaj, Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.

Místo cymbálů a huslí, nejmodernější elektronická smršť Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu. Čtvrtou nasazenou bude mít dívčí band, který dali dohromady diváci Netflixu v reality show a jen těsně neprošla do šestičlenné sestavy Slovenka Adéla. A tak jsou v ní dívky z Jižní Koreje, Filipín, Švýcarska, Spojených států, říkají si Cat's Eye Animal.

0: Nepřipomíná vám tento song náhodou něco? Pro Cat's Eye ho napsal mimo jiné Ed Sheeran. To byla horká novinka v čártech Animal. I u nás na Rádiu Praha čtvrtá nasazená. Vraťme se k pátečnímu večeru na Letné. Kdo z našich zpěváků a skupin se může pochlubit tím, že na jeho koncert přišlo 70 tisíc lidí? Jedině Marek Ztracený. Tady je jeho nejnovější Opuj si mé boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: týdne. Marek Stracen je pátým nasazeným v hitu týdne s novinkou Obuj si mý boty. Čtvrtá nasazená to byly Cat's Eye Animal, třetí Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu. Druhá nasazená je Stella Lefty Boston a první nasazená to byly Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Zaslouží si někdo z nich váš hlas, tak mu ho nezapomeňte dát na praharozhlas.cz. Je tu desítka hitů, která jich tentokrát dostala nejvíc. Top 10 na Praze pro týden od 9. do 15. srpna.
1: Číslo 10.
0: A desítka začíná úplně stejně jako ta předchozí. Poslední je zase Damiano David, The First Time. Ale je tu, a to je hlavní, dnes po druhé. Číslo 10.

0: Před týdnem sedmá, teď předposlední je Ella Langley, Choosing Texas. A když Texas, tak tam se hrálo před pár týdny i 16 zápasů fotbalového mistrovství světa. Tedy konkrétně ve dvou městech v Houstonu a v Dallasu. Pokaždé tam před výkopem z reproduktorů buráceli Andrea Bocelli, AJ, Megan Thee Stallion a samozřejmě David Guetta. Právě s touhle hymnou šampionátu DNA More Than a Game.
1: Číslo 8.

Po páté v Top Ten, taky třetí. Teď už jen kousek opodál. David Guetta, Andrea Bocelli, AJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.

0: dokonce i třetí Kateřina Marie Tichá. A povinně po 8 týdnech musel jít i Sigala Jacksony a Ilan Kidron. 4 songy jsou pryč, 4 z nasazených minulou neděli je nahradí. A první je na 7. místě. Zrovna včera slavil The Edge 65. A to je druhý nejmladší ve skupině. Bono i Adam Clayton jsou starší. Řeč je samozřejmě o U2. S nimi o generace mladší Holanďan Martin Garrix, Fireflies.
1: Jesus.

Vzpomenete si na hit, kterým se Martin Garrix proslavil? Samozřejmě Animals před 13 lety. Tomu bylo 17. To byla první novinka 32. kola čártu Rádia Praha. Martin Garrix, U2 a Fireflies. Na další budeme čekat, protože dnes po páté je tu Katy Perry, Watch It Burn. Číslo

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hit týdne. Tady je Rádio Praha a 32. vydání naší hitparády pro týden od 9. do 15. srpna. Je fajn, že jste tady a kdybyste chtěli přispět i svým hlasem některému z hitů, budeme rádi. Každý týden vždy od skončení nedělní premiéry do čtvrteční půlnoci hlasujte na našem webu praharozhlas.cz. Je tu pět nejlepších a minulou neděli druhá Eva Farná. Neříkej, co má se stát.
3: Číslo

0: Eva Farna vyprodala v červnu třikrát Eden. Troufne si jako Marek Ztracený i na Letnou? No, uvidíme a nechme se překvapit. Na to, že před námi jsou poslední čtyři songy, jsme slyšeli nějak málo novinek. Jednu a čtyři songy vypadly. Čtyři je museli nahradit a zatím jsme tedy slyšeli jediný. Jinými slovy, tři nové ještě budou. A novou Ellie Goulding si dáme právě teď. Black Prada Dress.
1: Hit týdne.
2: Číslo čtyři.
1: Číslo čtyři.

Britská blondýnka, nositelka řádu Imperia, Ellie Goulding bude mít 4. září nové album I Know Too Much. 30. prosince oslaví kulatou 40. Letos se jí také narodilo druhé dítě. Tak to jsou velké události. Na Praze je dnes 4. s novinkou Black Prada Dress. Dámy a pánové, 3 nejlepší hity 32. kola jsou tu. A stále nás čekají 2 nové položky. No, nové. Obě jsme už nasadili. Jedna dokonce v top 10 bodovala. Obě dostali druhou šanci a přišel jejich čas. Upside Down, tak to je hit soulové legendy Diany Ross z roku 1980. A propo, Diana Ross u nás před několika týdny poprvé zpívala v Plzni Lochotíně ve svých 82. Novou verzi nahráli letos Felix Jena Kaskáda, Boy, You Turn Me.

na Rádiu Praha, Felixiana Kaskáda. Boy, you turn me. Aktuálně jeden z nejhranějších hitů v českých rádiích. Je tu finále a poslední dva hity. Minule nasazená novinka a jednička z minulého týdne. Ta novinka je spíš repetent. Nizozemští Another a 54 Ultra už tu jednou byli. Dvakrát zabodovali a spadli. Dostali

Sinatra, a v New Jersey žijící zpěvák 54 Ultra, Talk to You a Nová dvojka na Praze. 14 hitů z dnešního vydání známe. Byly to Nasazené, první Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Druhá nasazená je Stella Letty, Boston. Třetí Vesna a Ben Kristoval, Já si

Italian. DNA, more than a game. Sedmá je první novinka Martin Garrix a YouTube Fireflies. Česká Katy Perry, Watch It Burn. Pětka Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Čtyřka novinka Ellie Goulding, Black Prada Dress. Trojka, další novinka Felixiana Cascada, Boy You Turn Me. Dvojka, návrat do čátu, Another. A 54 Ultra, Talk To You. A jednička, úplně stejná jako před týdnem. Ižel nebo Igel, Email, Angel a Ultra Natej, Moving to the Sun.

0: Jeden z největších tanečních hitů letošního parného léta dostal od vás po druhé nejvíc hlasů a obhájil post jedničky na Praze. To byly Ižel, Email Angel a Altranatej, Moving to the Sun. No letos spíš hledáme, jak se z toho sluníčka dostat. Léto je horké a další dny budou hnát rtuť teploměru zase hodně vysoko. Jestli si najdete chvilku a zahlasujete v našem hitu, budeme moc rádi. Do čtvrtka, do půlnoci. V pátek ráno hned všechno spočítáme a výsledek vám s radostí sdělíme opět v neděli po zprávách v 9. Mějte se.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
2: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnuju tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
1: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
2: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležitý mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky.

0: a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
1: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
0: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
1: Ne.
0: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prkna, to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch, jakoby, těch možností. Když se to nepovede. Ano, tam je věště, je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
1: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
0: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
1: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá. Protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
0: No,
1: dá se to tak říct. Ano. A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
0: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle ty intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to bylo fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily postaru fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
1: Ale musela jste zadarmo pracovat kvůli Brexitu, kvůli
0: přesně
1: těm podmínkám.
0: Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možný, takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já toho vůbec jako nelituju, vůbec bych to nevrátila bych nic.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
3: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
2: tady
3: mám
2: v Česku.
3: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královsky, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, kdy člověk je takovej, jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc a i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
2: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
3: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věci jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
2: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
3: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon z tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztraceni a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba, ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví, že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak. Já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.
0: Radio Praha 107,1

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: se mě stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
1: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, si myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu a já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví a samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
0: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovil vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
1: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se ní při focení její kolekce. Nikča Čechová má Laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
0: na full time. To úplně
1: to ne,
0: nevidíte.
1: To ne.
0: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
1: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že je, jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
0: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
1: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaší postavu to třeba vůbec nemusí být, že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nenechotí. A teď už jsem v tom taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
0: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
1: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl, já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí ráda nemá, takže mi řeknou, to ti to vůbec nesedí a říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí, ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete před zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný.
0: Tak. Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
1: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
0: Fakt?
1: Jo, jako myslím si, že pak, když člověk vyjede do zahraničí, tak tam ty lidi se to vůbec neboje, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může dělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
0: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout? A zase klidně zůstaňme u žen. Říká se, že francouzsky to vždycky umí.
1: Mně se asi strašně líbí, jak se oblíkají v Dánsku. nebo ve Švédsku, když jsem byla v Kodani, tam opravdu to mě jako hrozně baví, prostě mají ty volné košile, žabky nosí v létě, mají ty džíny, je tam kole a je to takový hrozně všechno hezký, čistý, estetický, tak to se mi jako líbí.
0: Ale zrovna ty severské země, vím třeba i, že tam spadá Holandsko, oni rádi používají kvalitní materiály, takže ty svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
1: Ano, je to hodně vidět, je to, a je hodně to vidět. Poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Marina Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storyček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
3: No, mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně, abych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku přišel do Česka.
2: Což je 2015, něco takového?
3: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla a házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt to už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje. Takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
2: 5000 plus?
3: No, myslím si, že to na tom mělo jako velký podíl a pak nějak jako nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
2: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
3: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdílela, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala. Myslím si, že spoustu lidí ani nevěděl, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam psalo, já jsem vlastně nevěděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako za stolik lidí vlastně asi neví.
2: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
3: náhodou. Ano.
2: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
3: No, to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
2: A zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
3: Ano, to je ono je to hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv, já si ten čas můžu rozvinout úplně jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, tak to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat. Ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava vám jde 24/7, to není o tom, že já všet zaklapnu e-mail a jako nashledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
2: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej?
3: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědí, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím
2: Přijede jako Mariana, uklíďte.
3: Jo, přesně. Ne, to zase jako ne, ale já si právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku, naopak já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizené, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel. Ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na té dovolené, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemný pro všechny.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
3: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako aktivní, tak já i přidávám strašně jako spoustu věcí, které vůbec jako placený vlastně nemám. A vždycky, když je to placený, tak to je přiznaný ten obsahný hashtag spolupráce, aby to prostě lidi jako věděli. Takže fakt se snažím jako nebrat všechno a mít to tak nějak hezky rozložené, aby to těm lidem jako nevadilo.
2: V nějakém rozhovoru jste zmínila, že vy jako influencerka, i když já vím, že influenceři to úplně nemají rádi, když je takto označujeme, ale nevím pro to český ekvivalent. Kdybych ho věděla, ráda ho v Českém rozhlase použiju, ale napadá mě jedině tohle slovo. Každopádně zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
3: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinoval, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci a ty lidi to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
2: Nebojíte se někdy?
3: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
2: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
3: Jo, určitě.
2: Asi nepůjdete pod mě po Harlemu.
3: Rozhodně ne, tam jako tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je pořád tolik lidí na ulici a pořád se tam něco děje, furt světla, tohle, že vlastně tam vůbec nemáte pocit, že jste jakoby sami. Tady u nás kolikrát opravdu je ulička, tam nikdo není prázdno. V tom New Yorku prostě ten ruch, furt jako to tam nějak jako pulzuje, takže já se tam jako vůbec nebojím.
1: Radio Praha 107,1

0: ve finále se jmenuje stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si nocou fany Ani. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
1: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem se tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
0: Je to těžký.
1: Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju. Jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já, když to vidím, já nechtěla. Fakt ne, teď jsem byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
0: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodoběji žít.
1: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako domů a prostě vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
0: V rámci cest, co vás teď čeká?
1: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
0: hodně.
1: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
0: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou... Omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je. A že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
1: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
0: srovnávají,
1: říkají, ty nic neděláš a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumějí a nevědí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině
0: a
1: to moje
0: privilegie. A brácha starší nebo mladší?
1: No, mladší ten...
0: To umí
1: no,
0: asi,
1: ten to nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině, jako no, já prostě mám ty sociální sítě a jsem v tom dobrá.
0: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
1: Ano, obrací.
0: Obrací.
1: Ano, obrací. Dřív to bylo jako, co to děláš a teď žádaj o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
0: Je spokojená. A vy taky.
1: Ano.
0: Se mnou byla Mariana Prachařová, moc děkuju a jste spokojená i nadále.
1: Děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: namazat, zapnout, poslouchat.
1: Že jim bytláci zabili slona.
2: Vražda Jána a Martiny.
1: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
0: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.

0: Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi přišel v rámci naší speciální série Jedy.
1: Díky za pozvání speciálně k tomuto tématu.
2: Část první. Otrava.
0: V jihoanglickém Salisbury v neděli 4. března 2018 ve čtvrt na pět odpoledne tamní záchranka přijala zprávu, že na lavičce nedaleko od jedné z italských restaurací se nacházejí dva lidé ve vážném stavu. V jak vážném stavu ti dva lidé byli? Sergej a Julia.
1: Hodně vážném. Skolabovali na té lavičce, kam dosedli, a to už bylo ve chvíli, kdy jim bylo hodně špatně, tak v podstatě ztráceli vědomí a byly to, popsal bych je, jako malátné postavy, které vlastně ani nevědí, co říkají a už skoro nic neříkají a prostě jsou ve velmi špatném stavu.
0: Přiběhli tam nějací lidé, kteří jim dávali první pomoc?
1: Nějací lidé se tam objevili, ten park je takový, řekněme, jako veřejný park, je to taková hezká část středověkého města Salisbury, z kraje toho parku nebo na jedné jeho straně protéká taková jako prudší malá říčka, vedle té říčky jsou právě lavičky, kde si lidé nebo turisté, kteří tam jezdí kvůli středověké obrovské katedrále a kvůli Magně Chartě, která je v ní vystavena, tak tam odpočívají, no ale Sergej Skripal a jeho dcera Julie tam odpočívali nedobrovolně. Oni krátce předtím ještě byli na obědě v té italské restauraci Zizi, což je taková jako síť italských restaurací s italským jídlem. A už tam jim bylo, jako dělalo se jim tam nevolno, bylo jim tam špatně, vysvětlovali si to tím, že třeba je tam vydýchaný vzduch, tak pak odešli ven. No a na té lavičce skolabovala.
0: Taky tam přiběhla za nimi potom armádní zdravotní sestra, která později popsala, že viděla, že Sergej a Julia, že mají pěnu u pusy, že mají doširoka otevřené oči, ústa, že jsou celý bílí, že mumlají, že Sergej zvrací. Ty si popsal, jak se na tu lavičku ti dva dostali, že byli v té restauraci Zizi, ale tam k jejich otravě nedošlo. To bylo dříve už.
1: Ano, stalo se to podle všeho u nich doma, v domku takovém, řekl bych, ničím nevybočujícím, stereotypně vypadajícím, čili víceméně hezky anglickém stavení. A tam právě došlo k té otravě, kdy ta nervově paralytická látka novičok, ten jed, byl nanesen agenty ruské tajné služby na kliku toho domu a tím, že se té kliky dotkly, tak novičok vstoupil do jejich těla, protože má tuhle tu vlastnost.
2: Část druhá. Novičok.
3: Novičok patří do skupiny nervově paralytických látek. To jsou ty nejtoxičnější chemické zbraně hromadného ničení.
2: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
3: Příprava a výroba spadá do 70. a 80. let do Sovětského svazu. Tyto látky byly navrženy tak, aby ten prostup skrz tu kůži byl co nejsnadnější. Stačí i pouhá kapka na kůži, kdy opravdu lidské tělo si v tu chvíli můžeme představit jako stoku, kdy nejsme schopni regulovat slinění, slzení, močení, průjmy, zažívací potíže či zvracení. Každá minuta vlastně rozhoduje o přežití toho zasaženého. V případě Skripala tam byla velká výhoda toho, že mu byla poskytnuta velmi rychlá a plná péče. Navíc měl obrovské štěstí, protože ten první zasahující špatně diagnostikoval tu otravu a myslel si, že je otráven opioidy. A namísto toho správného antidota pro opioidy mu dal omylem antidotum právě pro ty nervově paralytické látky, což mu pravděpodobně zachránilo život.
2: Část třetí. Oběť a útočník.
0: Co Sergej Skripal a jeho dcera Julia na jeho Anglii vlastně dělali?
1: Chtělo by se říct, odpočívali, je to hezké místo pro odpočívání, anglický venkov je krásný. Sergej Skripal tam ale ve skutečnosti odpočíval jenom zdánlivě. On zřejmě při pobytu v samotném Salisbury skutečně jako nic moc nedělal, nebo nic moc, co by mohlo štvát ruské tajné služby a Vladimíra Putina. Ale často o tamtud vyjížděl do jiných zemí a tam dělal právě ty věci, které Putina mohly rozčilovat. V Salisbury se ocitnul, takže tam byl vyměněn, dostal se tam díky špionské výměně. I když on měl asi na výběr, kam může jít, ale vybral si Velkou Británii, protože pro britské tajné služby v minulosti jim vynášel informace a spolupracoval s nimi.
0: Tak to je nutné říct, on byl vlastně dvojí agent, že jo? V minulosti pracoval pro Rusy, pak pracoval pro Brity.

0: Byl dvojí agent, byl
1: Pak ho
0: dvojí
1: odhalili
0: agent a dlouho
1: Rusové.
0: se to nevědělo, Rusové dlouho na to nepřišli a pak na to přišli, pak byl vězněný v Rusku a pak byl tedy vyměněný do té Velké Británie a to je odpověď na tu otázku, co dělal v Salisbury. Britové ho vlastně jako skryli do tohohle toho města, kde si říkali, a Sergej Skripal také, když mu tam dají domek a nebude vykazovat žádnou jako aktivitu, kterou by neměl dělat, tak asi ty Rusy by to vůbec k němu nemuselo přitahovat, ale to byl člověk, který byl vždycky hodně aktivní, tak zjevně odpočívat nedokázal.
2: No ty jsi sám říkal, že vyjížděl teda do různých zemí, on byl i v Praze, ne? Myslím pár let předtím, než došlo k té otravě.
0: Jezdil po různých aliančních zemích v Evropě, právě byl i v České republice, ale byl také minimálně jednou ve Spojených státech a tam se setkával s představiteli jejich tajných služeb, čili v našem případě to byla Bezpečnostní informační služba, vnitřní bezpečnostní služba, kontrarozvědka. A Sergej Skripal vedle toho, že sám vykonával mnoho let špionážní činnost nejdříve na Maltě, kde je poměrně dosy amerických vojáků, potom ve Španělsku, další poměrně jako důležitá země, tak vedle toho i nějakou dobu byl personalistou, hlavním personalistou ruské vojenské rozvědce GRU a tomu dávalo velmi solidní znalosti a schopnosti ruské špionážní agenturní sítě v téhleté tajné službě po Evropě. No minimálně v České republice pomáhal české tajné službě identifikovat některé představitele právě ruské vojenské rozvědky GRU. A to samozřejmě pro Rusy bylo hodně bolestivé. Pro Západ přínosné a důležité, ale pro Rusy to byl velký zásah.
2: A jeho dcera Julia za ním přiletěla si skutečně odpočinout na dovolenou, ta tam nežila, ne, v Salisbury?
0: Nežila s ním v Salisbury, navštěvovala ho tam a před tím inkriminovaným dnem ho podle všeho skutečně přijela navštívit. Plánem bylo jít na hrob její matky, Skripalovy ženy, která umřela na rakovinu, tak tam chtěli položit nějaké květiny a pak právě měli strávit den s otcem společně.
2: Mm-hmm. A oba dva se nakonec stali cílem operace GRU, to znamená, že šlo tedy o ruskou pomstu zrádci.
0: No z ruského pohledu zrádci,
2: tak.
0: Protože západní tajné služby mají samozřejmě jiné cíle a jiné zájmy, tak oni by asi odpověděli na to, že to byl důležitý informátor, což nepochybně důležitý informátor byl, ale Vladimír Putin ho zcela jistě považoval za zrádce, kterého je potřeba zlikvidovat.
2: Tu otravu vykonali, dnes už víme, agenti jednotky 29155. Jaký byl ten jejich konkrétní plán? Oni vyrazili den, dva dny předem, než dorazila na místo Julia, přiletěli do Anglie a copak?
0: Bydleli v takovém, zase bych řekl, řadovém hotelu. Já jsem se na všechna ta místa byl právě podívat, tak mě zajímalo i ten hotel, kde bydleli.
2: A oni bydleli v Londýně, ale ne?
0: Bydleli v Londýně, byli tam tři ve skutečnosti, byl tam ještě, řekl bych, takový jako řídící agent nebo člověk z ruských tajných služeb, který tu operaci vlastně jí velel. My jsme pak společně ve spolupráci s Bellingcatem jako Respekt získali nebo odhalili tu jeho identitu, ale ten po celou dobu zůstával právě na té hotelové základně v tom Londýně. Zatímco tito dva agenti Čepiga s Myškinem se tedy vypravili do Salisbury, nejdřív to tam okouknout.
2: Vlakem jezdili, že jo?
0: Jezdili vlakem a potom okouknutí tu akci provést.
2: No a tu akci provedli teda jak? Jak dostali novičok? Protože kdyby se ho dotkli přece, tak jsou sami otrávení. Jak ho dostali vůbec přes to letiště, jak ho dostali do Anglie a jak ho pak umístili na tu kliku dveří Skripalova domu?
0: Novičok má takovou vlastnost, že lze poměrně jako dobře převážet v takové bázi, představme si to, že může mít strukturu, jako má voňavka a právě ve flakonu voňavky, nebo tak se to tvářilo, byl umístěn. Takže já nevím, jestli to měli v batohu, nebo kde přesně to v kapse měli třeba jako strčené tohleto, ale na letišti to nezačne pípat, vypadá to vlastně úplně neškodně.
2: Nikdo to nekontroluje, protože každý si myslí, že v tom je prostě vůně.
0: Ano, a když flakon s novičokem nemá litr nebo 5 litrů, tak ani se nikdo na tom letišti nezeptá, proč je to tak velké, takže prostě to byla normální malá voňavka, nebo jakoby voňavka. No a to se jim pak podařilo jako provést. Oni cestovali teda pod skrytou identitou, měli samozřejmě klasicky vystavené pasy na jiná jména, aby byli hůře odhalitelní, protože oni dělali různé akce po Evropě, nejenom tohleto. A to potom nastříkali, když se dostali k té klice z Skripalova domu, tak to potom nastříkali na tu kliku. Ono to tam dokáže jako zůstat. Spekulovalo se o tom, nebo mluvilo se o tom, že díky jako povětrnostním podmínkám a díky počasí, které tam bylo, sněžilo, bylo vlhko, takže ten novičok, je otázka, jak, s jakým předstihem ho nanesli na tu kliku, ale že ztratil část té účinnosti, že to byla další věc, která Skripalovi mohla pomoct zachránit život, ty klimatické jako podmínky. Každopádně oni se té kliky dotkli a právě tímto ten novičok proniknul do toho jejich těla. Já když jsem tam pak byl vlastně nedlouho potom, tak třeba ty dveře u Skripalova domu už chyběly, ta klika tam nebyla, stejně jako ta lavička, na které seděli, tak byla vytrhnutá z toho parku, tam byla prázdnota po ní, protože tohle to se samozřejmě všechno odvezlo na laboratorní zkoumání a bylo to kontaminované.
2: Ty jsi říkal, že nebylo zrovna úplně hezky toho 4. března nebo v těch dnech kolem 4. března 2018, to taky pomohlo britské policii, Scotland Yardu, MI6 a tak dále, najít vůbec čepiku s Myškinem, protože třeba nebylo tolik lidí v ulicích, takže na těch kamerových záběrech byli lépe vysledovatelní?
0: Mohlo to takhle být, ale ten Scotland Yard a tajné služby prozkoumávali jako neskutečné množství kamerových záběrů. Dneska by to třeba asi bylo i díky umělé inteligenci o něco možná rychlejší, efektivnější. Ale těch kamerových snímků natočených z britských letišť, stejně jako potom se Salisbury a z Londýna a z těch nádraží, kde vystupovali, tak bylo hodně, byla to hodně jako mravenčí práce, piplačka, trvalo to samozřejmě nějakou dobu.
2: Ale kamerové záběry byly teda hlavním důkazem nebo prostředkem pro odhalení toho, že zatím stála jednotka 29155 a tahle ta dvojice teda agentů.
0: Byli tam zachyceni a díky tomu to bylo pak po nějakých letech klíčové právě tady i při vyšetřování toho vrbětického teroristického útoku stejných agentů, protože ten vyšetřovatel to zjistil tak od policie, že si pamatoval tváře těchto mužů právě zveřejněných britskou policií.
2: Britská policie, když to zveřejnila, když to oznámila tehdejší premiérka Theresa Mayová, že za tím útokem na Skripala jeho dceru, že za ním je Rusko. Jak na to Rusko tehdy reagovalo vůbec?
0: Klasicky rusky.
2: Klasicky rusky, takže řeklo, že to neudělalo.
0: Ano, což klasicky znamenalo, že to udělalo, alespoň si myslím, že to je zcela zjevné, takhle prostě Rusko většinou reaguje.
2: A jak vysvětlilo ale Rusko, že tam teda ti dva agenti GRU byli?
0: Oni to vysvětlili sami v propagandistickém pořadu ruské televize. To i jako po letech, kdo jste to neviděli, tak doporučuji se na to podívat, asi to bude někde dostupné na YouTube. Tak sedí tam moderátorka, propagandistka, sedí tam oni dva v takových jako svetrech, ležérně vypadající, vlastně trochu znudění, proč tam jsou, a grotesně odpovídají, že se jeli podívat, proto jsem to zmiňoval také, že Salisbury je známé tou katedrálou, je fakt krásná a Magnou chartou, takže se na to jeli podívat, protože prostě si vygooglovali, že kdo jede do Velké Británie, určitě musí vidět Salisbury, určitě musí vidět katedrálu a Magnu chartu. Ale že vlastně to pořádně nenavštívili, protože byla venku chumelenice a že počasí je otravovalo, tak se zase zpátky vrátili do Londýna. Prostě kdybych to chtěl točit jako komediální seriál a chtěl bych ho natočit jako hodně špatně, tak bych to asi točil jakoby takhle, ale tohle byla prostě jejich verze.
1: Část čtvrtá, epilog.
2: Co se stalo nakonec s tím domem Skripala v Salisbury? Ty jsi říkal, že když jsi na tom místě byl, tak už neměl dveře. Stojí dodnes? Protože asi všechny ty věci i uvnitř pak musely být kontaminované, ne? Co se s nimi stalo?
0: Já si myslím, že zbourán nebyla, ale popravdě jsem to nekontroloval třeba v posledním roce, tak jestli to někdo jako koupil, kdo to teď obývá, zboural to, tak je to teoreticky možné, ale myslím si, že ten dům na tom místě prostě je.
2: Protože i policisté, kteří tam zasahovali přece, tak jeden z nich skončil nakonec v nemocnici, protože byl taky jako lehce otráven novičokem.
0: A o tom je taky pak natočen seriál, který se pouštěl v britských televizích vlastně o těch jako civilních dopadech tohodle toho, protože to stejně jako ve Vrběticích ten ruský atentát měl dopad i na jako nevinné civilisty, včetně smrti jedné z nich v případě tedy Skripala. Tam zemřela dáma, která přišla shodou okolností později do kontaktu s tím novičokem nechtěně. Její partner našel odhozený ten flakon té voňavky a to byla rodina, nebo oni nebyli manželé, ale Nežilo se jim jednoduše, měli za sebou různé jako ekonomické problémy, sociální problémy a on, když našel odhozenou tuhletu tvářící se voňavku, tak si myslel, že jí to dá jako dárek a že jí tím překvapí vlastně a ona z toho samozřejmě měla radost a nastříkala si to na ruku a tím se ten zbytek novičoku dostal do jejího těla. Takže tohle má dopad jakoby na část lidí. Ve Vrběticích zemřeli dva skladníci a tady to prostě atakovalo další lidi. Takže já to zmiňuji proto, protože operace ruských tajných služeb dramaticky zasahují do životu jako mnoha z nás.
2: To znamená Čepiga s Myškinem, potom co to nastříkali na kliku toho domu v jeho anglickém Salisbury, domu Sergeje Skripala, tak potom ten flakon někam odhodili a našli to normálně britští civilisté, kteří...
0: Ano, a tohle bych si dovolil říci, že je taky klasický způsob, aniž nechci úplně jako zevšeobecňovat, ale ten luxus si dovolím, ruských tajných služeb, že nejenom, že jako splní nějakou vražebnou operaci, ale že pak naprosto kašlou na to, jestli neohrozí životy dalších lidí, kteří vůbec nemají co dočinění s tou operací.
2: Možná ani nevěděli, co v tom flakonu je, ti dva.
0: No, nemyslím si.
2: Protože některé ty stopy přece po novičoku se našly i v tom hotelovém pokoji v Londýně, na mopu uklízečky, která tam potom vytírala, což byla jedna z těch stop, co vedla potom k vypátrání těchto těch dvou, jestli s tím prostě nějak jako nenakládali neopatrně, kdyby věděli, co to je přece, tak je to mohlo zabít.
0: K tomu jsem směřoval, já nevím, jestli oni věděli, že to je novičok, ale určitě nepochybuji o tom, že by si mysleli, že Skripalovi stříkají nějakou jako voňavku.
2: Novičok byl v roce 2019 umístěn na seznam zakázaných látek Organizace pro zákaz chemických zbraní. Došlo od té doby k nějakým dalším otravám novičok?
0: Alexej Navalný, v té době lídr ruské opozice, poté, oni se ho vlastně snažili odstranit dlouho, ruské tajné služby sledovali ho, on když vedl kampaň uvnitř Ruské federace proti Vladimíru Putinovi a snažil se zvrátit volební výsledky alespoň na té regionální úrovni ve velkých městech, tak zase ruské tajné služby mu dali tuhletu látku, nanesli ji na jeho spodní prádlo. On většinou měl takový zvyk, že si šel zaběhat, tak někdy jako během dne předtím, než pracoval pak po zbytek dne, tak pak se převlíkal a vzal si to nové prádlo a tím se ta látka dostala do jeho těla. Naštěstí také neumřel, protože se ho podařilo nakonec dostat do špičkové německé kliniky Charité v Berlíně a tam mu byla poskytnuta lékařská péče. Vracel se velmi složitě do života, velmi komplikovaně. Já jsem o tom mluvil po letech s Julií Navalnou a ta mi říkala, že vlastně mnoho dní nemluvil, učil se třeba skládat slova znovu. Učil se chodit, nebyl schopný ovládat svaly, nakonec se mu to teda podařilo a vrátil se do Ruska, kde byl pak zavražděn ve vězení.
2: Ano, zemřel na tu smrtelnou dávku žabího jedu, o tom jsme taky ve Vinohradské 12 mluvili. Zpátky ke Skripalovým, ty dopady tehdy po roce 2018 na mezinárodním poli byly zjevné, desítky zemí, včetně Česka, vypověděly ruské diplomaty, zostřily se vztahy mezi Ruskem a Západem. Vrátili se ještě někdy Sergej a Julia do Salisbury, nebo co vůbec dělají dnes? Protože oni ten útok přežili a od té doby jsem o nich neslyšel.
0: Nic o tom nevíme. Víme jenom to, že jednou veřejně po tom zotavení vystoupila Julie Skripalová na veřejnost, stojí v anonymním prostředí parku nebo lesa, je kolem ní hodně zeleného a ona se tam vrací k tomu, co se stalo, ale to bylo poslední vystoupení, co o té rodině je známo. Nedělám si ambici, že by mě to snad někdo jakoby řekl, ale ze zájmu se na ně jako čas od času samozřejmě jako poptávám. Spekuluje se o různých místech, kde by mohly být, o Spojených státech, psalo se o Novém Zélandu, ale mohou být poměrně jako kdekoliv, kde jim je zaručena větší bezpečnost. Předpokládám, že změnili jak vizáž, tak jsou tam v nějakém ochranném programu a pod jinou identitou. Myslím si, že britské tajné služby po tom, co se Skripalovi stalo, z toho měli těžkou hlavu. Měli těžkou hlavu z toho, že ho nedokázali ochránit, že se mu stalo, co se mu stalo. Takže bych předpokládal, že po jeho jisté rekonvalescenci a zotavení, po té, co se mu podařilo vrátit do života a Julia se teda léčila asi i díky tomu, že je mladá nebo mladší než její otec, tak ten organismus to byl schopný zvládnout to něco jako lépe, tak se léčila jakoby rychleji. Ale myslím si, že jsou někde jako dobře ukrytí a schovaní a jak říkám, zatím nikdy nevystoupili na veřejnost mimo toho jednoho vystoupení Julie.
2: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsme mohli ten příběh společně přiblížit v rámci téhle speciální série Jedy.
0: Tak děkuji za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z Respektu, který operace GRU mapuje dlouhodobě. Napsal taky knihu Novičok nebo Kulka, která mapuje mimo jiné likvidace kritiků Putinova režimu. Jedy ty najdete ve všech apkách i na našem webu. V dalších dílech, které vyjdou tento týden, se zaměříme třeba na otravy Alexandra Litviněnka nebo Kim Jong-nama. Tak nás poslouchejte. Naslyšenou zítra.

0: už před začátkem druhé světové války začali nacisté budovat rozsáhlou knihovnu vzácných židovských tisků a mnohé ukradli přímo ze známých evropských knihoven. Čeští vědci zjistili, že 700 z nich se po roce 1945 ocitlo také v pražském Klementinu. I tomu se věnuje nová výstava Ze stínu ke světlu. Ministerstvo kultury vytvořilo novou státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Proč s ní přichází právě teď a proč nevzniká za přispění expertů z řad kulturního a kreativního sektoru, téma rozebereme v kulturním magazínu. Kuchyň, ordinace nebo skleník? V takových kulisách vystupují pouliční hudebníci přímo v centru Brna. Jaké speciální pokoje připravila výtvarnice Kateřina Šedá pro letošní festival Maraton hudby? I to uslyšíte v Kultuře Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Vůbec poprvé Pražská národní knihovna představuje výsledky dlouholetého výzkumu českých historiků o cenné sbírce židovských knih, které ukradli nacisté za druhé světové války. Část z nich se přitom našla přímo v pražském Klementinu. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu je otevřená od tohoto úterý 4. srpna na 2 měsíce.
2: Jedná se o knihy, které byly zkonfiskovány za druhé světové války nacistickými úřady a které měly být podle všeho odvezeny do různých nacistických výzkumných center, kde měly sloužit jednak jako nástroje protižidovské propagandy a jednak nacistickému pojetí studia židovské literatury.
0: S Jiřím Blaškem procházíme výstavu, která je věnovaná méně známé historii válečného období. Jiří Blažek pracuje pro Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Je to vůbec poprvé, co tyto fakta vyplouvají na světlo, pane Blažku?
2: To, že se v Klementinu ty knihy nachází, to už je známo delší dobu, dokonce tady už byli i badatelé z Německa, kteří věděli, co to je za knihy, nebo měli určitý přehled o tom, co se v tom fondu nachází. To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
0: Kde se ty knížky objevily? Jestliže byly sebrány v určitých židovských getech nebo z nějakých knihoven židovských a odvezeny do nacistického Německa, třeba do Berlína, jak to, že se ocitly na českém území, respektive vůbec v Národní knihovně?
2: To je taková otázka, která ještě čeká na to rozřešení a je otázka, jestli vůbec přijdeme na to, jak se nakonec ocitli tady. Ale víme, že ty knihy byly v roce 1943 po bombardování Berlína evakuovány, tedy alespoň část z nich byla evakuována do nejrůznějších útočišť, většinou to byly zámky ve Slezsku nebo v Sudetech. A právě ty 4 zámky v Sudetech, které tehdy byly ještě součástí říše, tak se vlastně staly domovem pro ty knihy až do konce druhé světové války, kdy byly objeveny jednak Rudou armádou, která tam dorazila jako první, a následně se na ta místa dostavili i pracovníci Národní univerzitní knihovny, kteří v roce 1945 vlastně pořídili první takový předběžný odhad, kolik tam těch knih je.
0: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
2: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bez domova, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu. Ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
0: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
2: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
0: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
2: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky. Byly to knihovny, které byly obrovské. Vlastně i dnes má Budapešťská knihovna nějakých 170 tisíc svazků, takže se jedná o jednu z největších knihoven hebraik a judaik vůbec v Evropě.
0: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3 tisíce knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti.
2: Knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
0: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího Blažka jako jejího autora není jenom připomínkou temné stránky historie. Každá zachráněná kniha, opatřená zažloutým ex libris nebo zapomenutou rukopisnou poznámkou, funguje jako tichý svědek, který vrací tvář a identitu lidem vymazaným z historie. Ministerstvo kultury připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Jedná se o základní strategický dokument vlády pro kulturu v tomto volebním období. Nenavazuje přitom na dokument se stejným názvem, který byl schválen už loni v říjnu a který vznikal za přispění stovek expertů z oblasti kultury ještě za předešlé vlády. Proč ministerstvo přichází s novou verzí a proč právě teď? To zjišťovala kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková Štefanová.
1: Státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030 schválila vláda 8. října 2025. Vznikala participativním procesem, podílelo se na ní Ministerstvo kultury, Národní institut pro kulturu a experti a expertky z celého kulturního a kreativního sektoru. Měl na ní navázat samostatný plán implementace dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Ministr Otto Klempíř nyní předkládá zcela nový dokument. Návrh počítá i se zrušením původní koncepce, aby neplatili dva dokumenty současně, vysvětluje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristé sobě.
3: Nový dokument důsledně vychází z programového prohlášení současné vlády a převádí jeho závazky do konkrétních cílů a opatření. Nechtěli jsme totiž pouze formálně převzít materiál předchozí vlády a následně do něj dodatečně promítat naše priority.
1: Vznik nového strategického materiálu překvapil například Víta Richtera, výkonného tajemníka Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Podle něj vznik nového dokumentu porušuje, co bylo řečeno v prosinci minulého roku na Ústřední knihovnické radě České republiky.
4: Na konci roku jsme měli setkání Ústřední knihovnické rady za přítomnosti pana ministra, tam jsme se ptali, jak vlastně bude rozpracována ta státní kulturní politika, která byla schválena v loňském roce, a tam bylo konstatováno, že bude připraven nějaký podrobný dokument implementace a že na tom budeme participovat. A od té doby bylo jaksi ticho po pěšině a teď najednou tady vidíme celá nový dokument. A taky nás zaskočilo, že jsme vůbec nebyli osloveni v souvislosti s jeho přípravou, dobře, ale druhá věc, že jsme se o tom, že k němu běží připomínkové řízení, dozvěděli dozvěděli čistě náhodou, že se to objevilo na serveru Hospodářské komory.
1: Jaké konkrétní body mu v nové koncepci státní kulturní politiky chybí?
4: Jde tam například o to, že ty knihovny jsou tam často zmiňovány v tom kontextu těch paměťových institucí, ale bychom více akcentovali ty knihovny jako vzdělávací komunitní kulturní centra, jako součást systému neformálního vzdělávání. A taky část toho dokumentu je věnována digitalizaci kulturního dědictví, což je v pořádku, ale nám tam chybí taková jednoznačná podpora financování třeba hromadných licenčních smluv.
1: Do schválené verze státní kulturní politiky byly zapojeny stovky odborníků a odbornic z celého sektoru v rámci diskuzních panelů i závěrečného kulatého stolu se zástupci z 8 krajů. Mezi nimi byla i Adriana Světlíková, vedoucí organizace Nová síť, která podporuje živou kulturu, divadlo a tanec v českých regionech.
5: Důležité je, aby byly důvěryhodné i samotné procesy, jak takové dokumenty vznikají, takzvané ty politiky. Ještě před několika měsíci při jednání s Ministerstvem kultury a jmenovitě i s panem náměstkem Bubeníčkem, jestli se náhodou nepřipravuje nová státní kulturní politika, ujišťoval, že ne, že o ničem takovém neví. O to je to teď pro mě větší překvapení, když se najednou objeví nový strategický dokument a na jeho připomínkování máme jenom 4 pracovní dny, což je naprosto nestandardní.
1: Adriana Světlíková poukazuje v případě nové koncepce na změnu pohledu na důležitost kultury a její postavení ve společnosti.
5: Ta původní strategie více zdůrazňovala kulturu jako součást demokracie, nějakého kritického myšlení, odolnosti společnosti nebo kvality života. A ten nový dokument, který teďka vznikl z pera tiskové mluvčí Ministerstva kultury Barbory Šťastné, více staví na ekonomickém přínosu kultury a kreativních průmyslech. A to samozřejmě není legitimní politická volba, jen by měla být jako otevřeně přiznaná a měla by mít také veřejně diskutovaná. Současně ustoupují do pozadí některá témata, která mají přímý dopad na život lidí. Například propojování kultury se vzděláváním naprosto klíčové. Chybí zde sociální oblast nebo rozvoj regionu a také systematická práce s publikem, jak vůbec přivádět ke kultuře nové generace a lidi, kteří se k ní teprve hledají cestu.
1: Podle ministra Oty Klempíře některá témata z původní koncepce zachovává i ta nová. Důraz se přesouvá k cestovnímu ruchu, audiovizi a konkurenceschopnosti. Nová koncepce explicitně požaduje pro rok 2027 navýšení rozpočtových priorit Ministerstva kultury o 3,42 miliardy korun.
3: Nový návrh klade důraz například na dostupnost kultury, stabilní podmínky pro kulturní instituce a pracovníky v kultuře, efektivnější využívání veřejných prostředků, ochranu kulturního dědictví a posilování kulturní veřejné služby.
1: Interní odborná rada byla složena výhradně z úředníků ministerstva. Žádná zmínka o externí veřejné participaci v novém dokumentu zmíněna není.
3: Návrh nové státní kulturní politiky prošel věcnou kontrolou příslušných odborných útvarů Ministerstva kultury. Konzultovali jsme je také s vybranými odbornými a profesními organizacemi a do materiálu jsme zapracovali jejich připomínky, například podněty Unie zaměstnavatelských svazů, Svazu českých knihkupců nebo Asociace muzeí a galerií. Vzhledem k harmonogramu přípravy a období letních prázdnin nebylo možné před předložením návrhu uskutečnit jednání se všemi partnery kulturního sektoru.
1: Připomínky k nové koncepci státní kulturní politiky mohou posílat profesní organizace, kraje, obce i další subjekty, které nejsou označeny v systému ECLEP, tedy elektronické knihovně legislativního procesu, jako připomínková místa.
0: Nové koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030 se v reportáži věnovala kolegyně Veronika Jošková Štefanová.
6: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Místo, kde se zastavil čas, tak by se dala popsat bývalá hospoda vedle památkově chráněné chaloupky Maxe Švabinského u České Třebové. Město teď budovu odkoupilo, aby si pohlídalo její využití do budoucna a skrývá i zajímavou minulost. Právě tam totiž jeden z nejznámějších českých malířů 20. století strávil svatební noc. Dovnitř se šla podívat kolegyně Barbora Soukupová.
7: V sále bývalé hospody jsem s ředitelkou Městského muzea Česká Třebová Janou Voleskou a my se tady opravdu vracíme o několik desítek let nazpět. Je tady původní nábytek, tady třeba historický kulečník, úplně jiný, než známe dnes, s otvory v plátně. Tak původní výčep s historickou pípou. Ještě sklenice tady zůstaly a různé dobové obaly, láhve, plechovky. I výmalba je původní a stará parketová podlaha. Kdy tady hospoda přestala fungovat?
8: Hospoda tady fungovala asi do roku 1950, pak byl ten provoz ukončen a už nikdy nebyl obnoven a tento objekt vlastně potom využívali pro soukromé aktivity členové rodiny a potomci těch původních majitelů.
7: Mnohem zajímavější je ale historie tohoto místa ještě předtím, což souvisí právě i s tím, že sousedí s chaloupkou Maxe Švabinského.
8: Max Švabinský tento objekt využíval totiž jako takový improvizovaný ateliér, když vznikal v roce 1905 jeho slavný, později slavný velký rodinný portrét, tak protože to je opravdu obraz velkých rozměrů, tak potřeboval velký prostor a k tomu právě sloužil sál zdejšího hostince. Takže to je jedno využití, ale samozřejmě rodina Švabinských i Vejrychů tudy chodívala a chodili sem i hrát karty, chodili sem prostě jako do hospody se pobavit s místními. A určitě není bez zajímavosti, že Švabinský zde slavil svoji svatbu se svojí první ženou Elou Vejrychovou, tak ten sňatek byl uzavřen v Litomyšli v kostele, ale svatební hostina se odbývala tady a měli tady i svatební noc. A poté, co se vrátili ze svatební cesty z Holandska, tak tady strávili vlastně celé léto, bydleli tady.
7: Takže my teď přímo stojíme v místech, kde měl Max Švabinský veselku, jinak ten sál je členěný ještě na pódium u vstupní části a je tady takový balkón nahoře.
8: Jeviště vzniklo přístavbou v roce 1936, takže se tady hrálo i divadlo a nad výčepem je potom takový balkón, který sloužil kapele.
7: A právě spojení tohoto domu a Maxe Švabinského vy byste chtěli znovu připomenout, pokud byste jako muzeum měli do budoucna tu možnost tuhle budovu spravovat?
8: Uměla bych si tady představit takovou moderní imerzivní expozici, která by moderními způsoby připomínala životní osudy jednotlivých aktérů celého toho příběhu, protože ty osobní životní příběhy a osudy se potom zračí ve Švabinského díle a vlastně pokud člověk zná ty rodinné osudy, tak potom mnohem lépe může chápat ta jednotlivá výtvarná díla. Zároveň bych si tady uměla představit i takový návštěvnický dům nebo prostě trošku jako turistické informační centrum, které by bylo i zázemím pro chaloupku Maxe Švabinského pro návštěvníky chaloupky, protože ten prostor nám tam chybí.
7: Kromě toho hlavního sálu je tady spousta vedlejších prostor. Co s nimi?
8: Nabízí se i komerčně využití těchto prostor. Já třeba osobně bych si uměla představit vybudování tady malých ubytovacích pokojíků a vlastně by to celé mohlo fungovat pod značkou svatební turistiky, protože i Švabinský tady strávil svoji svatební noc, takže pro ty, kteří by chtěli vlastně trošku poznat jeho život a kráčet jeho šlépích, tak by to mohlo být zajímavé.
7: Nejdřív ale bude potřeba to tady opravit, protože zdi jsou popraskané, podlaha je na mnoha místech křivá, tady zatéká ze stropu a je tady s námi i mluvčí radnice v České Třebové Jiří Holý, tak jaké má město plány?
9: Tak město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak vlastně bylo rozhodnuto tu odkoupení provést, byť nebylo v tu chvíli nic připraveno, jak s objektem dál nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii, která bude řešit případné další možnosti využití. Samozřejmě ta by vznikla ve spolupráci s městským muzeem, tak aby i ty jejich záměry, které tady v tom místě jsou, tak aby zůstaly akceptovány. No a samozřejmě jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
7: Město, budovu a okolní pozemky odkoupilo za zhruba 5,25 milionu korun. Konkrétní plány na využití objektu budou jasnější v příštím volebním období. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: A v Brně je zase maraton hudby, ke kterému neodmyslitelně patří i pokojíčky v ulicích. V rámci projektu s názvem Bezuliční basking letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila 3 scény, a to Srub na náměstí Svobody, Koupelnu na České nebo Skleněný pokoj Vili Tugendhat u Jošta na Moravském náměstí. Jejím cílem je dostat bytové koncerty do centra města. V minulosti si lidé poslechli hudebníky třeba v kulisách ordinace, skleníku nebo ukrajinské kuchyně.
10: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto paní, nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
11: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní, neboli baskingu.
10: Od začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se mi nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
11: U příležitosti 25. výročí zapsání Vily Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšení jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
10: Snažili jsme se, aby ten pokoj byl jednou tak velký, to znamená, aby vám to připomínalo tu Vilu Tugendhat, která je vlastně jako hodně široká. Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té Vily Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie těch křesel, které jsou ve Vile Tugendhat, a náš řezbář se snažil udělat kopii té půlkruhové stěny, která je kolem těho stolu kulatýho.
11: Na náměstí Svobody se zároveň vrací i Trampský srub, kam loni k táboráku dorazily stovky návštěvníků.
10: To, co mě na tom baskingu nejvíc zajímalo, bylo to jako sdílení té hudby. Takže od začátku jsem chtěla k tomu ty lidi posadit a nechat zpívat s těma hudebníkama. Chtěla jsem vyzkoušet u toho táboráku, jestli se to jakoby podaří. A myslím, že tam jsme to dostali jako nejdál. Že se to vlastně promíchá, ten hudebník s tím baskerem. Ono to ne vždy to funguje, lidi se stydí. Ty hudebníci občas zvou k sobě do toho pokoje. A proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku, počkat až do těch ranních hodin. Udělat tu rozcvičku jako loni a můžou a se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
11: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program, doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
12: Celkem mám jakoby praktický přehled o český scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
11: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: A máme tady další téma. Dokážou děti zachránit baseballové hřiště před zástavbou? Právě o tom vypráví chystaná rozhlasová hra Rádia Junior Bitva o diamant. Vychází z jednoduché zápletky. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. Právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Připravovaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru v ní zahrají třeba Veronika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
13: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
14: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
15: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
16: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
14: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
16: Já si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
14: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuly.
17: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
18: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
19: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
14: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Takové bylo nejnovější vydání kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus, Kultura Plus, a další kulturní události jsou před námi. Za pár dní například začíná na Pražské Letné festival nového cirkusu Letní Letná a do kin můžete zajít nejenom na Nolanovu Odysseu, ale třeba také na nového Spidermana. Kultura Plus je ve finále. Loučí se Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
11: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
20: na Rádiu Praha.
11: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30.
21: Hit týdne. Tři novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a U2 jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je čtvrtá. Trojka je taky poprvé, Felixiana Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top 10, Another a 54 Ultra, Talk to You. A jednička. Po druhé, Ižel, Email Angel a Ultra Natej, Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží.

0: desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, je pondělí a s ním přichází na radu žurnálu Sport opět desítka Pavla Horváta. Pavel připravený, krásný den, Pavle. Tak ty běžíš,
2: já
1: ty klusa.
2: Já přicházím, jak jsi říkal.
1: Klušeš.
2: Dobrý.

0: osmička, možná devítka. No a přišel k němu takový mladíček, Míra Kadlec, který jako nebyl o moc slabší a myslím si, že posluchači se velmi dobře bavili, nebo diváci tam se velmi dobře bavili a já teda taky.
1: Já musím poděkovat Pavlu Tilšarovi, který velmi pohotově a zdařile zaskočil. A o tom, jaká byla třeba ta role Pavla Tilšara, tak možná nasvědčuje i ta zvuková ukázka, kterou vám pustíme. Berte to jako takovou ochutnávku, neútočnou, nekonfliktní, prostě jde o legraci, tak i tohle zaznělo zubří.
2: Teďka z poslední doby musím říct, že vlastně v Radiožurnálu jsem se střídal u mušle s Václavem Havlem. S Václavem Klausem, pardon. To splet. Ale on si mě asi jako nepamatoval. No.
3: Mě by zajímalo, co to je u mušle. To je nějaká hospoda, nebo co?
2: No, my tam máme jenom jednu a jedno je vedle na velkou, tak jsme se u té mušle vystřídali. No.
4: Mě jenom zajímá, Pavle, jestli ti zůstalo pero.
1: Takže Pavel Tilšar velmi zdařile do toho vstoupil. Pokud máte zájem poslechnout si tuhle velkou švandu, tak na aplikacích je to dostupné v záznamu i v plném tedy znění a stojí to prostě za to.
0: Já jsem nevěděl, že to takhle vyzní, člověče. No.
1: Ale krásný omyl, Pavle, je vidět, že si samozřejmě sečtělý muž, ale já taky si hrával fotbal dlouho.
0: To je přesně jako to live, že vlastně já jsem samozřejmě ten vtip v úvozovkách měl připravený, ale Míra s Tondou se předháněli normálně v tom, koho potkali. Já jenom řeknu, že tam byl Helmut Kohl zmíněný a takovýhle osobnosti samozřejmě a já jsem tak dlouho přemýšlel nad tím, až jsem splet Klaus Havel, no, takže... No.
1: Stane se,
0: nakonec to dobře dopadlo.
1: Václav, je to krásné jméno. Nicméně, pokud máte zájem nás vidět a navštívit další desítku živě, tak už teď víme, že 25. září budeme v Plzni v kulturním domě Šeříkovka. Takže více o lístcích určitě brzy na webu radiožurnalsport.cz. Myslím, že si o to taky zasoutěžíme. Nicméně, je to ligová desítka, ta dnešní, tak ji pojďme zahájit.
5: Desítka Pavla Horváta.
1: Tradiční mini rubriky, kdo je hráčem třetího kola?
0: No, myslím si, že jich je spousta. Já předešlu, že bych zvolil Matěj Radostu, ale myslím si, že zápas kola je jasný, protože ten byl výjimečný, ten byl na Stínadlech. A proto řeknu Mojmír Chytil, protože Slávě to včera měla velmi těžký, hodně se nadřela a myslím si, že kdyby nebyl na hřišti Mojmír Chytil, obzvlášť u toho druhého gólu, tak si myslím, že by prostě nepadnul a Slávě by body ztratila, ale mají Chytila a musím říct, že on fakt je v tomhletom výjimečný. Jindra Trpišovský o tom mluvil a já si myslím, že to všichni vědí, všichni to tuší, že on prostě ten pohyb udělá o půl vteřiny dřív než ten obránce, prostě to cejtí, ty útočníci některý výjimečný to takhle mají a on z toho neskutečně těží a včera Slávy on vyhrál 3 body, myslím.
4: Přiznal to Jindřich Trpišovský, že si myslí, že proti Pardubicím by nikdo jiný než Mojmír Chytil ten gol nedal, takže určitě důležitá role. Já nadhodím ještě jedno jméno, Richard Kašík, golman Artisu Brno, 18-letý brankář, který zaskočil v souboji s Olomoucí za Tadeáše Stopena, který tedy v Artisu hostuje z Olomouce, proto nemohl hrát. Připsal si 5 zákroků, velmi dobrý výkon.
0: A byl dobrý i v rozehrávce. Já jsem čekal, že bude zmatkovat, je to levák, dlouhou levou, myslím si, že celkem přesnou, ale zahrál dobře i pravou, vlastně neudělal ani jednu chybu. Mně se líbil jako moc i jak působil.
1: Ještě jedno jméno mě napadlo a nebude to Tom Slončík, který dal 2 góly, výborně postavený proti Baníku při těch 2 situacích, ale Mick van Buren, který tedy na začátku té sezony hýří pohybem nápady a dravostí a prostě do toho Hradce mi sedí teď opravdu, jak se říká, jak něco na něco.
0: Ale daří se jim, můžou si to zkazit jenom sami, nevím čím, samozřejmě může být těch věcí spoustu, mají i trošinku bych řekl jako štěstí, třeba to, že Baník šel prostě do 10, tak samozřejmě ti pomůže, ale prostě mají kliku, daří se jim, hrajou dobře a myslím si, že ještě já bych byl rád, kdyby vyřadili prostě Turky. No.
4: Každopádně v té konkurenci Radosta Chytil, případně Kašík, málo Honzo na hráče kola u Mick van Birena, ale souhlasím,
1: rozumím,
4: že
1: jasně.
4: Zažívá povedený vstup do
0: souhlasíme sezóny. S tím, že se ti líbí prostě.
1: Ano, dobře, i tím jako můj česky. Tým kola, leckdo by řekl, že Pavel zmíní tým

0: z města automobilu.
1: No, to jsem mohl, ale teď to možná jako Spartanům bude znít to, ale porazit v tomhletom složení Spartu nebylo jako nic složitýho. Za mě ten výkon byl podobný jako v Brně a myslím si, že spoustě Spartanů se na to nedobře koukalo, takže tým kola jsem zapomněl.
2: No, pro mě jsou tedy týmem kola Teplice jednoznačně, protože prohrávat v 10. minutě 0-3 a ještě to srovná.
1: Samozřejmě ještě vedli, jo, ale
0: pro Bestro jsme chtěli jiný tým.
1: My to máme jako nebo já to mám jako zápas, protože je to naprosto výjimečný. Jo. No, a mi to
0: ty jsi říkal jedno z těch evropských zástupců, kteří vyhráli.
1: Jo, oba. No, protože Hradec i Jablonec jako mají jako těžký, ty zápasy nebyly jako jednoduchý a oba to zvládli. Neřekl bych jako ošklivě, ale prostě zvládli to. Jablonec tam přežil tu poslední šanci, ten vysoký tmavý útočník měl obrovskou šanci ze Slovácka.
0: Sisej.
1: Jo, to byla fakt jako obrovská šance, tam kdyby vyrovnal, tak asi už to Jablonec nezvlád, ale to k tomu prostě patří. Hradec taky, já nechci, že se trápili, ale oni dřou, makaj, jo, a odmění je to, prostě mají teďka tu vlnu, kdy jim to tam prostě spadne a uhrajou to, to je síla toho mužstva veliká. A pro mě jako oba ty mančafty, vlastně je to hodně podobný, jo.
2: No, za Jablonec další gol Martin Sedidla už ani nemá smysl opakovat to spojení jeho střelecké formy a angažmá jeho sestry u nás na Radiožurnálu.
1: To je jasný a ještě Před tím rohem Honzy Suchana vlastně tam byla porada tekyašky se Suchanem a Sedidlou a když si potom posluchači pustí zpomalený záběr z té tribuny, která je v Jablonci vlastně za bránou v tu chvíli domácích, tak tam jsou jasný dva bloky, jak ještě jedno hráče před tekyaškym a tekyašky blokuje vlastně před posledního hráče a Sedidla má ty dva kroky k dobru a prostě mu stačili k tomu, aby vyskočil vejš než ten obránce Slovácka a gol po, řekl bych, ne nacvičený, ale domluvený standardce tam, kam to zahrajou, perfektně koplí, perfektně zakončený a Jablonci to přineslo další body.
0: Na Slovácku už mají teď taky obeznámenou tu novou tříkrálovou variantu té říkačky a co ty tam Sedidlo vzadu vystrkuješ na nás hlavu, tak on tam byl jako ten třetí a nakonec skoroval. Gratulujeme Jablonci i Hradci Králové k vítězstvím, padlo během třetího kola taky několik červených karet, ke kterým některým se vyjádříme, k té Sisejové asi netřeba komentáře, nicméně teď přecházíme tedy k tomu zmíněnému zápasu kola. Jenom předesílám a připomínám, pokud byste to náhodou zapomněli, máme tady otevřenou linku 221 552 222, tak pokud chcete, můžete nám zavolat.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Tak Zlín, Mladá Boleslav 5-9. A Slavia Uherské Hradiště 9-1, Jablonec Znojmo 5-5 a Teplice Plzeň 5-5. To jsou nejgolovější zápasy, ale pozor, v historii samostatné ligy, protože samozřejmě statistici si vedou daleko obsálejší statistiky od roku 1925 a tam by se ten zápas, který se odehrál v sobotu na Stínadle, vůbec nezařadil ani do top 20. Nejgolovějšími zápasy historie jsou totiž tři, které nabídly 16 gólů. Slavia Náchod 11-5 3. prosince 1939, Zlín Rakovník 15-1 prosinec 1942 a Slavia České Budějovice 15-1 rok 48. Chtěl jsem prozradit Pavlův nejgolovější zápas, tak už jsem ti to říkal, tak můžeš to posluchačům říct, jaký se odehrál?
1: 7-1 ano. Za Slávy proti Hradci, jo?
0: Ano, bylo to čtvrté kolo sezony 97-98.
1: Karol Vácha hat-trick.
0: Výborně. Takže tam padlo jenom v úzovkách 8 gólů.
2: Kolik jsi měl kanadských bodů, Pavle?
1: No já nevím.
0: On je spadlý transfermark, tak jsem to nemohl najít teď.
1: Abychom to našli, tak já si myslím, že bych mohl mít tam dvě asistence třeba tady v tom zápase, nebo možná gól nějaký jeden, aspoň nevím.
0: Gól si tam určitě neměl, Pavle, to ty statistiky zase nespadly
1: tak
0: úplně všechny.
1: Tak jsem měl tři asistence, no. To je jedno, když tam nejsou. Možná čtyři, když to tam není. Já jsem jenom tady zmíním opravdu to, co jsem říkal předtím v tom ještě dopoledním ranním vstupu, že jet z Rakovníka do Zlína, dostat tam 15 gólů v prosinci a jet zase zpátky, to musel být super zážitek.
0: Či za války.
1: A teď se teda dostanu k té Plzni. Ty jsi to tady nezmínil, protože jsi asi na to zapomněl. My jsme o víkendu taky hráli, Baník Most, Souš a...
0: Moc vám gratuluju.
1: Nevíš, jak jsme
0: já to vím, neřekl, jak jsme hráli. Zapomněl říct.
1: To je jedno. Vyhráli jsme 5-0 s Bčkem Teplic, což je samozřejmě super výsledek, ale vedli jsme o půli 3-0. A musím říct, že Teplice měly dvě fakt jako velký šance a já jsem v té šatně vlastně, protože vždycky, když chválím, tak to dopadne pak blbě, tak jsem byl takovej fakt jako až nepříjemnej a několikrát jsem zopakoval, že prostě není možný polevit a že musíme ještě líp bránit a bleble. A pak jsem jako přišel na tu lavičku, dali jsme čtvrtý gól chvíli po půli a říkal jsem si, jestli jsem nebyl jako moc jako takovej nepříjemnej a přísnej. No ale když jsem pak viděl, co se stalo v Ústí třeba, že Ústí vedlo 3-0 taky a dostalo v posledních 10 minutách 3 góly, nebo že Plzeň vedla v Teplicích 3-0 v 10. minutě a taky ten zápas nezvládla, tak si myslím, že jsem mluvil ještě dobře. No.
0: Já jsem vlastně si hned vybavil ten zápas úvodního ročníku Nadstavby, někdy před 7 lety, kdy Teplice hráli doma to playoff umístění s Mladou Boleslaví, dostali osmičku tehdy, tak myslím, že ve 13. minutě to tehdy bylo 0-3.
1: A ještě jsem k tomuhle chtěl říct, že jsem samozřejmě 2,5 roku byl v Teplicích a vím, že tam je jako náročný publikum. A teď už můžu říct, že si myslím, že teď už nikdy nikdo neodejde. Jako. Po tomhle zápase si myslím, že i kdyby to bylo o 0,5-4-0 nebo 0-4, takže tam ty fanoušci zůstanou, že budou věřit, že se stane něco podobného, protože jako na rovinu prohrávat z Plzní, byť nezačala dobře, doma 3-0 v 10. minutě, tak asi nikdo nevěřil tomu, že ten zápas ještě třeba budou ve vedení, jako to si myslím, že tam nebyl nikdo ani na lavičce Teplic.
2: No, neuvěřitelná věc, podle mě je to jenom důkaz toho, jak to v Plzni zkrátka teď nefunguje, že tam není pohoda, já už jsem si myslel, že je po zápase úplně, že to v klidu plzeňští dohrají, ale nestalo se.
0: Ale na druhou stranu ty góly, které padly z plzeňské strany, možná ukazovaly, že to tam už se do pohody hází, protože to byly krásné góly. Skvělé kombinace.
1: No, jasně, i ten čtvrtý Matějevi dribl byl jako velmi dobrý.
0: A pátý byl naprosto exkluzivní kombinace předtím, gólem Vyšecka.
1: Jo, takže ale takhle no, je to ten fotbal se skládá ze dvou částí na tom hřišti, defenziva a ofenziva. Bohužel, já jsem tady zmiňoval, pro nás všechny ostatní je to jako super zápas, ale myslím si, že ani v Teplicích nebude panovat nějaká jako extra spokojenost, protože si dostal doma 5 gólů. Samozřejmě si 5 gólů dal, no a máš bodík. Nevím, no, je to takový, jako, myslím si, že v obě ty mužstva musí být rozpolcený, Plzeň samozřejmě, jako, se to sčítá, to je jasný, ale kdyby to bylo po zápasech, že by třeba jeden zápas vyhráli, jeden remizovali a teďka v Teplicích se tohleto stalo, tak si myslím, že nikdo, jako, nebude lomit rukama, ale samozřejmě je to prostě problém, dostat 5 gólů v prvním zápase znova, je to prostě těžký, no.
2: Mě nebere hlava ta defenziva, nebo tu defenzivu Plzně, která absolutně nefunguje, přitom k moc změnám nedošlo, vlastně snad k žádným, samozřejmě je zraněný Jemelka, ale už dlouhodobě.
1: No, nehrál Krčík.
2: Paluska byl na operaci. Krčík, no, bohužel pak tam naskočil a úplně se neuvedl.
1: No. Takže... Ne, tak to může souviset i s tou hlavou prostě, jo. Já samozřejmě nevím, jaký byl důvod, proč nenastoupil od začátku, ale samozřejmě i ty kluci cítějí diskomfort nějaký a vědí, že se od nich čeká daleko víc a i ta reakce samozřejmě, kdy dostal červenou kartu, to prostě svědčí o tom, že to není dobrý.
2: No, no to mluvil Martin Hyský, proč se vsadil na Karla Spáčila, protože chtěl do té rozehrávky dostat takzvaně levou nohu, zkrátka levonohého hráče, že mu přišlo, že kolikrát ta rozehrávka odzadu je hodně pomalá a samozřejmě se to může promítnout v tom, že když tam máte toho leváka, může to být rychlejší, ale ten tak tedy úplně nevyšel. Hruzoštrašný zápas prožil Merchas Dosky a Samson Dvech taky sice dal gól, ale promítá se, že on hraje občas tedy hrozně lehko vážně a těch chyb taky nakupil spoustu.
0: Můžeme si poslechnout trenéra Plzně Martina Hyského.
4: V momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná některý naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehko vážně. Byly tam nějaký jednoduchý ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
0: No ale faktory teplických hráčů, kteří jsou v ofenzivě, se projevily, protože takový Matěj Půlkrab vybojovanou standardkou před gólem na 1-3 zase přispěl. Zase dlouhý výkop Trmala jako v první kole proti Bohemce. Nějakým způsobem ten balon teda neuvěřitelně spadl na záda tam Doskyho. Viděl jsi to?
2: Doskyho.
1: Já vím, ale to jsou věci, na které se připravuješ. Přece všichni ví, že Trmal prostě to vezme a kopne to z vápna na vápno. Jo, tak by si neměl být z toho překvapený a prostě by z toho neměl být gól. Já vím, že někdy jsou situace, jak to řekl slušně, když se nedaří, tak se nedaří. My to říkáme sportovci trošku jinak. Když se to
0: jasně,
1: nedaří,
0: rozumím,
1: jasně,
0: no.
1: Tak se to nedaří.
0: Tak na tebe spadne a, i.
1: No, no ale prostě tohle jsou věci, na které se můžeš připravit, o kterých víš, jak to funguje. Jo, je to prostě, to jsou chyby, které se neodpouštějí v první lize. No.
2: Navíc Teplice to nepředvedli poprvé, pamatuju si zápas konce minulé sezony, já nevím, jestli to bylo proti Spartě nebo proti Slávy, teď si to nevybavu, dlouhý Vytrmalův nákop, Trma Vrma, Půlkrab v tom hrál roli a taky dal gól, myslím, že to byl zrovna on, ale nejsem si 100% jistý, takže souhlasím s Pavlem, je to situace, na kterou se dá připravit.
0: Ale kdo zažil opravdu průlomový zápas, to byl Matěj Radosta, který je známý podle mě tím, že je to možná jeden z nejrychlejších hráčů na křídle, ale občas vypadal taky, že mu ten balon překáží, ale tady teda v tom zápase řádil.
1: Tak je to furt, je to mladý hráč, jako to, že začíná sbírat ty kanadský body, tak jak se to říká, i proti těm silnějším soupeřům svědčí o tom, že možná mu Teplice budou za pár zápasů, můžem se trošku obávat třeba, že ještě v tomhle přestupovém období se to stihne, já nevím, kdy to přesně končí, ale je ještě čas. Takže si myslím, že se může stát, že o tyhle hráče prostě Teplice přijdou. Já samozřejmě nevím, jaká je přestupová politika, ale Matěj Radosta je hráč, který si myslím, že v tuhle chvíli pod dojmem těchto výkonů už má hodnotu přes 100 milionů prostě, a u nás, když si vezmu Vojtu, kterýho Sparta koupila za kilo, tak Radosta by nemusel být o moc levnější.
2: Mně se dlouhodobě líbí, já už jsem si říkal, jestli si pro něj nedojde někdo v létě, určitě jeden z největších artiklů prodejních, tedy v teplickém dresu, je extrémně rychlý, to je hlavní výhoda, hlavní vlastně věc, kterou potřebujete do toho moderního fotbalu, a není sám. Tepličtí sice na první dobrou zase tolik neposilovali, byť třeba Marcel Čermák si myslím, že byla trefa, ale John Auta taky je to hráč, který podle mě má budoucnost v nějakém třeba i ambicioznějším klubu.
0: Představ si třeba Autu se Solomon Johnem na krajích v Boleslavi. To
2: no, Solomon John, k tomu se dostaneme. No,
0: určitě.
2: To je další věc, no, že já jsem překvapený, že stále zůstává v Mladé Boleslavi.
0: Ano, můžeme si poslechnout Matěje Radostu, jak mluvil po zápase.
5: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, a že proti týmu, jako je Plzeň, a prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jak myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla, a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
0: No za stavu 3-4, když se přišlo z kabin, tak vypadalo to, že v teplické šatně to hřmělo, protože ta 15-minutovka byla úžasná. Mimochodem, tam se si všimnul, Martin Hyský měl za stavu 4-4 připravené střídání, kdy měli přijít Červ a Vyšinský, ale nestihl to, protože Teplice byly v tom laufu, že nakonec dokázali dát na 5-4, když se Fortelník krásně trefil k tyči. A opravdu, jak říká Matěj Radosta, vlastně ten bod pro ně, byť před zápasem by ho brali určitě, teď vypadá jako ztráta. Na druhou stranu, ani pro Plzeň to není žádná výhra.
1: No, já ještě bych zmínil jedno jméno, jak jsme se tady bavili, že Teplice mají mladý hráče, rychlý tohle, tak je tam ještě nějaký Lukáš Mareček, který už minulý kolo dal rozhodující gól a teďka vlastně dal zase gól, je mu 36 let, už to není žádnej, doufám, že se neurazí, on to nebyl nikdy žádnej rychlík, ale čte hru, dokáže ty spoluhráče kolem sebe ovlivňovat. Já si dokonce uvědomuju, první jarní kolo teďka jsme hráli v Teplicích podle mě s Bčkem a on byl hrát za Bčko, tak jsme se bavili, on říkal, že jako pro ně je to lepší, že si jde zahrát, aby měl praxi, šel na umělku, klobouk dolů, teďka se mu to bohatě vrací podle mě tenhle ten přístup, kdy ty kluci prostě třeba cítí, že potřebují hrát a jde si zahrát i za Bčko na umělou trávu, skvělý příklad pro mladý.
0: Máme už dlouho ve spodní jednoho z posluchačů, tak se mu omluvám tímhle, že jsme ho nechali čekat, ale vítáme vás ve vysílání, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavel Ústí, já vám děkuju za slovo. Já by už se vlastně úplně všechno naprosto perfektně a dokonale jako řekli. Já jsem z Ústí, jenom bych chtěl dodat, že my tady prostě máme takový v severních Čechách takový úsloví ničemu se nedivit, a v podstatě, protože tady nic není nemožný. A vlastně my už v pátek tady v Ústí jsme věděli, že prostě se blíží nějaký abnormální až paranormální jev, protože já nevím, jestli sem přišlo zatmění nebo částeční zatmění slunce jako o pár dní dřív. Ale to, co se jako dělo tady v Ústí, jo, kdy teda Ústí vedlo prostě s Českou Lípou po poločase 3-0 a ještě v 70. minutě úplně v pohodě a zápas se naprosto otočil a nakonec Ústečáci byli rádi, že to dohráli na 3-3. A o den později teda, jo, v Tepličkách, kdy teda Teplice nastoupily proti Plzni a po 10 minutách to vypadalo, že je jako naprosto po zápase, tak naprosto zázračně otočili A já teda musím říct, že když v nějaký 60. nebo jaký minutě dal Fortelný na 5-4 pro Teplice, tak jsem se teda smál a měl jsem radost jako blázen, protože to jako je nepopsatelný zážitek. A myslím si, a chtěl jsem se i zeptat teda Pavla Horváta, jestli někdy zažil tolik gólů a takovýhle veletoče. Jo. A já teda jenom smekám před tím, co všechno jste zmínili i do podrobností o těch hráčích. Mně akorát tam ještě přišlo, že brankář Plzně Bígele neměl zrovna svůj den. Jinak vám moc děkuju a za vaše komentáře, protože jste úplně dokonalí. Děkuju.
0: Tak vám moc děkujeme za tu chválu, pochopitelně i za dotaz na Pavla, zda zažil takhle šílený zápas.
1: Bavili jsme se o tom, já jsem hrál zápasy jenom, že buď někdo ved nebo prohrával, ale takovouhle přetahovanou ne. Já ještě k tomu Bígelemu. Samozřejmě furt pro mě to je novej hráč jako v úvozovkách a já si myslím, že možná i tím, že je mladý, tak ještě tolik nečte hru, myslím si, že vždycky jde všechno chytit, oni golmani to mají jinak trošku a já kdybych si mohl tipnout, tak si myslím, že u dvou gólů mohl trošku jako číst, co se stane a možná to mohl jako zachránit, ale to je čistě můj názor. Jinak samozřejmě je to obrovský golman, proti kterým se úplně necítí ty útočníci komfortně, ale je pravda, že prostě dostal jako už 9 gólů. No.
0: Ano, tak Plzeň zůstává po třech kolech bez vítězství, má 2 body, o bod méně než tým, o kterém si povíme teď.
3: Desítka.
0: Je to Sparta, která prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. Naopak Mladá Boleslav, stejně jako Teplice, má 7 bodů po třech kolech. 7 změn po té, řekněme, freneticky prožité výhře nad Lyonem. Velmi emoční záležitost tedy v večer na Letné. A pak přijdeš teda v sobotu večer do Boleslavy, uděláš 7 změn základní sestavě a za první poločas se vůbec nedostaneš, jak říká klasik, glizu. Já bych řekl prostě vůbec do ofenzivy, protože neměli nic.
1: No. Já začnu tím, že jsem málo kdy dostaneš jako to slyšet to, co říkají ty fanoušci těm hráčům. Někdy to je vulgární, teďka tam bylo slyšet, já nevím, jestli to bylo na spartianském Instagramu nebo někde jinde.
0: To na spartianské zprávy, myslím, na
1: prostě,
0: Instagramu.
1: Prostě to, jak tam ten speaker z toho kotle mluví k těm hráčům a vlastně to celý popsal jako... Říká jim, kluci, my si zaplatíme cestu do Boleslavy, obětujeme volný odpoledne, samozřejmě jsou to srdcaři, jo, a pak vidíš ten výkon, prostě u některých, pozor, opakovaně už, jo, u některých hráčů, a já si myslím, že s tímhle by ve Spartě měli rychle zatočit a tenhle ten nešvar jako odbourat, protože není možný, aby někdo za Spartu si chodil jenom zahrát. Teď samozřejmě možná to ode mě ty lidi nebudou brát, ale já to takhle cítím. A druhá věc je, že si myslím, že to prostě je chyba trenéra, že 7 změn prostě je strašně moc, ty body prostě nakonec Spartě zase budou chybět, možná už teď to je jako nepřekonatelná ztráta 6 bodů, prostě jsou to 2 zápasy celý, je to hodně a tohle to bylo úplně zbytečný. Respekt Boleslavi, protože Boleslav hrála velmi dobře, ale já jsem čekal, že prostě Sparta naváže na to, co předvedla v poháru s tím Lyonem, kdy byla fantastická, organizovaná, skvěle napadali. Ještě mě to nabízelo to, že Boleslav vlastně se tím vůbec netají, že chtějí taky takhle rozehrávat, chtějí být konstruktivní, nechtějí si toho zbavovat a Spartě by to podle mě vycházelo, nevím, jestli ty kluci byli v takovém stavu, že nemůžou hrát. Já si myslím, že je začátek sezóny, že když tomu přizpůsobíš prostě tréninkový nějaký režim, že ty kluci mohli úplně v pohodě hrát, byli v laufu, byli rozjetý. Já si myslím, že kdyby ta sestava byla stejná, že by v Boleslavi 100% bodovali, mohlo se stát, že ne třeba, ale jako ta šance byla daleko větší, než když dáš dalších 7 hráčů, z toho ty zase některý spolu vůbec nehráli. Jo, byl tam ten nový stoper, který začínal. Jo, to jsou zápasy akorát na průšvih.
7: No já na to navážu, zkrátka je rozdíl, když udělá 7 změn trenér Slávie Jindřich Trpišovský a Brian Priske ve Spartě, ta kvalita širšího kádru Sparty je prostě nedostatečná z mého pohledu, teď budu trochu kritický, zkrátka v současném nastavení hráči jako Kůl, Vojta, Holí a bohužel i Pavel Kadeřábek, byť mě to mrzí, protože má za sebou skvělou kariéru, prostě nepatří do základní sestavy Sparty, Garan Kůl z mého pohledu nemá vlastně co dělat vůbec ve Spartě, podobně jako Grimaldo, a jak už si zmínil, je to chyba trenéra, jednoznačně prostě došlo k podcenění situace a Sparta byla velmi, velmi bídná.
0: Myslíš, že on to nevidí na tréninku, protože on sám byl, Brian Priske, v tom televizním rozhovoru po zápase až jako šokovaný, jak velký vlastně pokles tam byl v té výkonnosti.
1: Takhle, to je vlastně je normální, že to mužstvo, dobrý, kdyby si šel hrát pohár proti třetí lize nebo i proti druhé lize, tak ta kvalita těch hráčů Sparty by měla jednoznačně převyšovat, ale tady musíš koukat na ten týmový výkon a ty kluci spolu nehráli, já nevím, jestli hrál Kůl s Mackem někdy, hrál asi těžko, jo, na tréninku možná nějakou hru dvakrát 7 minut, jako. Ale pak jdeš do ligového zápasu proti Boleslavi, která prostě je dobrá, která umí fotbal, nemáš nárok, jako. A zase ještě se vrátím, ty si samozřejmě kritika těch hráčů, dobře, když tam dáš jednoho nebo dva, tak ten mančaft prostě je uvoze. Ale jako 7 hráčů, prostě to je hrozná změna, to je jako je to hloupost.
0: Máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal do desítky, dobrý den.
8: Zdar, pánové, sportu zdar a fotbal z Vláka ve Vyberce, mám dotaz na Pavla Horváta, co je tom pravdy, že se mu nabízí nabídka dělat asistenta španělskému trenérovi národního mančaftu. Já si myslím, že mu to přál z celého srdce, to je takový profi, který zná ty hráče z naší ligy, kdo je levonovej, kdo je dobrý stoper, defenzivní hráč, útočný, že by se tam opravdu hodil. Co na to, pane Horváte, je to pravda, mu to nějaká zase
1: se říká na každý už prochu pravdy trochu, ale tady to teda pravda není. Takhle nikdo mi nevolal, ještě během tady ani ve studiu teďka mám tam nějaký zmeškaný hovory a zprávy, ale ze svazu nikdo. Samozřejmě tohle mě teda jako vůbec nenapadlo, musím říct, že jsem o tomhle vůbec nepřemýšlel, kdyby náhodou jako...
0: Hola,
1: tu doběň.
0: A ty jsi ale... minulý týden říkal, že jsi měl asi 6 zmeškaných hovorů, že ti volají pořád nějaké firmy ze Španělska, že ti něco nabízí, ne?
1: Jo, tak možná... to byl asi polštář nebo něco
7: takový.
1: Pěny. Jo,
0: tak Pavle, nevím, kde jste na to přišel teda.
8: Přál bych mu to celého srdce, protože opravdu to je profi, který se vyzná ty hráči, jak hrajou, jakou mají sílu a tak dále, tam by se opravdu hodil.
0: Moc děkujeme za ocenění našeho experta. Pavle, tak samozřejmě Pavel Horváth tady prokazuje teď znalost toho, jak se má hrát třeba za Spartu, se kterou mimochodem taky má třeba
1: mistrovský double. Já to nemyslím jako znalost, to je můj pocit. Jako,
0: a tak hrát to přes 400 zápasů, máš těch trofejí dost, tak asi víš, ne?
1: Ne, tak dobře víte, že nerad kritizuju, ale tohle mě to prostě přijde úplně fakt jako, když to řekl správně, to podcenění té situace, jako v podstatě až jako... Řekl bych jako nerespekt tý Boleslavy, protože Boleslav prostě je dobrá, ukazovalo to hned první ty dvě kola a vlastně je jako neskutečný, že se tato změna jako těch 7 hráčů vůbec aplikovala.
0: A teď máš na odchodu kapitána Hrastýna, možná i Kuchtu a jako nezdá se ti to třeba manažersky nezvládnuté, protože v té kabině možná chybí hlas, který by řekl, pánové, hrajete za Spartu, to, hrajete ligu, to je nejdůležitější.
1: No to nevím a teď jako s odstupem času, jestli Lukáš Hrastýn třeba je ten typ toho hráče, který když nebude hrát, tak bude chtít jako motivovat ostatní. Jo? To teď jako nejsem, neznám ho vlastně osobně, takže netuším. Třeba Pavel Kadeřábek si myslím, že na tohle tu pozici jednoznačně má. I když třeba nebude tolik hrát, tak ten by měl jako zaklepat a říct oši, tak tady je Sparta, tady se prostě takhle nedá hrát, protože byť on může hrát hůř, nebo se mu nebude dařit, tak určitě tam to srdce vždycky bude mít na tom hřišti, takže od něj by tohle to zaznít mělo.
7: No pokud dojde k těm odchodům Hrastýna s Kuchtou, tak podle mě Sparta určitě bude moci, nebo bude muset posílit a teď oni jsou asi v takové schizofrenní situaci. Já budu uvažovat nahlas. Spartané samozřejmě při tom posilování hodně koukají do zahraničí. To je vidět, ne každý se

0: 18 pořád, takže chraň Bůh, že bych to házel na něj, vůbec ne, ale nemá ho kdo podržet.
1: Spíš to asi člověk srovnává i s připraveností těch posil, jak se tomu často říká, když srovnáš teď Novaka, Šturma, že přišli, hned naskočili a takový Grimaldo, nebudu zmiňovat ani Kobouta, tyhle, na které prostě čekají fanoušci a vlastně
2: Kobout
1: vůbec.
2: Kobout ještě je ve Spartě.
1: To pořád ještě na soupisce. Tak samozřejmě nic se zatím neobjevilo a těch hráčů, které jsme ani nemenovali, tam spousta. Chceme vás vyzvat dalšího z volajících, abyste se podíleli na vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dan, dobrý den, fanoušek Teplic. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu zápasu sobotnímu. Já byl teda i v pátek na Mostě se podívat, tak ta obrana Teplic, nevím, mně to přijde jako hrozný. Jo. Lidi by byli asi nadšený, že jsme to ještě dokázali zremizovat, ale mně to nepřijde dobrý. Mně přijde, že trošku máme problém dozadu, jako chybí Halinský, to úplně hrozně. A ještě si myslím, že ani Bílek není v obránce. Takže si myslím, že bychom trošku na nějakým backovi měli pracovat, než spíš, jak jste mluvili vy, že bychom ještě nějakýho hráče prodávali, my teď nemusíme nikoho prodávat. A už vůbec ne do Boleslavy, že myslím, jo.
1: Rozumíme vám.
2: Já jsem říkal, že obě trenéři nebo oba ty týmy úplně nadšený být nemůžou, protože jednak dali 5 gólů, ale 5 dostali a to samozřejmě není dobrá jako vizitka, to je jasný.
0: Já na to navážu na pana posluchače, zrovna třeba zmínkou o Denisi Halinském, který se tentokrát včera vůbec nevešel do zápasové nominace Slávie. Ta konkurence na stoperském postu tam je obrovská a z mého pohledu by jeden z dvojice konečný Halinský měl ještě odejít hostovat a samozřejmě spojení Halinský Teplice se nabízí určitě.
1: No tak uvidíme, jak vám to tam půjde v Teplicích. Zdravíme na sever.
3: No, díky.
1: Děkuji za zavolání. No, když pán říká, že by neprodával do Boleslavy, tak přece jenom musíme se ale vyjádřit k tomu, jak Aleš Majer dokázal zapracovat za rok s týmem. Čtvrtý zápas minulého ročníku přinesl první vítězství, tam byla taková ta zmiňovaná změna košile, nakonec mu byla teda ku štěstí. Teď teda za 3 kola 7 bodů a ten tým se zdá být jako oslabován trvalé. Když to vezmeme ty odchody, tak to je vlastně do Sparty šel útočník Vojta, pak odešel taky do Plzně se vrátil Kabongo, do toho teď vlastně odešel Macek.
0: Odešel Ševčík.
1: Ševčík odešel, ale najednou tady prostě pořád teda Solomon John to tam dmíchá. Schubert, Langhammer si smysly na Spartě, co by odchovanci Slavie. Jako dělají to tam z mála dost toho, jako za málo peněz hodně muziky.
2: Si jo, myslím. Já si myslím, jestli jsem teda slyšel ten rozhovor ráno.
1: My jsme měli mimochodem v 7:10 ráno v pondělí Aleše Majera, pokud byste chtěli poslechnout to zpětně v audioarchivu a jo, stojí za to ten
2: on
1: rozhovor.
2: On to tam řekl vlastně úplně laicky, já vím, že taky spousta lidí to nemá rádo, že jsme měli štěstí nebo máme smůlu, takže já si myslím, že ve spoustě případů samozřejmě Boleslav hraje na hraně toho risku, tu rozehrávku, chtějí to hrát, tlačej se do toho, jo, když to nevíde, smrdí to opravdu tím, že budeš inkasovat. Teďka jim to vychází, jsou precizní, daří se jim, proto ty body mají, tam vlastně na začátku té minulé sezony prostě byly ty zápasy, kdy dostali teď a možná dostali 3 góly, 5 gólů dokonce, jo, takže na to se vyhrávat nedá, tady na to prostě vyhraješ 2-0, 1-0, Boleslavi se daří, jsou tam hráči, který na který se hezky kouká a je to zajímavý tým.
0: Sedla si ta stoperská dvojice Králik Karafiát extrémně důležití pro ten tým, jsou konstruktivní, nebojí se hrát ani pod tlakem, mají dobrou rozehrávku, takže ti jsou naprosto klíčoví. Mě mladá Boleslav trochu připomíná fungování Liberce před lety, kdy Slovan taky jel v hodně úsporném režimu, co mělo ruce a nohy a něco hrálo, tak odešlo, tahali se hráči především na hostování. Pro mě vlastně to, co se děje v mladé Boleslavi, je úplně nemyslitelné z těch předchozích let, že mladou Boleslav posilují hráči na hostování z Liberce. To nikdy nebylo. Jo, Letenaj, Špatenka a tak dále. Takže hodně dělají hráči na hostování, viz Adam Kadlec, ale pořád ten kádr je jako dost kvalitní. Zmínil jsem ty stopery. Matěj Hybšim strašně pomohl. Líbí se mi ten střed zálohy, Langhammer, Kozel. No a nahoře už jsme zmínili Solomona, ještě Schubert vypadá taky dobře. Pořád bych ještě tedy čekal dominantnějšího hrotového útočníka, ale Jiří Klíma už taky 3 góly dal, takže no. Si to zkrátka sedlo.
1: Jenom to říkal Aleš Majer, že byl paradoxní ten faul Macka na Donáta, protože spolu v Boleslavi hodně kamarádili a Macek nějakým způsobem trošku byl mentorem právě Donáta, tak mu v ozovkách pomohl v tom zápase tím faulem.
2: No.
1: Stane se.
2: Samozřejmě, asi jasná penalta, ale nebyl tam žádný pohyb, jako on jenom vyskočil a jak padal dolů, tak

0: tak zasáh jako, nevím, jako za mě tohle byla velmi přísná penalta. To...
1: Dobře.
2: Mula, no. Já bych ji pískal.
1: Pavel, ne,
0: já taky
1: Lukáš,
0: bych ji pískal, ale byla jako, ne, oproti třeba některým zákrokům, tohle to jako nevím.
2: Dostaneme
0: jo,
2: se k tomu dost možná. Ano.
1: Tak míříme dál v desítce Pavla Horváta. Děkujeme za poslech.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Po třech kolech šance ligy zůstávají 200% týmy. Je to Jablonec, který porazil Slovácko 1-0 a Slavia, která porazila Pardubice 2-1. O Mojmíru Chytilovi už byla řeč. Opět aut mladého Pitáka. By mně přišlo, že teda ten balon držel dost dlouho, ale je to zase věc sudího Vulkana, kdy ho upozorní, že mu teda počítá, protože pokud, bohužel to nebylo vidět celé v nějakém kontinuálním záběru, ale držel podle mě ten balon 15 sekund, ale je to na sudím, takže všechno OK. Ale co možná není OK, je to, že Pardubice už měli třetího jiného brankáře v bráně, protože přišel v týdnu Vladimír Neumann a nějakým způsobem dal vzpomenout na Seného Lamence ze čtvrtfinále mistrovství světa Belgie Španělsko, kdy mu vypadl ten balon a Merino dal pro Španěly na 2-1. Tohle byla tam trošku podobná situace.
0: Je zajímavý a teď to sleduju ten trend, že ty golmani, i ty nejlepší golmani se vůbec nestydějí za to, že v úvozovkách jako jednoduchou střelu, která jde někam kolem nich, tak ji vlastně jako volejbalově odehrávají pryč. Jo? A Neumann včera tohleto nevyřešil.
1: Kdyby dal ten věrný bagr, tak myslel, to bude lepší.
0: Já myslel, že jsem splet jméno teďka.
1: Ne, dobře.
0: Jo, že, no, tak ono to je těžký samozřejmě, jo. Ty si věříš, že tu střelu udržíš, ale samozřejmě od Lukáše Provora to bylo dělo já nevím, z 18 metrů, nebylo to z prostředka tý 16, jo, je to prostě rána a to není úplně jednoduchá střela, takže já se vlastně těm obzvlášť nejlepší golmani, když to dělají, tak asi to má nějaký důvod. Myslím si, že ty míče prostě v této době už tak opravdu malinko uhnou, že málo kdy se ti podaří tu těžkou střelu udržet. Proto třeba pro ně jsem to zaregistroval vlastně u Donnarummy, který v nějakém zápase Ligy mistrů to bylo. Jsem si říkal, to není možné, on to všechno jako vyráží, ale vlastně je to bezpečný. Jo. Tady to vidíme, že Mojmír Chytil to dokonale využil a vlastně to ten zápas rozhodlo. Já si myslím, že nechytal špatně, ale tohle samozřejmě je chyba, ale není to zase jako úplně hrubka, že by si mu za to jako utrh uši, ale samozřejmě zkušený golmani a znovu to zopakuju, i ty nejlepší se vůbec nerozpakují a ty balóny fakt jako volejbalově dávají pryč.
2: No. Bohužel to trochu degradovalo ten jeho výkon, který z mého pohledu nebyl vůbec špatný, já jsem ho chválil i v přenosu několikrát, Vladimíra Neumanna, dobře četl hru, pomáhal s rozehrávkou a ostatně chválil ho poměrně i trenér Pardubic Jan Trousil.
4: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl, vyřešil a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohlo ve standardních situacích, což se povedlo, potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaný, takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali ten přestup.
1: Je to trošku paradoxní mluvit o Pardubicích v kontextu toho, že se nedaří jejich golmanům, když tam v nedávné minulosti prošly jména jako Letáček, Kinský, Markovič nebo Horníček, ale teď to nějakým způsobem té trojce nevyšlo.
0: Já přemýšlím, já tohle to slyším od Trusky prvně, od Honzy Trousila, že vlastně na téhle úrovni, a je to pravda, že ty Pardubice tam nemají dva nadstandardní hráče do standardek, což je vlastně, když teda teď to Honza pojmenoval, je zajímavý, že ty hráče si nevytipovali a nemají je třeba. No,
2: ale oni nedávají góly ani z těch útočných. Oni snad v minulé sezóně dali jenom jeden gól po rohovém kopu, jestli se nepletu. Přitom jako, já nevím, Noslin, Bament, ty centimetry mají, měli tam Lurvinka dřív, ale prostě nevím. No,
1: a mají tam kopáče, že jo, taky Šimek Hlavatý to umí zatočit. Solil krásný gól, ale nakonec Pardubicím to nebylo k ničemu. Mají 0 bodů po třech kolech, ale asi v pozici třeba v porovnání s jiným týmem, který má nulu, s Línem vnímáme jinak. Vezmeme do vysílání dalšího z posluchačů. Dobrý den.
5: Vacek, dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, zdravíme. Vy jste říkal, odkud voláte, Vacov nebo Vacek?
5: Mé jméno je Vacek a volám z Příbrami. Zdravím všechny, že studují posluchače. Já bych položil otázku, která je trošku mimo to téma, možná někdo řekne, ale nejsem velký fanda, nechci říct, že bych byl nějaký kotelník, ale velice rád vás poslouchám a myslím si, že tato otázka by se měla znova otevřít. Vzpomínám si na tu hrůzu, co jsme viděli na Spartoslávě, kdy stadion se proměnil v bojiště a přestává mi jako dávat smysl, že opět je vidět na některých zahájeních zápasů, myslím, že jsem to viděl v Brně, v používání pyrotechniky. Já teda bych se chtěl zeptat, co si o tom myslíte, jestli opravdu jsme tak pokrytická země, že jsme vyřešili jeden problém se Slaví a Spartou a teď už zase jako jedeme ve starých kolejích.
1: Děkujeme za tohle téma, že jste otevřel. No, asi jste taky viděli, že Spartani v prvním kole na Srbské tam taky v několika hodili dýmovnice na trávník. Ostatně na Srbské tam to nějakým způsobem dýmilo i od vlastních fanoušků. Můj názor je takový, že prostě dokud to úplně nezakážeme, tak to jako je chyba. No,
2: to úplně zakázané je, ale dokud to nebudeme kardinálně a rezolutně trestat.
1: Tak disciplinárka ty peněžité tresty
2: podat. No jasně, ale 300 tisíc, co to je pro Spartu, to dává vůbec žádný smysl, mě dává ještě potom extempore při derby, kdy z mého pohledu to musela být poslední kapka, tak jediné co, tak prostě použiješ pyrotechniku ještě v takovém množství, tak ti prostě zavřeme stadion. Mm-hmm. Nic jiného nedává smysl, i kdyby dostala Sparta milionovou pokutu, tak to vůbec nic neřeší, tak no, to já zaplatí
0: jsem,
2: prostě.
0: Já jsem chtěl říct, teď jsme nahráli, mě ještě by, co by mi dalo, prostě jedna světlice stojí milion a udělejte si to, jak chcete, jako.
1: Že by se to pak počítalo prostě na kusy.
0: Já nevím, nakusy. Tak to spočítáš, no, jo, to já nevím. Tak jste vystřelili 20 světlic, nebo vaši fanoušci, tak máte 20 milionů pokutu, nevím, já, to je možná přitažený za vlasy, ale řekl to správně, jako razantně to potrestat, ne jednou, ale po každý. Prostě.
1: Jasně. Pane Vacku, myslím, že mezi posluchači je spousta příznivců pyrotechniky, ale zrovna vy jste se mi teda trefil, donoty mě osobně taky vadí, tak alespoň takhle to téma, děkujeme za zavolání.
5: No, já děkuju za názory a jsem zvědav, jestli se v té zemi někdy zase vydám na fotbal. Naposledy jsem byl na Spartě na Teplicích někdy před 2 roky a prvních 5 minut jsem se tam taky dusil, takže už mě prostě na tom fotbale nikdo neuvidí, dokud se tohle nezmění. Děkuju a mějte se krásně.
1: Ano, mějte se taky hezky, napadl mě příměr, protože jsem si nedávno zase otevřel Eduarda Petišku a staré řecké baje a pověsti, jak ten Tantalos chudák stojí tam v té vodě a když se chce napít, tak mu to všechno vyschne a když stáhne, protože hladový ruce po jablku, tak mu to všechno zmizí, tak to je možná takový ten český odpůrce pyra, že jako ten Tantalos stojí a doufá, že to třeba někdy zmizí a když to vypadá na nějaký
2: takhle bych se chtěl někdy nudit.
1: Ano. Lukáši, když máš antibiotika na týden, tak se rozhodně nudíš. Tak, máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady je Luděl z Prahy. Já jsem se vás všichni vás velmi rád poslouchám, zdravím vás tam všichni. A chtěl jsem se vás zeptat, teď mi vrátil kluk, jak má uzavřený ty stadiony, vrátil se mi a přišel hrozně zklamaný, že prostě normálně tam neproběhla žádná děkovačka, co se týče Slávistů pod Pardubicema. A přijde mi to takový jakoby nefér vůči těm mladým klukům, který vlastně jsou budoucnost prostě fotbalu, byli to většinou všechno kluci, co kopou, byli tam s trenérama a prostě přišel hrozně zklamaný, že na děkovačku vůbec nepřišel ani jeden slávista a potom se ty kluci prej sebrali a šli na děkovačku ven před stadion, prostě co je tam podporovali ty fanoušci jakoby z toho kotle a tohleto, no. Tak jako jenom, jestli by se mohl nějak vyjádřit Pavel Horvát, jestli mu to přijde jako fér vůči těm mladým klukům, který jsou jakoby hodně těch fotbalistů jakoby jejich vzor a tohleto. Mně to přišlo jakoby takový jakoby docela smutný, jo, vůči těm mladým klukům. Děkuju.
1: Tomu rozumíme. Díky, Pavle.
0: No, tak to můžu jenom potvrdit. No, je to zvláštní, myslím si, že zrovna ve Slávi se tímhletím hodně zabývají, nebo myslím si to, že to tak je. Asi by to těm hráčům nic neudělalo, nevím, jak to bylo nastavené, jestli to je domluvený už před zápasem.
1: Lukáš tam byl.
0: Ale logicky asi by se patřilo poděkovat těm fanouškům, byť jsou to mládežníci nebo děti, tak by se slušilo poděkovat.
2: Asi jde primárně o děkovačku, ale trochu se slávistů zastanu. Ještě jsem se držel v Edenu tedy chvíli po závěrečném hvězdu. Hráči poté šli si plácnout vlastně s těmi hráči před tribunu a pak jsem viděl ještě nějaké záběry na sociálních sítích. Už někde v útrobách stadionu, kde také byly děti za nějakým zábradlím a Lukáš Provod je tam vytrvale obcházel a fotil se s nimi, ale jak to pokračovalo dál, to už nevím.
1: Bohužel možná nedošel zrovna ten děkovný manévr k synovi pana posluchače, tak to se asi stane. Nicméně věříme, že to bude s fanoušky zase nějakým způsobem pozitivnější a že ta témata, která jsme řešili, se nějak vyřeší.
0: Vidíme, že co to bylo za blbost, že prostě na Slávy je to bez atmosféry, je to hrozný prostě.
1: No, tak dobře. Jdeme dál, nemáme moc času. Desítka Pavla Horváta. Abychom to vzali z rychlíku, tak gratulujeme Fabianu Krivákovi za krásný vítězný gól na Artisu. Pro Sigmu to byly cenné 3 body i pro Pavla Hapala. Ten výkon můžeme zhodnotit třeba v kontextu dalších kol. Petr Minwald se prosadil za Bohemku, dal vítězný gól ve Zlíně, takže taky gratulujeme. A Zlín tak tone se 0 body a jsme zvědaví na to, jak to bude dál. Nicméně potřebujeme se dostat ke 2 zápasům, které prolnuly červené karty. Je to zápas Hradce s Baníkem a Jablonce se Slováckem. Opět situace náběhy za obranu. První kolo, Kolísek fauluje v Edenu. Hráči Slovácka, žlutá karta, řekněme odvolaná červená. A tady najednou prostě na hradeckém stadionu Chaluš špatně vystoupil a Skiba, co by poslední ještě na útočné polovině fauloval Van Burena. Opravená žlutá karta, debitující Matěj Kubečka dal žlutou, ale videoasistentí Kocourek se Sixem ho vrátili k videu a následně tedy tenhle debitant v lize udělil červenou kartu Skibovi.
2: No, někteří posluchači určitě budou namítat, že to nebyly totožné situace, samozřejmě nebyly, to nejsou žádné, myslím, Kolísek versus Skiba.
1: Protože Skiba fauloval daleko dál od své brány než Kolísek.
2: Jasně, ale v principu to bylo dost podobné. Zkrátka, i když Kolísek fauloval Ndefeho, tak my už se nedozvíme, jestli by Ndefe běžel sám na branku, měl to dobře rozběhnuté, byť ho tam křižovali minimálně tedy Ngesan. To samé v tom zápase, ve kterém hrál tedy Baník, kdy byl naprosto rozběhnutý Mick van Buren, také tam měl 2 hráče vlastně po stranách, ale klidně by mohl běžet sám na bránu. Ať už je to rozhodnutí jakékoliv, já s tím úplně nemám problém, ale mělo by to být konzistentní. Není přece možné, že Kolísek dostane žlutou kartu, VAR do toho nezasáhne. A jak to bylo vlastně v tom zápase Baníku? Teď Skiba dostal rovnou červenou.
1: Skiba právě dostal žlutou kartu na hřišti.
2: Dostal žlutou, jasně, a VAR do toho zasáhne. Takže já bych neměl problém v obou situacích s červenou kartou.
1: A teď si vemte ještě situaci v Jablonci, 3. minuta, Marek Havlík, teda vzpomínáme na něj, 2:30, strávil zuba na place, než pak je v 9. dolů jako střídající hráč po střídání brankáře Halousky, ale Heča na rohu hřiště vlastně setnul Čanturišvilho, Vachtanga, no, a dostal přímou červenou kartu. A jestli jde tady prostě o to, že to je situace, zjevná branková příležitost?
0: Je to těžké, já jsem se tady hádal po tom prvním kole, prostě za mě to byla jasná červená karta, stal jsem vysvětlení i jako oficiální, že prostě to takhle je i od UEFA prostě poslaný video, že tohle prostě červená karta není. Teďka to byla červená karta, takže já se v tom, řeknu to na prase, aby se v tom vyznalo, a je to těžký pro ty hráče, vlastně seš odkázaný na to, jak to vidí ten rozhodčí v tu chvíli. Souhlasím s Lukášem, že to prostě není jasný, ale zase na druhou stranu každá ta situace je jiná, každá je v jiném prostoru, může to být o 5, o 10 metrů, už to vypadá jinak, z každého pohledu té kamery to může vypadat jinak, protože to není ve stejném místě, takže je to velmi složitý, ale musím říct ještě zase z vlastní zkušenosti, že když tak to sleduju, tak ty rozhodčí začínají být přísnější a přísnější. A myslím si, že to není špatně, teď bez ohledu na ty červené karty, že prostě chráníme ty hráče, aby tam ty zákroky, který je zraňujou a který vlastně rušejí tu hru, aby byly okamžitě ohodnocený kartama, a pak prostě se bude stávat, že ty zápasy se budou dohrávat prostě 10-9 a tak.
1: U Kolískova případu šlo taky o udělení žluté karty. Tam se asi chybně uvedl, že šlo o červenou, tam udal žlutou kartu sudí Pechanec.
2: Žlutou a VAR do toho nezasáhl.
1: Ano, a tady naopak v Hradci Králové, to je asi do očí bijící nejvíc tenhle příměr, že to bylo teda odvolané a nakonec udělená červená karta. No jinak, co se týče tedy jiného zápasu, který jsme nestihli, zbrojovka Slovan 0-1, výborný Milan Lexa, ta přihrávka předtím nakonec nevyloučením obránce Brna byla úžasná a celkově asi ten výkon Lukáš je teda zajímavý hráč.
2: No, já jsem Lexovi vůbec nevěřil po té, co se vrátil z hostování v Pardubicích, kterého vlastně vrátili, protože ani v Pardubicích nehrál, tak jsem si říkal, co chce dělat v Liberci, a tedy v pátek hrál výborně, musím říci, že mě překvapil, a určitě to může být jedna z potenciálních náhrad za Mahmiče, který stále ale ještě v kádru je. Nemluvili jsme úplně o zbrojovce ten minulý týden, kdy hrála velice dobře v Plzni, dobrý začátek sezóny, ale ten zápas s Libercem zbrojovce nevyšel. Zranil se Laki Ezech, Vašulín vůbec nebyl ve hře, takže Liberec velmi dobře připravený a nebýt toho, že dohrávali zápas s Teplicemi o 9, tak jsem přesvědčený, že jsou teď taky na 9 bodech, vypadají výborně.
1: Ano, tak v Liberci vane svěží vítr, myslí asi vysoko, tak jsme zvědaví a to, jak se popasují s tou velkou výzvou, která přijede teď o víkendu, protože Slavia, lídr ligy, nastoupí právě u Nisi a Lukáši, budeš u toho?
2: Budu u toho, to bude řežba. Škoda, že se zranil v Brně Jan Bořil, ale doufejme, že lehce jen.
1: V neděli ve 20. Ten program pak uzavře derby Jiřího Sabou v pondělí až zbrojovka Hradec Králové. Děkujeme za vaši přízeň desítce Lukáši Michalíkovi, Pavlu Horvátovi.
2: Naslyšenou.
0: Honza Bořil bude sedět vedle houšti.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině. Na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.